budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí už starým.

Řeknu vám, je to k vzteku. Dva květnové svátky a oba letos vyšly na den pracovního klidu. Takže žádné pracovní volno navíc. Ale nezoufejte, my vám to pofoukáme a jako obkládek přiložíme hodinku Oldies. My znamená mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme pohledem na vrchol horké stovky Billboardu přesně před půl stoletím a přejeme příjemný poslech.

Skupina Three Dog Night, Joy to the World, byl její nejúspěšnější single, doma sice jednička, ale na Albionu jen umístění ve třetí desítce. Manželé Karčovi narazili možná na internetu na hit skupiny Medicine Head z roku 1973 s metaforickým názvem One and One is One. Líbí se jim a napsali mi, že by rádi slyšeli i jiné písničky této sestavy. Nabízím další singlový hit a něco k tomu.

Snažil jsem se, ale další stejně chytlavou jako One and One is One jsem nenašel. Pro manžele Karčovi jsem nakonec vybíral z LP desky Through a Five z roku 1974. Rising Sun, to je A strana singlu, který byl vydán ještě před tím albem a který také bodoval. Slip and Slide je albový štráfek z první strany. A teď něco pro pana Jiřího Zuzku, který nedá dopustit na skupinu Orchestrion. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

jsem naservíroval suprafonskou 45 z roku 1976 v pořadí BA. Písně autorské dvojice Didovič Kocfelda mají názvy Každý večer a Oheň.

Určitě jste pochopili, že první dnešní předělávku jsme s Vojtou zmákli spojením obou nahrávek dohromady. V první části hráli a zpívali brněnské Synkopy 61 svůj měsíční park s textem Milana Hanáka z roku 1971. A anglické pokračování, tedy originál, to byla skupina Uriah Heep a její song The Park z A strany Alba Salisbury, také z roku 1971.

Dostal jsem na identifikaci také jazzové nahrávky z konce 60. let. Není to moje parketa, ale podařilo se. Byly to staré americké songy v podání leningradského Dixielandu a to mě inspirovalo k tomu, abych vám je nabídl v zaoceánském provedení. Mahalia Jackson zaspívala spirituál Just a Closer Walk with Thee a Kid Ory's Creole Jazz Band přidal pohřební Oh, Didn't He Ramble.

Začínám podruhé porovnávat, tentokrát už žádný mix. Rok 1976 Věra Špinarová a Zdeněk Mann zaspívali za doprovodu skupiny Iva Pavlíka píseň Bledý výpravčí. Je to ostravská rozhlasová nahrávka, autorem textu je Pavel Veselý. Jména zahraničních autorů jsou v křestním listu zapsána zkomoleně, název originálu chybí, ale identifikace se podařila. Gloria Gaynor zaspívá We Belong Together.

Určitě si vy starší pamatujete hit Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye z roku 1974. Naše dvojice si vybrala její méně známý song, ale také z alba, kterému dal ten hit název. Zpěvačky jsou stále v menšině, abych ten nepoměr mírně vylepšil, sáhl jsem po výběru Carly Thomas. Takže z diska let 70. sklouzneme dál do hudební historie, do soulu let 60. 1961 a 66.

Love of My Own, to je začátek kariéry Carly Thomas a strana jejího druhého singlu. Následující Baby je singlová pecka o 5 let mladší. Thomasu bylo a je na americké hudební scéně poměrně dost. Carla je dcerou Rufuse Thomase a s tatínkem také v roce 1960 poprvé nahrávala. Později byl jejím příležitostným pěveckým partnerem Otis Redding, po jeho smrti pak Johnny Taylor.

této chvíli pravidelní posluchači pravděpodobně čekali třetí porovnávání, jenže, jak se říká, pokaždé není posvícení. Josef Štágr zaspíval za doprovodu Točru a Vokálních planet píseň Za pár dnů a chvíli. Rozhlasová nahrávka je z roku 1974. Autorem textu je Luděk Nekuda. V kolonce autor hudby je uvedeno jméno Gremier, původní název ale chybí a identifikace se zatím nepodařila.

Nepodařila se zatím ani identifikace zahraničního původu písně Jarmily Veselé, která právě dozněla. Jestli máte nějaký nápad nebo poznatek, napište na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zakončím instrumentálkou Jerryho Reeda The Claw. Ve své databázi ji sice nemám, ale za poslech rozhodně stojí. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriada. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
2: Zdravím vás všechny, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
1: Jo, to pomáhá na co?
2: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedeme zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plnej sál, každý stůl mě kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekyrek, tak si laskavě kupte sekyrku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak strašno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tady něco a la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly ségře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťák těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snělo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí ti na tváři
1: ne,
0: takhle
1: tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ty je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to tak laděný do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivej a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je šeříku.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Víte všechno? Hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Naděou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Moriádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bučovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví, Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu, tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas, od koho dobrý den?
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No.
4: Bčko.
1: Píšeme Bčko, Miloslav Šimek. Děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Cistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím. A naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko.
3: Jo.
5: Jsem ráda, že jste tam po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme.
1: Dobrá. Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme. Ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr z Nebrec nad Metojí.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravuji taky svou milovanou a taky zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyli mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí kníř třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravě by má tanečnice, a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílal rozvědky všemi směry. Neboť je Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, škouc, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo.

0: Jinak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádený. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako líncem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
0: Ne, už ne, už, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsem říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
0: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo, jo, jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
0: Docela mi to šlo, já myslím, že jsem byla šikovná, no, bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých, to bylo na Míráku, jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční, v podstatě, jenom si proběhla pasáží
0: a byla jsem a bylo to. Na sále.
1: Jsi to musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
0: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
0: Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujeme dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Je, dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strnovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Já říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dneska 30, takže 30% je lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Taky bod pro něj.
5: Na
1: no, těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože vás... mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím.
3: Na své. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec napíchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka. Ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne. Ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíšlo, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněný. Ale tak jsem toho poprosila a volala jsem svýho známýho opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, prostě mi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, veď.
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako, jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací?
3: To víš, jo, na všechny, jo, každý den je nějaký archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když nějaký problém, tak koukneš, který archanděl?
3: Ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archandělé. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Zračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí, čistí.
3: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš, poprosím dneska, je. Dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílej plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš? Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděkon Valinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vypadáte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkal, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle jsi měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, byl bezvadný, jako jo. Takže.
2: Takže tam kontrolovat docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotěla. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděju Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlické hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, i paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vidět. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském Orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu. Že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no děkujem. Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenoval, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací u brusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě, pelují lidi do Teliany, pelují lidi na vše strany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat. Máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. A poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Začala rekonstrukce vodní nádrže v Šišmě na Přerovsku. Karnovská radnice přesunula kontaktní místo pro bydlení. Dnes bude zamračeno, teploty do 23 stupňů. Pěkné brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od zítřka výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Náhradní autobusová doprava bude zajištěna po trase náměstí Hrdinů, okresní soud Tržnice, Envelopa, Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X.
0: V Šišmě na Přerovsku začaly opravy vodní nádrže, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. Vodohospodáři chtějí hráz a spodní výpusti nádrže stabilizovat. Postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Nejdříve ale potřeba ze dna odtěžit nánosy. Více mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství. Odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
0: Práce na opravách vodní nádrže v Šišmě potrvají rok a vyžádají si víc než 23 milionů korun. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%. A to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední 2 měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Krnovské kontaktní místo pro bydlení teď sídlí na nové adrese. Od tohoto týdne si můžou lidé přijít pro radu na adresu Svatého Ducha 68/5. Kontaktní místo vzniklo na začátku letošního roku na základě zákona o podpoře bydlení, který má lidem usnadnit řešení těžkých bytových situací, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Kontaktní místo nabízí rady při hledání bydlení, pomoc při potížích s nájemním bydlením nebo dluhy, podá informace o dávkách a dalších formách podpory a pomáhá s žádostí o podporu v bydlení nebo pokud jsou lidé v nouzi.
1: Sport.
0: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenalu.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Jeseníku počítejte s uzavírkou části ulice Lipovská, a to z důvodu prací na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 7. května a svátek má Stanislav. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. Nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první bude hrát skupina Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 7. května. Svátek má získávající slávu vytrvalostí. Tedy Stanislav. A tady je Petr Jungmann. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal 7. května 1945 ve 2:41 v Remeši v hlavním stanu vrchního velitele západních spojenců Dwighta Eisenhowera německý generál Alfred Jodl.
3: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
2: A v Evropě o den později skončila nejhorší válka historie.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V Praze se však ještě tvrdě bojovalo. Pražské povstání chtěli nacisté potlačit všemi prostředky a 7. května zahájili útok za podpory dělostřelectva a tanků. Před 80 lety v roce 1946 byla v Tokiu založena japonská společnost Sony. Dneska má 112 000 zaměstnanců na celém světě. A název Sony znamená něco jako kluci, jako buci. Míněni tím byli zakladatelé Akio Morita a Masaru Ibuka. Noc ze 7. na 8. května před 35 lety přinesla nevšední nebeský úkaz. Nad naším územím rozehrál dechberoucí ohňostroj takzvaný bolid Benešov. Po půlnoci na 8. května 1991 na celých 5 sekund nastal kdesi nad Olbramovicemi den, když se 4-tunový vesmírný balvan dotkl naší atmosféry a vytvořil až 75 kilometrů dlouhou zářící světelnou dráhu. Kousky bolidu se podařilo najít až o 20 let později. Kulatých 80 má dneska první polistopadový premiér Marián Čalfa a já přeju krásný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 7. května, svátek má Stanislav a vše nejlepší. Jsou 2 minuty po 17:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká deštivý květen, žíznivý říjen. Dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 16,5 stupně. Květín 16 stupňů hlásí Ivana na snídani, má rohlík s medem. Dobrou chuť. Uničov 15 stupňů, to je vzkaz od Radka, který se chystá do práce, ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Basketbalisté BK Olomoucko po konci sezóny ladí svou nejbližší budoucnost. Dá se očekávat, že většina zahraničních hráčů v klubu skončí a kvůli zpřísňujícím se pravidlům nejvyšší soutěže na haly je ve hře i přesun klubu jinam. Co se naopak měnit nebude, je pozice hlavního trenéra.
1: A já tam mám jeden velmi pozitivní věm vzhledem na budoucnost, a to je Matěj Musil jako trenér. My chceme jít cestou mladého progresivního trenéra. Matěj používá ty nejmodernější metody, vzdělává se, pracuje na sobě, má to v hlavě neskutečně spořádaný. Je to 28letý trenér, já si myslím, že možná nám tady roste nějaký kouč pro reprezentaci nebo asistent pro reprezentaci, protože Matěj na 28 let je opravdu neskutečně vyspělý a jde si za tím svým cílem a ví jako kam ten moderní basketbal směřuje.
2: Chválí prezident basketbalového klubu BK Olomoucko Libor Špunda hlavního trenéra Matěje Musila, který tuto sezónu začínal stejně jako loni v roli asistenta.

0: na straně těch cizinců.
1: Já ale chci trošku proti proudu, hlavně v tom pojetí toho našeho klubu. Jsem vlastně první český trenér tady v tom klubu, zároveň to české jádro se tady stále mění a myslím si, že klíč toho úspěchu, které třeba ty ostatní týmy mají, tak je to české jádro a to, že jsou schopni jim nabídnout takové peníze nebo podmínky, aby udrželi je a aby vlastně pracovali koncepčně. A to je podle mě, by měl být hlavní cíl tady toho klubu, tak aby mohl být úspěšný v těch budoucích letech.
2: O tom zde tato cesta pro Olomoucko reálná polemizuje prezident Libor Špunda.
3: Podle mě to je problém českého basketbalu, že ti čeští hráči relativně jako nejsou. Teď jsou nějací volní, takže my samozřejmě už jsme nějaké jednání rozjeli, takže se snažíme získat spíš jako mladý kluky, ale snažíme se získat takový bojovníky, ať tam dají tomuto srdce, potom ti importí donesou tu kvalitu. Dlouhodobá vize je ubírat postupně ty importy a dávat ty český hráče. Nicméně oni opravdu nejsou.
2: A co také v Olomouci není, je odpovídající hala, což aktuálně neřeší pouze basketbal, ale i ostatní míčové sporty. Univerzitní sportovní hala je v rekonstrukci a stávající Čajkarena nebude odpovídat standardům nejvyšší soutěže.
3: Zpřísňují se pravidla pro Národní basketbalovou ligu. Čajkaren tomu totálně neodpovídá, kdy vlastně dneska se musí rozdělit prezóna, VIP zóna, hráčská zóna a my jsme ve školní dělocvičně. Díky za ní, jinak by se tady basketbal nemohl hrát. Jakmile se to zpřísňuje, já říkám, že tím se posune celá ta kultura toho basketbalu, že to je možná největší problém českého basketbalu je, že nejsou čeští hráči a dvojka je, že nejsou to zázemí, to udělá strašně moc. My hledáme nějakou jinou variantu a uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale určitě bychom chtěli v tomhle změnit, protože z té čajkárny mačkáme maximum a není to opravdu odpovídající nejvyšší basketbalové lize.
2: Zakončil prezident BK Olomoucko Libor Špunda. A tak je aktuálně reálná varianta, že se klub vrátí tam, odkud se v roce 2021 do Olomouce přesunul, tedy do Prostějova. Tamní sportcentrum by požadavky hravě splnilo a tým tam tak jako tak během sezóny pravidelně trénuje. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Podezření na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Řekla to mluvčí policie Miluše Zajícová. Opravu smuteční obřadní síně dokončují dělníci v Jeseníku. Hotovo by měli mít do poloviny června. Investice za zhruba 11 milionů korun by měla přinést energetické úspory, sdělil ředitel městských technických služeb Petr Nedbal. Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře dnes Moravská filharmonie v Olomouci svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova Olomouc. Ponese název Nový svět, nové příležitosti, který je zároveň zastřešujícím tématem hudební přehlídky, jež se v Olomouci koná po tříleté odmlce. Sport. Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sára Bejlek. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením počítejte stále v ulici Vrchlického v Konici. Na silnici 373 na Březsko je kyvadlový provoz jedním směrem kvůli opravám vodovodu. Ty potrvají až do půlky září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořád od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl šesté, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Do Štarnova části Přemyslovic, nedaleko Konice, se vypravíme nejen v čase přítomném, ale i v čase, kdy předchůdcem této obce byl zájezdní hostinec s hvězdou ve znaku. Však má po něm dnešní obec jméno a vlastně hospody tam byly dokonce dvě. Více o tom už Mirek Kobza a dnešní dílo od pradědu na Hanou o 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 7. května, svátek má Stanislav. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v máji, aby ani hůl pastýřova neoschla. No dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Doloplazy u Nezamyslic polejas 14,6 desetiny stupně, vlhkost 72%, píše Miroslav, a Olomouc, Dolní náměstí, 16 stupňů, to už je vzkaz od Martiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavlčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Bezpečnostní expert a někdejší šéf vojenského zpravodajství Andor Šándor přijde do Alex a host. Co ho přivedlo do armády? Učinil by stejné rozhodnutí i dnes? Šlo mu někdy o život? Měl někdy strach? A jak se vyhodnocují tajné informace? Ptát se budu po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Novorozence v jesenické nemocnici pohlídají nové monitory dechu. Česká hokejová reprezentace se dnes představí na švédských hrách proti domácímu týmu. Bude zamračeno, teploty do 23 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Více mluvčí města Jana Gáborová.
3: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
2: 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení jeseňské nemocnice. Přístroje sledují dýchání novorozenců. Sloužit budou k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Syndrom náhlého úmrtí novorozenců a kojenců představuje nečekané a nevysvětlitelné úmrtí zdánlivě zdravého dítěte, nejčastěji ve spánku. Postihuje kojence do jednoho roku věku a patří celosvětově mezi hlavní příčiny kojenecké úmrtnosti. Používání monitorů dechu je jedním z účinných preventivních opatření, která mohou riziko významně snížit.
2: Poslanci schválili odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování. Systém by tak samosprávy museli využívat až od 30. června příštího roku. Přechodné období, kdy je možné využívat vedle sebe původní systémy stavebního řízení s novými, tím prodlouží o rok. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Odklad navrhla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Portál je podle ní funkční, ale ještě nejsou dostatečně otestované všechny jeho funkce. Při spuštění by tak mohly hrozit komplikace.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace se připravuje na závěrečný turnaj před letošním mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Večer začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Co bude hrát při konečné nominaci velkou roli, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
5: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5 na 5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesovku nebo na oslabení nebo na obojí, protože to mistrovství je náročné. Je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
2: Češi rozehrají švédské hry večer a to soubojem s domácím výběrem. Pak nastoupí o víkendu proti Finsku a Švýcarsku.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 na 297 až 298 kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na dva pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Je tady čtvrtek, prodloužený víkend před námi. To má člověk hned důvod k radosti. Hlavně si dny užívejme ve zdraví a s úsměvem. Jaké počasí na nás čeká, proberu v této hodině z meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a nezapomeňte i posílat vaše víkendové tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51. Hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď nás čeká Pohoda od skupiny Kabát. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Ve smetanových sadech v Olomouci se před 100 lety stavělo a upravovalo. V novinách se psalo o mléčném pavilonu a rybníku. Konkrétní bude Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Budoval se mléčný pavilon, který měl být prostorný, vkusný a vzdušný. Nicméně zabral kus dětského hřiště. Novináři proto vyzývali, aby se pro něj našla dostatečná náhrada. Plánovala se také úprava rybníku, který byl vypuštěný a odhaloval tak svůj neutěšený stav. V novinách se lidé dočetli. Jinak se začínají smetanovy sady odívati v parádní šaty, k čemuž značně dopomáhá příznivé počasí. Při té příležitosti vyslovujeme přání, aby úprava kolem Smetanova pomníku byla dokonalejší než v loni, aby zejména bylo přikročeno k úpravě podstavce a základu pomníku, což v loni pouze květinami bylo zamaskováno. A konečně nemůžeme zapomenout i na úpravu skalky proti ředitelství státních drah. Musí se myslet i na to, že Smetanovy sady mají více alejí než jen tu hlavní.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Stanislav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mokrý máj v stodole ráj. Dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty polojasno, bez deště 7 až 12 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, v nárazech až 55 km, napsal Břeťa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 16 stupňů a jasno, Jirka dnes bude vyvařovat, chystá grilované kuřátko s bramburkama a hovězí polévkou. Tak ať se to vše vydařím. No a Martina, ta hlásí ve Chválkovicích 15 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je tady čtvrtek, prodloužený víkend před námi a také spousta akcí. Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem, který letos slaví své 60. narozeniny. Prostějovská knihovna, zámek, Duha, Centrum zábavy a vzdělávání v 16 hodin. Akce je zdarma. Dnes bude Igor Bareš ale také v átriu Českého rozhlasu Olomouc, a to v 19 hodin. Potěší večer plný příběhů, humoru a vzpomínek. Ptát se budete vy a režisér Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. Zastavte se u nás dnes v rozhlase. A Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem také do Jesenické knihovny Vincenze Priznice, a to v 15 hodin a už zítra. Kompletní informace najdete na našem Facebooku a na stránkách olomouc-rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Petici za zachování a opravu tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do městské části Pavlovičky podepsalo víc než 5 000 lidí. Vedení města o případné rekonstrukci trati rozhodne na základě připravovaných studií. Na sociálních sítích o tom informoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek za hnutí pro Olomouc. Senátoři odmítli sněmovní návrh na snížení záloh pro živnostníky. Znovu se jim tak budou zabývat poslanci. Koalice chce návrhem snížit sociální odvody pro OSVČ řádově o stovky korun měsíčně. Podle většiny senátorů by ale změna mohla vést k možným výpadkům příjmů důchodového systému v budoucnu. Obyvatelé a návštěvníci Prostějova si dnes připomenou památku obětí druhé světové války. Pietní akt začne 10 minut před 10. hodinou u hlavního kříže na městském hřbitově v Brněnské ulici. Vyplývá to z informací na webu města. Sport. Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vítkopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sára Bejlek. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D35 na kilometru 258 u Příkaz. Ve směru na Olomouc je neprůjezdný pravý pruh, stojí tam nákladní auto s defektem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Šišmě začala rekonstrukce tamní vodní nádrže. Podrobnosti o tom uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno, dobrou chutě, snídáte-li právě teď. V Šišmě na Přerovsku začala po 2 letech po bleskových povodních rekonstrukce tamní vodní nádrže. Dělníci musí stabilizovat její hráz a spodní výpusti, postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Opravy vodohospodáři plánují taky v okolních obcích, které postila v červnu 2024 velká voda po přívalových deštích.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
3: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavali auta po vesnici, šlo v podstatě o holý život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
4: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
2: Když se podíváme, garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
4: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí, takže jako pořád vytráme.
2: 2 roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
5: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
3: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak dnes očekáváme většinou oblačnou, přechodně i zataženou oblohu a zejména v odpoledních a večerních hodinách se místy přidá také přehánky nebo případně výjimečně i bouřky. Teploty se dnes budou pohybovat v maximech mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách bude mezi 11 až 15 stupni. No a vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, přechodně místy zesílí na mírný jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci, zejména ještě z počátku noci, očekáváme více deště, místy bude občasný dešť nebo přehánky a z počátku ještě i výjimečně bouřky, k ránu pak budou srážky ubývat. Teploty během noci klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, vítr už povane slabý, proměnlivý, rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne bude oblačno, přechodně i polojasno, výjimečně ještě i s přeháňkami, které budou četnější spíše v horských oblastech a až později odpoledne a večer budou srážky definitivně ustávat a oblačnost se bude dále rozpouštět. Teploty během zítřejšího dne vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na horách na 9 až 13 stupňů a vítr stále povane pouze slabý, proměnlivý nebo severní, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: hrát.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste-li na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, v tom případě přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď 9 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na břicho. Nohy na šířku ramen, kolena propnutá, špičky na zemi, paže propnuté vpřed. Plynule hmitáme rukama i nohama nahoru a dolů. Dýcháme také plynule. Tělo stále zpevněné. Cvik cvičíme 20 sekund a opakujeme 5x. Hezký den s pohybem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Dělníci dokončují v Jeseníku rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměry i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci dokončují v Jeseníku rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně. Lidé si dnes připomenou konec války u památníku v Bratrušově na Šumpersku. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu jsou ve finále Ligy mistrů. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Opravu smuteční obřadní síně dokončují dělníci v Jeseníku. Hotovo by měli mít do poloviny června. Investice za zhruba 11 milionů korun by měla přinést energetické úspory, říká ředitel městských technických služeb Petr Nedbal.
3: Museli se provést kompletní opravy střech, kompletní izolace a izolace vlastně obvodových plášťů. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů. Předpokládaná částka rekonstrukce je 11 milionů korun. Čerpáme na to dotace z plánu národní obnovy k výši 3 miliony 900 korun.
2: Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností. Děti se tak mají naučit lépe rozumět svým emocím, komunikovat a navazovat zdravé vztahy. Metodiku připravila organizace SOFA. Součástí jsou hry a aktivity, které učitelé můžou zapojit do výuky. Sociální a emocionální vývoj dětí je jedním z cílů vzdělávacího plánu, který školkám zadává ministerstvo školství. Konec druhé světové války a taky takzvanou bratrušovskou tragédii si dnes o 9:30 připomenou lidé u pomníku poblíž bývalé střelnice v Bratrušově na Šumpersku. Před 81 lety tam nacisté krátce před osvobozením popravili 16 mužů. Více mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
4: 16 popravených mužů patřilo mezi členy odboje a vlastence, kteří se aktivně zapojili do boje proti okupantům. Pětní shromáždění připomene jejich památku. Pro účastníky zajistí autobus, odjíždět bude v 9 hodin ráno z parkoviště u hotelu Perk a se zastávkou u restaurace Hace v Šumperku.
1: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k tomu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané vedli od třetí minuty a postupový výsledek ubránili. Ví španělský trenér obhájců trofeje Luis Enrique.
5: Bayern Mnichov dělal všechno možné, celou dobu útočil. A my opravdu nejsme zvyklí bránit takhle dlouho, ale ukázali jsme, jaký jsme tým. Co k tomu dodat? Podle mě je to jasné. Je to chvíle, kterou si musíme vychutnat.
2: Finále, ve kterém fotbalisté Paris Saint-Germain vyzvou londýnský Arsenal, se bude hrát 30. května na stadionu v Budapešti.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na dálnici D35 u odpočívky na Křepelce ve směru na Hradec Králové na 295. kilometru. V odbočovacím pruhu stojí porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Je tady čtvrtek, zítra státní svátek, den vítězství. Prodloužený víkend před námi, to má člověk hned důvod k radosti. Hlavně si dny užijeme ve zdraví a s úsměvem. A máte-li tip, co podniknout ve dnech volna, napište mi ho na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Já se například chystám opravovat okapy, takže nádherné výhledy i závratě. Vaše tipy už za chvíli. A hrajeme další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, probouzíme se do čtvrtečního dne. Víkend je před námi, prodloužený víkend, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. V sobotu bude v tančírně v Račím údolí u Javorníku od 15 hodin přednáška Čarodějnické procesy na Jesenicku. Nebudeme tam s manželkou chybět, píše Radek z Jeseníku. Chystáme se s dcerou na pálení čarodějnic, které bude v sobotu od 15 hodin na Loděnici v Hranicích. Bude tady stezka odvahy, tvořivé dílničky, opékání špekáčku i odměny pro děti v kostýmech, napsala Eva. V sobotu odpoledne vyrazíme s rodinou na zámek Plumlov na dětské rytířské hry. Děti se setkají s princeznami, rytíři a dalšími pohádkovými postavami, mohou si zapůjčit i kostýmy, tip poslal Petr. Vítku, plán je jasný, pleval rychle roste, a tak budu makat a makat, napsala Božena z Libiny. Tak děkuji za vaše vzkazy a těším se na další.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 7. května, svátek má Stanislav a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká deštivý květen, žíznivý říjen. Dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza Spísečné, sluníčko již vykouklo, teplota po ránu 13 stupňů, je oblačno, vítr mírně pofukuje, vlhkost vzduchu 89%, včera na večer nám trošku popršelo, dnes snad nějaká přehánka přijde, zahrádka to potřebuje. Dnes ráno je v žárové oblačno a teplota 12 stupňů, píše Tonda. U nás je 15 stupňů zataženo, ale zatím ještě neprší, chystám se do obchodu a potom budu dělat kolínka s roštěnkou. Krásný čtvrtek a krásný prodloužený víkend přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

0: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. V České Vsi na Jesenicku bude stát do konce roku nový bytový dům. Jeho součástí bude 9 bytů pro zaměstnance tamní řetězárny. Investice firmu vyjde na zhruba 25 milionů korun. Rozhodla se pro ní kvůli dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a omezené nabídce bydlení v regionu.
1: To jsou obě patra. Hotová je střecha, všechna vnitřní dispozice a pracuje se na těch rozvodech. Elektroinstalace, vodoinstalace, topení.
2: Popisuje probíhající práce stavby vedoucí Ivan Kalafatič. V novém bytovém domě za zhruba 25 milionů korun se bude nacházet 9 bytů. Pokračuje generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř.
3: 15 až 20 zaměstnanců bytujeme. Máme již 4 nebo 5 žádostí od našich stávajících zaměstnanců na personálním oddělení. Cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
2: Podle Uhlíře je jedním z důvodů výstavby reakce na nedostatek dostupného bydlení v regionu.
3: Scháníme dlouhodobě zaměstnance i z jiných regionů a vždycky jsme narazili na problém, že ať se jim práce nebo příroda zde líbila, tak měli problém najít zde ubytování.
2: Nedostupnost bydlení potvrzuje i zaměstnanec řetězárny Lukáš Pindor.
4: Zahájili jsme to vlastně ten celý červenec, srpen. Těch nabídek nebylo moc, těch ubytovacích kapacit tady není, jak v Jeseníku, tak v České Vsi.
2: Dalším důvodem výstavby je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, doplňuje Uhlíř.
3: Samozřejmě vychází to tady z toho regionu, vychází to i z toho, jak je nastavené školství jako vzhledem k technickým oborům v posledních letech. Nejhůře se nám obsazují pozice zkušených obsluh a operátorů strojů.
2: To, že se nezaměstnanost na Jesenicku pohybuje kolem 7% a firmy přesto postrádají kvalifikované zaměstnance, potvrzuje i ředitel krajské pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
5: Ten trh práce na tom Jesenicku je ještě hodně ovlivněn tím, že je to lázeňské město, je hodně zaměřený na cestovní ruch, na gastronomii, takže tady tyhle technické profese tam tolik nejsou. K poslednímu březnu evidujeme 299 volných pracovních míst. Aktuálně máme v evidenci 1663 uchazečů o zaměstnání, což nám vytváří ten poměr zhruba 5,6 uchazeče na jedno volné pracovní místo.
2: Vývoj na jesenickém trhu práce přitom ovlivňuje několik faktorů.
5: Obávám se, že pro ten okres Jeseník to do budoucna vzhledem právě k tomu vysokému věku lidí, kteří tam bydlí, a že nám bude hodně lidí odcházet do důchodu a tím mladí lidé zatím nenahrazují ty odcházející lidi, takže si myslím, že ten nesoulad mezi tou nabídkou a poptávkou po pracovní síle se bude v tom regionu spíše prohlubovat.
2: Uzavírá Přidal. Výstavba bytového domu by podle vedení řetězárny měla do regionu přilákat nové zaměstnance. Hotovo by dělníci měli mít do konce roku. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
5: Je 7:30.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Prostějovská radnice nechá instalovat na hlavní příjezdové silnice

0: dispozici informační tabuli. Zařízení před okružní křižovatkou v ulici Konečná řidiče včas upozorní na dopravní situaci ve městě. Radnice se na jejím umístění dohodla s Držovicemi. Sdělil to primátorův náměstek Jiří Rozehnal za ANO. Nové lávky přes řeku Bystřici se dočkají chodci i cyklisté v Olomouci. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí stávající lávku ve špatném stavu. Stavba začne v polovině května. Moravské divadlo v Olomouci uvede zítra premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Legendární svůdník uzavře sezónu zdejšího souboru opery a operety. Režie inscenace spojující tragédii i vášeň se ujal Vladimír Jón. Sport. Hokejisté Montrealu vstoupili i s brankářem Jakubem Dobešem do druhého kola play-off NHL porážkou. Na ledě Buffalo kanadský klub prohrál 2-4. Dobeš si připsal 12 zákroků. Naopak Lukáši Dostálovi v brance Anaheimu se dařilo. Na ledě Vegas vyhrál jeho tým 3-1 a srovnal stav série na 1-1 na zápasy. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na výjezdu ze silnice 35 na ulici Třebovskou v Mohelnici. Kvůli údržbě je tam uzavřený odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Basketbalisté BK Olomoucko po konci sezóny ladí svou nejbližší budoucnost. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Basketbalisté BK Olomoucko po konci sezóny ladí svou nejbližší budoucnost. Dá se očekávat, že většina zahraničních hráčů v klubu skončí a kvůli zpřísňujícím se pravidlům nejvyšší soutěže na haly je ve hře i přesun klubu jinam. Co se naopak měnit nebude, je pozice hlavního trenéra.
1: A já tam mám jeden velmi pozitivní věm z ohledem na budoucnost a to je Matěj Musil jako trenér. My chceme jít cestou mladého progresivního trenéra. Matěj používá ty nejmodernější metody, vzdělává se, pracuje na sobě, má to v hlavě neskutečně spořádaný. Je to 28letý trenér, já si myslím, že možná nám tady roste nějaký kouč pro reprezentaci nebo asistent pro reprezentaci, protože Matěj na 28 let je opravdu neskutečně vyspělý a jde si za tím svým cílem a ví jako kam ten moderní basketbal směřuje.
2: Chválí prezident basketbalového klubu BK Olomouc Libor Špunda hlavního trenéra Matěje Musila, který tuto sezónu začínal stejně jako loni v roli asistenta. Do pozice šéfa lavičky se dostal v průběhu ročníku po odvolání Američana Meta Jonese. Tým herně výrazně probudil a už teď dobře ví, jaké s ním má úmysly do dalších let. Hlavně co se týká jeho skladby a angažování hráčů ze zahraničí.
3: Samozřejmě si musíme uvědomit kvalitu těch zahraničních hráčů v první řadě a to je prostě neodiskutovatelné. A ta kvalita tam vždycky je a poměr cena výkon bude bohužel vždycky na straně těch cizinců. Já ale chci trošku proti proudu, hlavně v tom pojetí toho našeho klubu. Jsem vlastně první český trenér tady v tom klubu, zároveň to české jádro se tady stále mění. A myslím si, že klíč toho úspěchu, které třeba ty ostatní týmy mají, tak je to české jádro a to, že jsou schopni jim nabídnout takové peníze nebo podmínky, aby udrželi je a aby vlastně pracovali koncepčně. A to je podle mě, by měl být hlavní cíl tady toho klubu, tak aby mohl být úspěšný v těch budoucích letech.
2: O tom zde tato cesta pro Olomoucko reálná polemizuje prezident Libor Špunda.
1: Podle mě to je problém českého basketbalu, že ti čeští hráči relativně jako nejsou. Teď jsou nějací volní, takže my samozřejmě už jsme nějaký jednání rozjeli, takže se snažíme získat spíš jako mladý kluky, ale snažíme se získat takový bojovníky, ať tam dají tomuto srdce, potom ti importí donesou tu kvalitu. Dlouhodobá vize je ubírat postupně ty importy a dávat ty český hráče. Nicméně oni opravdu nejsou.
2: A co také v Olomouci není, je odpovídající hala, což aktuálně neřeší pouze basketbal, ale i ostatní míčové sporty. Univerzitní sportovní hala je v rekonstrukci a stávající Čajkarena nebude odpovídat standardům nejvyšší soutěže.
1: Zpřísňují se pravidla pro Národní basketbalovou ligu. Čajkarena tomu totálně neodpovídá, kdy vlastně dneska se musí rozdělit prezóna, VIP zóna, hráčská zóna a my jsme ve školní dělocvičně. Díky za ní, jinak by se tady basketbal nemohl hrát. Jakmile se to zpřísňuje, já říkám, že tím se posune celá ta kultura toho basketbalu, že to je možná největší problém českého basketbalu je, že nejsou čeští hráči a dvojka je, že nejsou to zázemí, to udělá strašně moc. My hledáme nějakou jinou variantu a uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale určitě bychom chtěli v tomhle změnit, protože z té čajkárny mačkáme maximum a není to opravdu odpovídající nejvyšší basketbalové lize.
2: Zakončil prezident BK Olomoucko Libor Špunda. A tak je aktuálně reálná varianta, že se klub vrátí tam, odkud se v roce 2021 do Olomouce přesunul, tedy do Prostějova. Tamní sportcentrum by požadavky hravě splnilo a tým tam tak jako tak během sezóny pravidelně trénuje. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 7. května, svátek má Stanislav a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v máji, aby ani hůl Pastýřova neoschla. Dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Postřelmov 14 stupňů Celsia a polojasno. Místy až oblačno, hlásí Ivana, která se chystá snídat. Dobrou chuť. Brodek u Přerova 15,5 stupně, hurá, bude volno, napsal Jarek. Doloplazy 15 stupňů, to už píše Petra, která zdraví z práce a těší se na prodloužený víkend.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Probouzíme se do čtvrtečního dne. Víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V pátek bude na hradě Šternberg otevřená historická kafírna. Chystáme se tam s manželem, píše Olga. V neděli budou u nás na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici dopolední slavnosti kroje. Těším se na hanácké i jiné lidové tance a písně a také na bystřické selské trhy. To už píše Vlaďka. V pátek nás čeká turistika, a to 50. ročník dálkového pochodu Leštinská třicítka. Prezentace účastníků bude od 6:30 do 9 hodin na hřišti v Leštině. Trasy dlouhé 13, 20 a 35 kilometrů nebo 40-kilometrová cyklotrasa. Vzkaz od Jaroslava. O víkendu vyrazíme na rozhlednu Háj, bereme tam rodinu, která dorazí po letech na návštěvu, píše Monika z Bratrušova. Děkuji za vaše vzkazy a těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních budou zítra zavřené. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas švédských her. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od zítřka výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Náhradní autobusová doprava bude zajištěna po trase náměstí Hrdinů, okresní soud Tržnice, Envelopa, Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X.
1: Většina obchodů v Česku bude mít zítra kvůli státnímu svátku zavřeno. Podle zákona to platí pro všechny prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Můžou se k nim ale dobrovolně přidat i menší provozovny v obchodních centrech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Tvorbu umělce Tomáše Vincence si můžou od dnešního odpoledne prohlédnout návštěvníci zámku v Prostějově. Součástí expozice jsou obrazy, ale taky dokumenty a knihy, ve kterých autor zachycuje krásu a příběhy Prostějova. Výstava potrvá do 7. června, pokračuje Vincenec.
3: No, je to výstava samozřejmě převážně obrazů. Je to vlastně průřez mojí tvorbou, jo. S tím, že vlastně jsem si to udělal k 60. Jo, takže ne, že by to bylo nějaký bilancování, ale přece jenom je to nějaký ohlednutí.
0: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace se připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluví zkušený bek Michal Kempný.
4: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, když jsme čekali na to, když ti kluci jako začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
1: První zápas švédských her odehrají Češi večer proti domácím. Hrát se začne v 19 hodin. O víkendu se pak Češi utkají ještě s Finskem a Švýcarskem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15 stupňům Celsia. A povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 275. kilometru u Horní Moštěnice ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Krásné ráno přeje Vítek Šoukal. Je tady čtvrtek, zítra státní svátek, no a prodloužený víkend. Možná právě teď také v práci probíráte, co v sobotu a v neděli podniknete. Já se chystám do výšek, tentokrát to nebude rozhledna, ale oprava krytiny na střeše. Ve výškách ale budeme i za chvíli. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský orloj? Zajímavosti s ním spojené nám v naší rubrice Co v učebnicích nebylo nabídne Martin Písařík. Už do 6 minut a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Novák a právě teď bude zpívat Lenka Fripová a Leny. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Je tady další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám právě teď připomene Pražský orloj.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen s myšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci 2. světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 8:45, je tady čtvrtek a svátek má Stanislav, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mokrý máj, v stodole ráj. Dnes sluníčko, mraky i lokální přeháňky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 16 stupňů, oblačno, hlásí Ivana, která se chystá na nákup na celý víkend. Bohdíkov dnes 14,6 stupně, zataženo, tak se třeba dočkáme i deštíčku, napsala Vlaďka. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 16 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. V Šišmě na Přerovsku začala po 2 letech po bleskových povodních rekonstrukce tamní vodní nádrže. Dělníci musí stabilizovat její hráz a spodní výpusti, postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Opravy vodohospodáři plánují taky v okolních obcích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
1: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavaly auta po vesnici, šlo v podstatě o holý život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
3: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
2: Když se podíváme, garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
3: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí, takže jako pořád větráme.
2: 2 roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosu, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
1: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný, sdělila to mluvčí města Jana Gáborová. Petici za zachování a opravu tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do městské části Pavlovičky podepsalo víc než 5 000 lidí. Vedení města o případné rekonstrukci trati rozhodne na základě připravovaných studií.

0: sociálních sítích o tom informoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek za Hnutí pro Olomouc. Obyvatelé a návštěvníci Prostějova si dnes připomenou památku obětí druhé světové války. Pietní akt začne 10 minut před 10. hodinou u hlavního kříže na městském hřbitově v Brněnské ulici. Vyplývá to z informací na webu města. Sport. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili ve čtvrtfinále play-off ligy Opavu 87-72 a snížili stav série na 2-3 na zápasy. Slezané budou mít druhou šanci na postup v sobotu na domácí palubovce. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 46 mezi Šternberkem a Lipinou. Cestáři tam čistí kanalizaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli uslyšíte vaše další tipy na prodloužený víkend. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno, probouzíme se do čtvrtečního dne, prodloužený víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Zítra bude tradiční turistická akce po stopách švédských vojsk. Od 14 hodin se vydáme ze švédské cesty u sloupu Nejsvětější Trojice, kam se dojde z Mírova asi po 1,5 kilometru po zelené turistické značce směrem na Krchleby. Procházka mírovskou krajinou připomene tažení švédských vojsk během 30leté války, píše Josef. Červenka má dnes oslavit dne vítězství. Od 19 hodin začne u základní školy uctění památky padlých, vystoupení žáků a lampionový průvod obcí a od 7:30 na Olších bude zapálení vatry, hudba a ohňová show, píše Věra z Červenky. Hanka napsala, po celý pátek bude od 9 do 16 hodin pro veřejnost otevřeno mauzoleum na městském hřbitově v Hranicích. Chystáme se s dcerou na pálení čarodějnic, které bude v sobotu od 15 hodin. Na loděnici v Hranicích bude tady stezka odvahy, tvořivé dílničky, opékání špekáčku i odměny pro děti v kostýmech. To už píše Eva. Děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať se nám zítřejší sváteční den a celý prodloužený víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, večerní rosy v máji hodně se nadají. Dnes sluníčko, mraky i lokální přehánky a bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vaše zprávy. Konice 16 stupňů, mraky i sluníčko, vzkaz od Pavlíny, která pozalévala zahrádku a doufá, že tím přiláká déšť. Jeseník 14 stupňů, dnes nákup a plánování, co podniknout ve volnu, napsal Martin, a Rapotín 13,5 stupně Celsia, tolik naměřil Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc.
0: Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvod.

znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Je tady květen. Čas, kdy můžeme lásku a vášeň věnovat i naší zahradě. Kochejme se krásou sazeníček, pozor si ale dávejme na škůdce. Opět nás čekají slimáci. Včera jsem našel na zahrádce prvního a chutnala mu rebarbora. Pokud proti ním nezakročíme včas, jsou schopni zlikvidovat veškerou úrodu listové zeleniny. Na tě kořenové zeleniny i mnohé sazeničky okrasných rostlin. Mezi přirozené nepřátele slimáku patří například ježci, ropuchy, ještěrky. Pomůže i slepý, žužovka, rejsek nebo střevlík, tak si je hýčkejme. A ještě jeden tip, zvláště na mladé plže dobře zabírá biologická ochrana hlístice. Držím palce, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Samospráva Jeseníku plánuje přestavbu bývalé městské knihovny na byty. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Užijte si prodloužený víkend a za chvíli kolegyně Ditu Vojna.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Samospráva Jeseníku plánuje přestavbu bývalé městské knihovny na byty. Horoleskyně Dina Štěrbová dnes převezme korunu královny olomouckého Majálesu. Basketbalisté BK Olomoucko v příští sezóně možná nebudou hrát domácí zápasy v Olomouci. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek.

0: Budova bývalé knihovny v Jeseníku by mohla v budoucnu sloužit k bydlení a jako zázemí lékařských ordinací. Přestavbu nemovitosti za zhruba 36 milionů korun plánuje vedení města. Na investici se snaží získat dotace. Uvedl to místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
1: Předpokládáme, že náklady na konstrukci se pohybují kolem 36 milionů. Nyní již v podstatě čekáme na zajištění financování dotačních strojů. Pokud se zadaří a vyjde některý z těch dotačních titulů, ideálně všechny tři, se kterými kalkulujeme, tak se dá očekávat, že bychom mohli začít tento rok.
0: Česká národní banka dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. I přes rychlý růst inflace v posledních dvou měsících analytici očekávají, že zůstane stejná, tedy na úrovni 3,5%. Podle expertů totiž zatím důsledky zvyšování inflace nejsou závažné natolik, aby centrální banka zpřísnila měnovou politiku. Královnou olomouckého Majálesu se dnes stane horoleskyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme v areálu letního kina, kde se letos koná hlavní program Majálesových akcí. Více za pořadatele Ondřej Martínek z Olomoucké univerzity.
2: Kromě korunovace, kterou absolvuje společně s loňským králem Petrem Fialou z Niagy a Štěrb, čeká na návštěvníky i beseda s ní po korunovaci. Korunovace je od 16:30 a beseda bude od 18 hodin. Sport.
0: Basketbalový klub BK Olomoucko nemá jasno, kde odehraje další sezónu nejvyšší soutěže. Olomoucká Čajk Arena přestane splňovat zpřísňující se standardy a tak se klub možná znovu přestěhuje. Reálná by mohla být varianta v Prostějově, odkud se před 5 lety klub přesunul a v tamním sportcentru tým během sezóny trénuje a odehrál tam i zápasy Evropské ligy ENBL. Více prezident klubu Libor Špunda.
3: Zpřísňují se pravidla pro Národní basketbalovou ligu. Čajka na tomu totálně neodpovídá. Se musí rozdělit prezóna, VIP zóna, hráčská zóna a my jsme ve školní dělocvičně. My hledáme nějakou jinou variantu, uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale určitě bychom chtěli v tomhle změnit, protože z té čajkárny mačkáme maximum a není to opravdu odpovídající nejvyšší basketbalové lize. Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15 stupňům Celsia a foukat má slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 44 z Mikulovic do České Vsi. Cestáři tam uklízí odpadky. A pozor i na silnici u Loštic, když pojedete na Líšnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Olomouc vám už 4 minuty nabízí dopolední vysílání. Znamená to, že máme 4 minuty po 9:00, čtvrtek 7. května. My vás všichni samozřejmě srdečně zdravíme. Od mikrofonu konkrétně Dita Vojnarová, která vás bude provázet až do pravého poledne. Protože je čtvrtek, tak tady dnes mezi 10. a 11. určitě bude apatika. Zaměříme se na osteoporózu. Určitě budeme dávat dobré babské rady a také vás pozveme na kávový festival. Ale už za okamžik budeme mluvit o tom, že Olomouci bude znít 8. a 9. května sborový zpěv. Koná se tu totiž soutěžní přehlídka žáků uměleckých škol celé České republiky a to si rozhodně zaslouží pozornost. Tak dobrý den a dobrý poslech.

0: Dnešním, tedy čtvrtečním dopolednem vás provází Český rozhlas Olomouc. Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu základních uměleckých škol v České republice nás bude právě teď zajímat v následujících minutách. 8. a 9. května se v Olomouci totiž koná její ústřední kolo. Přijedou dva nejlepší sbory z každého kraje, což čítá zhruba tisícovku zpěváků ve věku od 8 do 20 let. Organizačně má vše na starosti základní umělecká škola Campanella Olomouc, jejíž ředitelku Ivetu Hlubinkovou teď vítám u mikrofonu. Dobré dopoledne.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste si udělala čas, já předpokládám, že toho ještě máte hodně na starosti.
1: Tak je to vždycky, když se chystají takové větší akce, ale musíme být v klidu a věřit, že všechno klapne. A
0: o tom nepochybuji. 28 pěveckých sborů na jednom místě v Olomouci. Kde a kdy přesně? Buďte konkrétní.
1: Jak jste uvedla v úvodu, akce bude probíhat ve dvou dnech a sbory se rozdělí. V pátek 8. května budou soutěžit sbory počtem menší do 21 členů, v sobotu pak sbory velké od 22 zpěváků. Malé sbory změří své síly v soutěžním sále v Paláci Bohemia na Kolárově náměstí, velké sbory potom v sále Moravské filharmonie Moravského divadla v Redutě.
0: Jaké kategorie soutěžní přehlídka vlastně má? Tímto jste mi už určitým způsobem odpověděla.
1: Jedno z hledisek je počet zpěváků ve sborech, jak jsem zmínila, druhé pak je věk zpěváků. Zušková sborová soutěž je rozdělena podle věku do kategorií na sbory do 8 let, protože do Zušek chodí už děti vlastně od 5. roku věku, ale ty se potkávají pouze na školních, okresních a krajských úrovních. Do celostátního kola nepostupují, takže my uvítáme sbory věkové 8leté až 12leté, potom kategorii do 16 let a ta kategorii starší do 20.
0: Jsme v Olomouci, vy jste tady za Campanellu, nás samozřejmě budou zajímat domácí zástupci, kdo tady z Olomouckého kraje bude soutěžit.
1: V tomto roce to nebude, ani jeden z našich sborů kampaneláckých, a Olomoucký kraj budou reprezentovat malý sbor Artcore ze základní umělecké školy Vlastimila Ambrose v Prostějově a velké sbory přípravný pěvecký sbor Kantabilka ze základní umělecké školy v Hranicích na Moravě.
0: Byl nějak přesně daný repertoár nebo si mohli sbory vybírat?
1: Repertoár je daný pro kategorie dle věku. Například je to jedna lidová skladba s libovolným doprovodem nebo bez. Může to být doprovod klavírní, mohou to být dřívka, může to být kytara, v podstatě nástroje, které se vyučují v základních uměleckých školách. Potom je to povinná skladba bez doprovodu, takže opravdu sbor musí zaspívat a kapela a měl by se udržet čistě a správně zaspívat každou tu kuličku. A nebo například u kategorií starších zpěváků je povinnou skladba autora, který je narozený po roce 1900. Takže aby se nespívaly třeba staré, třeba církevní skladby nebo tak, ale vybralo se i takzvané to modernější. K němu už třeba nemusí mít spousta zpěváků nebo těch sbormistrů úplně kladný vztah.
0: Kdo to bude hlídat a kdo to bude hodnotit?
1: Tak jako ve všech předchozích kolech hodnotí výkony sboru odborná porota. V celostátním kole u nás v Olomouci půjde o porotu pětičlenou. Jejíž členové jsou významní sbormistři, dirigenti a muzikanti napříč republikou. Porotci budou z Prahy, Brna, Třebíče, Hradce Králové a zastoupení bude mít také Olomouc.
0: A můžeme být konkrétní, nebo se to neprozrazuje, co se týče té Olomouce?
1: Vzhledem k tomu, že vlastně v systému soutěží základních uměleckých škol tato informace je uvedena a všechny soutěžící sbory ji znají, tak to určitě tajemstvím není. Předsedkyní poroty bude paní magistra Zuzana Karlčíková, dlouhá léta spolupracovala s brněnskou Kantilénou, byla sbormistryní v Bratislavě dokonce, od asi necelého půl roku pracuje ve státní opeře v Praze. Druhým porotcem bude pan Marek Valášek, ke sbormistr z Prahy, potom to bude Jirka Skopal. Jeho jméno určitě spoustě lidem napoví ve spojení s pěveckým sborem Jítro z Hradce Králové. sbormistr a pedagog základní umělecké školy Jitro. Čtvrtým porotcem bude porotkyně, sbormistrině pěveckého sboru Střebíče, paní Helena Valová, která je vlastně ústřední metodičkou pro sborový zpěv za Zušky. No a sestavu doplní olomoucká, velmi, myslím, úspěšná, oblíbená pedagožka Lenka Dohnalová.
0: Tak víte, no a teď nás zajímá, jestli se na ty jednotlivé výkony můžeme my přijít podívat jako diváci.
1: Určitě. Zájemcům o jednak tuto soutěž nebo o sborový zpěv vůbec jsou soutěže i závěrečné večerní koncerty s vyhlášením výsledku volně přístupné, takže rádi veřejnost uvítáme. Jestli to bude v pátek od 5 hodin v Paláci Bohemia anebo v sobotu od 5 hodin v Redutě.
0: Velmi důležitá informace a ještě nás rozhodně zajímá toto, jak jsem řekla, je takzvané ústřední kolo. Kam postupují vítězové?
1: Celostátního kola se účastní vlastně těch 28 sborů a je to vrchol toho jejich snažení, kterým prošli oni v tom daném školním roce. Ještě možná pro upřesnění, soutěž sborová se koná jednou za 4 roky. Mm-hmm. Takže musí se vystřídat vlastně všechna ta studijní zaměření Zušková, která nabízíme jako základní umělecké školy, a jednou za ty 4 roky prostě se to otočí a vyjde na každého.
0: Takže tím tato soutěž v tomto ročníku končí.
1: Tím tato soutěž končí. Ocenění získá ale každý sbor. Od zlatého pásma přes stříbro a bronz. Možné je samozřejmě také čestné uznání či diplom za účast. Ale to poslední asi ani neočekávám, že předpokládám, že do celostátního kola vyslali kraje to nejlepší. A co se týká postupu, vyšší soutěž už jako u nás není. Ale přesto, jestli mohu, mám takovou novinku a třeba zvláštnost nebo příjemné překvapení. Budu moci sboru jednomu nebo dvěma nejlepším nabídnout jakousi zvláštní cenu, a to je pozvání do projektu Nadace fondu Magdaleny Kožené, a jedná se o koncert Rytíři talentu, ve kterém by se nejlepší sbor, případně dva z této soutěže, mohly stát základem koncertního tělesa, které se předvede v příštím roce pod taktovkou dirigenta Jana Kučery v přímém přenosu České televize.
0: No tak to je obrovská motivace a pro vás, které zaujala tato informace, že se v Olomouci během 8. a 9. května koná ústřední kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu základních uměleckých škol v České republice, rozhodně důvod, proč přijít se na některé z koncertů podívat. My jsme dostali pozvání od ředitelky základní umělecké školy Campanella Olomouc Ivety Hlubinkové. Děkujeme za to a hodně úspěchu, naslyšenou.
1: Děkujem.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Proč si nedat nějaký dobrý pohár se šlehačkou a nahoru uložit jahodu v 9 hodin a 26 minut, samozřejmě při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Pokud to můžete udělat, udělejte, my vám samozřejmě přejeme dobrou chuť. Jaké bude další téma, kterému se budeme věnovat na našich frekvencích? Kávu ve všech možných verzích přípravy, gastrospeciality, prodej keramiky nebo několik přednášek nabídne páteční Olomoucký kávový festival. A my se na jeho program a jeho hosty samozřejmě už za okamžik podíváme

0: prostorách aplikačního centra Baluo se v pátek 8. května od 9 hodin koná Olomoucký kávový festival, na kterém můžete ochutnávat připravené nápoje nejen od místních baristů, ale také si odnést balená zrna pro domácí přípravu, nakoupit keramiku a zasoutěžit si. Více nám k programu řekne Andrea Dušková z pořádajícího Kafe jako lusk.
1: Spoustu lidí se vlastně nás ptalo, jestli uděláme kávový festival, takže jsme i vyslyšeli nějaké prosby a zároveň i to uděláme moc rádi a spojíme takhle nějaké kávové přátelství olomoucké dohromady.
0: Bude to čistě olomoucké přátelství?
1: Čistě olomoucké úplně nebude. Máme tam pár olomouckých pražíren, ne všichni úplně mohli, ale doplnili jsme to i nějakými dalšími českými, vzdálenějšími, anebo i nás čekají nějaký slovenský pražírny. Každá slibuje nějaká speciální zrna, pečlivě vybraná, nebo hodně pražíren přiveze i nějaký novinky, takže se moc těšíme.
0: Koupím si vstupenku a pak budu moci ochutnávat, co budu chtít?
1: Koupíte vstupenku a pak vás tam čeká 13 pražíren a každá z nich bude mít na výběr několik káv. Budete moc ochutnávat nějaký filtrovaný kávy, anebo pak i klasiku espressa, nebo i nějaké mléčné kapučína, latéčka, všechno bude v rámci vstupenky.
0: Vzhledem k tomu, že festival začíná v 9 hodin a končí až v 17.00, tak je to dostatečný prostor na to, abychom se i nějakým způsobem dovzdělali.
1: Budeme tam mít i pár přednášek od našich kamarádů. Někdo u nás i pracoval v naší kavárně, takže jsme je moc rádi pozvali, když pracují někde v nějakém odvětví, které ke kávě pořád patří. Bude tam například Hanka Švábíková, která bude mluvit o komunikaci v kavárně, pak nás čeká Šárka Štěpáníková, která pracuje pro docela známého člověka v kávovém světě, Jamese Hoffmana.
0: My v kavárně sedíme, je slyšet ten hluk, mě to velmi zaujalo, o čem je komunikace v kavárně.
1: Hlavně k zákazníkovi, takže se budeme bavit o tom i třeba, jak řešit nějaké problémy, když se zákazníkovi něco nelíbí, nebo by nám poradil, jak něco dělat líp. A pak nás i zajímá nějaká komunikace mezi námi, baristy, jak třeba fungovat v týmu a jak se zlepšit.
0: Káva je jedna věc, ale je dobré doplnit to ještě nějakým dalším gastrem. Mysleli jste na to?
1: Určitě mysleli a sezbírali jsme nějaký naše kamarády z Olomouce, takže se budeme těšit i na nějakou olomouckou část gastronomie. Čekají nás třeba bagetky anebo pizza, anebo i něco sladkého určitě najdeme.
0: A hudba bude?
1: Hudba taky bude. Bude tam DJ MC.
0: Olomoucký kávový festival začíná v prostorách aplikačního centra Baluo 8. května v 9.00 a potrvá až do 17 hodin. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Trocha pohybu v každém okamžiku nezaškodí a i k tomu přispívá Český rozhlas Olomouc. Teď se vám třeba, aniž byste si uvědomili, hýbala kolena a i to je dobře. Kam vás pozveme? No na výlet, takže je dobré, že jste si ta kolena natrénovali, protože my vám v čase okolo 9:45 posíláme pravidelně pohlednici od pradědu na Hanou, vždy ve středu, ve čtvrtek a v pátek, takže za 3 minutky vyrazíme na cestu, tentokrát na Konicko. Tam totiž najdeme osadu Štarnov, která má docela zajímavý původ.

0: Do Štarnova, části Přemyslovic nedaleko Konice, se vypravíme nejen v čase přítomném, ale i v čase, kdy předchůdcem této obce byl zájezdní hostinec s hvězdou ve znaku. Však má po něm dnešní obec jméno a vlastně hospody tam byly dokonce i dvě. Více už řekne Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osadu Štarnov na Konicku najdeme na náhorní plošině Zábřišské vrchoviny ve výšce asi 450 metrů nad mořem. Tato plošina se vypíná nad hluboce zařezané údolí řeky Romže a odpradávna patří k nedalekým Přemyslovicím. Jejich součástí byla i zdejší půda, a to až do vzniku zdejší osady v 18. století. Počátky osídlení této krajiny souvisí s kolonizací Konicka ve 14. století. Patrně už v té době existovala stezka vedoucí z Prostějova přes Kostelec na Hané a Konici do Jevíčka. V roce 1651 koupil Přemyslovice hrabě Jan Baltazar Fetter z Lílie, který postupným skupováním dalšího majetku de facto obnovil rozsáhlé konické panství. To se snažil všelijak zvelebovat, a tak krátce před svou smrtí v roce 1661 vybudoval právě na náhorní plošině mezi Přemyslovicemi a Konicí hospodářský dvorec. Víme, že se v něm choval hovězí dobytek, zejména jalovice a také 600 ovcí. Vedle dvorce byla z popudu Jana Baltazara vystavěna také formanská krčma. Ta dostala jméno U modré hvězdy a poskytovala zejména přípřež pro brzdění vozu při cestě dolů do Konice. V roce 1699 koupil konické panství klášter Hradisko u Olomouce. Z rozhodnutí císaře Josefa II. Byl však v roce 1784 zrušen. Hospodářský dvorec byl už o dva roky později rozparcelován a na jeho pozemcích se usadili nově příchozí obyvatelé ze Zábřiska a také z Moravskotřebovska. Každý osadník dostal něco přes 17 měřic polí a celkem se jich tady usadilo 16 rodin. Zbytek polí zůstalo obci a budovu statku odkoupili na půl dva místní obyvatelé. Prchnost si nadále ponechala ve Štarnově právo šenku. Prvním rychtářem se stal Jan Pešl a obec dostala podle hospody jméno Štarnheim. Česky byla označována nejprve jako Hvězdov, teprve později se objevuje pojmenování Štarnov. Osada Štarnov byla samostatná až do roku 1849, kdy byla načas spojena s nedalekým Křemencem. Tam byla už od roku 1788 škola a docházely tam i místní děti. Už v roce 1895 byla na rozhraní Dolní Zavadilky a Štarnov postavena pro obě obce jednotřídní škola. Farním chrámem byl pro obyvatele i nadále kostel v Konici. Lidé z vesnice se živili hlavně zemědělstvím. Přivýdělkem pro ně bylo domácí předení, tkalcovství a také později šití papučí či krejčovina pro prostějovské textilní továrny. Mnoho místních také vypomáhalo za peníze v přemyslovickém velkostatku. Od roku 1911 je obec už opět samostatná. Až v roce 1960 se stává součástí Přemyslovic. Ve Štarnově dnes najdeme kapličku se zvoničkou a křížem v centru obce a pak téměř totožnou kapli opět se zvonicí a křížem na křižovatce v bývalé Dolní Zavadilce. Naproti hasičské zbrojnici můžeme spatřit zbytek původního dvora, dnešní dům číslo popisné 15, a o kus dál pak velkou lípu, která je dominantou celé vesnice. Škola je přebudována na mateřskou školku a kromě toho najdeme v obci také krásné hřiště. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze Štarnova u Konice, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dva večer.

Stížnosti teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opravdu neočekáváme. Naopak se těšíme na vaše otázky, protože čas mezi 10. a 11. hodinou vyplní tradičně apatika. Budeme se věnovat osteoporóze, takže pokud vás něco zajímá, už teď můžete psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Za okamžik nabídneme zprávy a mimo jiné se podíváme k vodní nádrži v Šišmě na Přerovsku.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vodohospodáři zahájili opravu vodní nádrže v Šišmě na Přerovsku. Na koncertě v Zábřehu dnes zazní filmové melodie. Fotbalisté Prostějova prohráli vysoko s Béčkem Sparty Praha. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci povodí Moravy pracují v Šišmě na Přerovsku na opravě tamní vodní nádrže. V červnu 2024 poškodili bleskové povodně, které způsobily přívalové deště.
2: Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosu, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
3: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností. Děti se tak mají naučit lépe rozumět svým emocím, komunikovat a navazovat zdravé vztahy. Metodikou připravila organizace SOFA. Součástí jsou hry a aktivity, které učitelé můžou zapojit do výuky. Sociální a emocionální vývoj dětí je jedním z cílů vzdělávacího plánu, který školkám zadává Ministerstvo školství. Známé melodie z českých i světových filmů si dnes můžou poslechnout návštěvníci koncertu v kulturním domě v Zábřehu. Začátek je v 19 hodin. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Na koncertě vystoupí zábřežský komorní orchestr složený z hudebníků ze Zábřehu a blízkého okolí pod vedením dirigenta Františka Kolčavy. Publikum se může těšit na hudbu z filmu Avatar, Pretty Woman, James Bond, Pán prstenů, Šrek či Hříšný tanec, ale i z oblíbených krkonošských pohádek.
1: Sport.
0: Nepovedený zápas odehráli fotbalisté prvního SK Prostějov proti Béčku pražské Sparty. S letenskou rezervou prohráli vysoko 1-5, když už v prvním poločase inkasovali 3 branky a to ještě domácí neproměnili penaltu. Jediný gól za Prostějov dal ve 45. minutě Karalič. V tabulce je Prostějov na 14. místě, za ním pouze právě Béčko Sparty a na poslední místo se propadl tým FC Vysočina Jihlava.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15. A povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 298. kilometru ve směru na Ostravu u Lipníku nad Bečvou. Kvůli pracím ve středním dělícím pásu je vozovka zúžená na dva pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje dále čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Říká se jí tichý zloděj kostí. Dlouho je bezpříznaková. Projevit se může bolestmi zad, zlomeninami nebo snížením tělesné výšky. Zdaleka se netýká jen žen po menopauze. Osteoporóze. Nemoci, která se dá v současné době poměrně snadno odhalit a také léčit, se budeme věnovat v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Pozvání k mikrofonu přijal profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Je připraven odpovídat i na vaše posluchačské dotazy, které můžete posílat na číslo 723 70 33 51. Dobrý poslech a hlavně hodně zdraví vám všem přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, už usedl k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, takže ho můžeme přivítat. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Já už jsem naznačila, že tématem dnešní apatiky bude osteoporóza, takže na úvod, k jak početnému publiku tedy vlastně budeme mluvit? Jinými slovy, o jak častý problém se jedná?
2: Jedná se o časté onemocnění, postihuje především ženy nebo častěji ženy než muže a mluvíme teda k velmi široké populaci lidí a týká se to samozřejmě i mladší populace, i děti, takže mluvíme v podstatě ke každému.
1: Lidově řečeno mluvíme o řídnutí kostí. Máte to rádi, toto označení vy lékaři, je přesné?
2: Je to označení, které je poměrně přesné a které vyjadřuje tu skutečnost, že osteoporóza je charakterizovaná ztrátou vlastně té kostní hmoty, že ubývá té kosti v kosti. Jako, takže já bych definoval osteoporózu jako málo kosti v kosti.
1: Laicky bych si vysvětlila, že za to může třeba ten věk, který jsme zmínili, že něco řídne, něčeho ubývá, ale vy už jste k tomu doplnil, že budeme hovořit k mnohem mladším ročníkům. Jak to, že i u nich se to děje?
2: No, věk je totiž pouze jeden z těch faktorů, které přispívají ke ztrátě kostní hmoty. Nesmíme si to představovat izolovaně. Kost je taky živý orgán, jako každá součást našeho organismu obsahuje mnoho i organických složek a tvoří takovou velice pevnou jednotku se našimi svaly, takže je velice ovlivněna také stavem našeho svalstva, cvičením, pohybem a taky samozřejmě genetikou, faktory naší stravy, faktory našich případných nemocí nebo léku, které užíváme, takže je toho spousta, co může to kostní zdraví ovlivnit.
1: Když ubývá té kosti, jak dramaticky se to může dít?
2: Je to různé. U někoho to může být proces, který je v podstatě velice pomalý a který skutečně souvisí se stárnutím. U někoho to může být dramatická změna, která může souviset s nějakým dalším onemocněním. Jak už jsem říkal, všechno je propojeno se vším v tom lidském těle a někdy může dojít k tomu kostnímu úbytku velmi rychle a může se objevit i ta osteoporotická zlomenina.
1: Poslouchají nás starší lidé, ale také hodně mladí. Dá se proti tomu bojovat už od třeba dětského věku a jakým způsobem?
2: Ono se říká, že osteoporóza je v podstatě choroba dětského věku, protože na tu zdravou kost si zakládáme celý život. Ono v podstatě ta kost nám naroste asi do věku 25-30 roku a pak už jenom pomaličku ubývá a u žen a potom o něco později u mužů dojde k tomu zlomu potom v souvislosti s těmi hormonálními změnami v přechodu nebo u mužů se tomu říká potom andropauza. Ale je skutečně nutné, aby člověk do toho v tom mladém věku pracoval na té své kvalitní kosti tím, že se bude dobře stravovat, že bude užívat dostatek proteinu a proteinové stravy a také, že se bude pohybovat a že se bude vyhýbat těm rizikovým faktorům, které přispívají negativně k tomu kostnímu vývoji.
1: Když vás tak poslouchám, tak dá se říct, že sportovci jsou z obliga, protože ti si to hlídají, mají dostatek pohybu.
2: Závisí to na druhu sportu. Některé sporty jsou pro to kostní zdraví a pro svalové zdraví výhodnější. Určitě výhodným sportem je takové to silové cvičení, posilování, kdy skutečně ta kost posílí současně s tím svalovým systémem. Jsou ovšem na druhou stranu některé sporty, které nepřispívají kostnímu zdraví, tak například šachy samozřejmě, že nebo některé karetní hry.
1: Co se týče toho řídnutí kostí, my to můžeme pozastavit, ale zastavit úplně asi ne, i když se budeme snažit právě s tím pohybem a s tou stravou. Nebo můžeme zastavit?
2: Můžeme výrazným způsobem zpomalit ten úbytek kosti, ale samozřejmě nemůžeme obrátit chod času, nemůžeme se vrátit o 20-30 roků zpátky, takže samozřejmě jedná se spíš o to zpomalit ten úbytek kosti tak, aby se nepřekročila ta určitá mez, za kterou ta lomivost kosti významným způsobem se zvyšuje.
1: A s tím souvisí má další otázka, jak je to s tím pohybem třeba u vyšších ročníků? Velmi často za námi chodí paní profesorka Eliška Sovová, která je velká propagátorka Nordic Walking a chůzy, ale co byste právě těm vyšším ročníkům doporučil vy?
2: Samozřejmě já s Eliškou určitě na 100% souhlasím, nedovolil bych si nějakým způsobem ji odporovat. Jako jo, Nordic walking je určitě výborná aktivita, ale na tu kost a na tu svalovou tkáň to úplně nestačí. Jako jo, skutečně je dobré to silové cvičení jako jo, doplnit samozřejmě v rozumné míře, ale doplnit také i pohyb, který je náročnější.
1: Když začínáme s tím sportem mnohem později, i to se vyplatí, nebyli jsme na to zvyklí, hrali jsme 50 let šachy a teď najednou nám došlo, že to nebylo úplně vhodně zvolené.
2: Určitě to chce postupné zvyšování té zátěže a nepřehnat to v těch prvních chvílích s tím nadšením pro novou sportovní aktivitu, ale přistupovat k tomu samozřejmě s určitým rozumem.
1: Jste schopni vy to potom odhalit, že jsme se na to dali? Je to prostě poznat na těch kostech a na naší tělesné schránce?
2: Je to poznat, ale samozřejmě to běh na dlouhou trasu a ty změny na kosti, které jsou měřitelné, se vyvíjejí v měsících a spíš letech.
1: Určitě budeme mluvit dále na téma osteoporóza s naším hostem u mikrofonu, profesorem doktorem Pavlem Horákem. Pokud vás něco zajímá, začněte se ozývat do vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, v tuto chvíli konkrétně apatiku, dnes zaměřenou na osteoporózu. Naším hostem u mikrofonu je profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Už jsme to lehce naznačili, ale teď to společně rozvedeme. Jaké jsou rizikové faktory? Proč máme osteoporózu? Vy jste naznačil, že tam určitou roli hraje genetika.
1: Genetika je důležitá. Důležité je taky faktory pohlaví a toho hormonálního stavu toho organismu. Víte, asi je všeobecně známo, že tou osteoporózou rozhodně více trpí ženy než muži. Je to dáno taky stavbou toho organismu. No a potom jsou to rizikové faktory, které můžeme ovlivnit. Je to třeba nedostatek pohybu nebo nadměrná konzumace alkoholu, kouření. To jsou všechno rizika, které přispívají k tomu negativně, k tomu kostnímu zdraví. Pak jsou to faktory, které těžko ovlivníme, protože za většinu chorob si nemůžeme, že jsou to onemocnění endokrinní, hormonální povahy, jsou to onemocnění také zažívacího ústrojí, neurologické choroby, které vedou třeba k oslabení toho svalstva, to negativně přispívá k osteoporóze. Můžeme taky zmínit i choroby ledvin, revmatické choroby. A taky to, co třeba může ovlivnit lékař, to je používání některých léků, některé léky víme, že můžou být pro ten rozvoj osteoporózy významným rizikovým faktorem. Zmínil bych zejména kortikoidy nebo některé léky, které se užívají také k léčbě nádoru prsu nebo prostaty.
0: Pokud máme ten výskyt v rodině, třeba u maminky, můžeme to nějakým způsobem ohlásit a začít s tím preventivním programem a hlídáním už dříve, a jakým způsobem?
1: Jsou různé osteoporotické zlomeniny, taková ta nejvýznamnější osteoporotická zlomenina je zlomenina krčku stehenní kosti, takže pokud máme v tom přímém rodinném našem stromu skutečně přítomnost tady této závažné osteoporotické zlomeniny, tak se vyplatí na to upozornit lékaře a každopádně tento pacient, zejména pokud by měl ještě další rizikové faktory určitě přítomny, tak by mohl to denzitometrické vyšetření, které představuje určitý standard pro tu diagnostiku, podstoupit i dříve.
0: Pane profesore, proč jsou ženy tou početnější skupinou, kterou trápí osteoporóza?
1: Tak jednak za to zodpovídá stavba těla. Ženy mají menší muskulaturu než muži. Kosti jsou menší u žen také, no a samozřejmě jsou zde významné ty hormonální vlivy, protože vlastně nedostatek těch estrogenních hormonů nastupuje u žen velmi rychle, je to velmi rychlý proces, takže dochází velmi rychle k úbytku hormonů, které vlastně kontrolují významným způsobem ten kostní metabolismus a přispívají k udržení té integrity té kosti. Takže pokud nám přestanou fungovat hormony, pokud nám přestanou fungovat estrogeny, dochází k významnému nárůstu toho odvápňování v té kosti. Roztočí se proces, který vede k tomu, že během několika roků ta žena může ztrácet 10-15% té kostní hmoty.
0: Takže jsme, dejme tomu, u gynekologa, když zjistíme, že je žena v přechodu, po přechodu, tak jde na první nějaké vyšetření. Kdy se to doporučuje těm mužům?
1: Muži trpí osteoporózou o něco později. Samozřejmě jsou výjimky, jsou lidé, kteří mají řadu těch významných rizikových faktorů a kteří mohou osteoporózou onemocnit už třeba v tom mladém věku nebo dokonce v dětském věku, ale u mužů se za ten rizikovější věk považuje všeobecně 65 až 70 roku.
0: Taková naivní otázka. Umíte doplnit tu kost?
1: Kost doplnit podle toho činím. Jsme schopni doplnit minerály kostní, jsme schopni substituovat třeba i ty hormony, které chybí, jsme schopni podat léky, které mohou určitým způsobem vést k zpomalení toho procesu a máme dneska k dispozici i léky, které mohou pomoci tu kost určitým způsobem dostavět. Samozřejmě jejich účinnost je určitým způsobem omezená, ale přece jenom u těch velmi těžkých forem osteoporózy jsme schopni těmi takzvanými osteoanabolickými přípravky, tedy přípravky, které jsou schopny stimulovat novotvorbu kosti, i ten proces obrátit.
0: Protože mě velmi zajímá, jak postupujete v případě pacientů, kteří jsou opravdu v tom dětském věku, nebo jsou to lidé, kterým je 30, jsou opravdu mladí. Co s nimi děláte?
1: Tam je u této kategorie je velmi důležité vyloučit ty takzvané sekundární faktory rozvoje osteoporozy a ty se snažit ovlivnit. Pokud se osteoporoza objeví v takto mladém věku, tak s velkou pravděpodobností v pozadí stojí nějaké onemocnění, které to vyvolalo, nebo nějaký velmi závažný faktor, který je potřeba objevit a tento primárně na něho působit, protože jsme schopni u těch sekundárních forem osteoporozy tady touto intervencí to kostní zdraví významným způsobem zlepšit. Ty osteoporotické léky můžeme samozřejmě také použít. Měli bychom dodat dostatek vápníku, dostatek vitaminu D, to jsou takové ty základní faktory pro úspěšnou léčbu osteoporózy. S těmi léky, které působí potom specificky na ty kostní buňky, tak jsme opatrnější u těch mladších věkových skupin, ale u některých lidí je musíme použít také.
0: Pokud se osteoporóza objeví takto brzy, jakým způsobem, jak často hlídáte ty klienty, ty pacienty?
1: Pokud je přítomna ta osteoporóza, tak se provádí takzvané to denzitometrické vyšetření, už jsem to zmiňoval. Pokud nasadíme nějakou léčbu, jsme schopni to denzitometrické vyšetření opakovat za nejdříve za rok až za dva roky. Dříve nemá to vyšetření smysl opakovat, protože ty změny jsou velmi pomalé a to měření je také zatíženo určitou chybou, která může způsobit, že třeba ten výsledek není porovnat nebo není to úplně jasné z tohoto vyšetření. Úplně takovým tím nejrychlejším způsobem, jak se zorientovat v tom, zda nasazená léčba funguje, je provedení některých biochemických testů, které reagují na léky velmi rychle a které už po třech měsících ukáží skutečnost, zda ten pacient vůbec ty léky užívá, zda to nemá zavřený jenom v šuplíku doma, jestli je skutečně použil.
0: I to se stane.
1: To se může stát samozřejmě, protože osteoporóza nebolí, že není to choroba, která by byla bolestivá, takže člověk na to často zapomene, nebo to nepovažuje za prioritu svého zdraví, což je chyba samozřejmě. A můžeme se také přesvědčit o tom, že nasazená léčba tedy funguje.
0: Říká profesor doktor Pavel Horák, host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc, která je dnes zaměřená na osteoporozu.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, posloucháte Apatiku, dnes na téma osteoporóza s profesorem doktorem Pavlem Horákem, který za námi přišel z fakultní nemocnice v Olomouci. Pokud máte dotazy, jak už tady několikrát padlo, máte k dispozici SMS-kové číslo 723 70 33 51, ale také telefonní linku 221 555 444. Už jste tady mluvil, pane profesore, o měření hustoty kostí, o takzvané denzitometrii. Vysvětleme, jak probíhá.
1: Ta kostní denzitometrie je vyšetřovací metoda, při které používáme přístroj, který je kalibrovaný na měření kostní hustoty. V podstatě on měří množství toho vápníku v kosti nebo toho kostního minerálu a porovnává to s určitým normativy, které jsou stanoveny pro tu danou populaci, pro ženy, pro muže, pro ženy takového nebo onakého věku a ukáže vlastně, o jaké procento nebo tu směrodatnou odchylku se ta naměřená hodnota liší od té normy. To vyšetření probíhá velmi jednoduše, je vyšetřovací stůl, na který se položí ten pacient nebo pacientka, nad ním jezdí takové rameno, které sbírá ta data a používá pro sběr těch dat nízké radioaktivní záření, jako je to, rentgenový přístroj na rentgenovém principu, ale ta dávka, kterou pacient během toho vyšetření dostane, je velmi nízká, je takřka zanedbatelná, takže je to vyšetření velmi bezpečné, příjemné, nebolestivé. Měří tradičně kostní denzitu v oblasti páteře a v oblasti toho krčku stehenní kosti. Někdy se také dá měřit předloktí, takže dá se naměřit i víc těch míst, která mohou být ohrožena tou osteoporózou.
0: Je to základní vyšetření, kterým projdou všichni klienti, kteří se k vám na doporučení svých lékařů dostanou?
1: Je to základní vyšetření pro diagnostiku té osteoporózy, ale měla by mu předcházet vlastně zjištění té anamnézy od toho pacienta, detekce těch rizikových faktorů a taky základní i vyšetření toho pacienta. Já bych třeba zde zdůraznil, teďka zrovna na to myslím, protože se na to hodně zapomíná, naměření tělesné výšky, protože tělesná výška se s věkem snižuje, ale může také to v sobě skrývat nebezpečí přítomnosti zlomenin obratlových těl, které mohou být asymptomatické, tedy nebolestivé a může být teda prvním příznakem třeba té osteoporózy snížení té tělesné výšky, takže to je určitě nějaký varovný signál. Zmenšení výšky ve vyšším věku třeba o 2 cm oproti té maximální je asi normální věc, se kterou se setkáváme běžně, ale snížení třeba už o 5 cm je určitým způsobem faktor, který by nás měl vést k pozornosti.
0: Takže už jste naznačil snížená výška a zlomenina toho krčku. Ještě jsou další už varovné signály, že se nás osteoporóza týká?
1: Osteoporóza je taková tichá zlodějka, se říká, probíhá pomalu častokrát, dochází k úbytku té kosti a často prvním příznakem je až přítomnost té osteoporotické zlomeniny, až se něco zlomí. Že? Takže těch varovných signálů je méně, proto také existuje k dispozici takový systém, jmenuje se to FRAX, nástroj, který můžete si najít na internetu, který je vlastně primárně určený pro pacienty nebo pro jejich praktické lékaře, kdy dosazením jednoduchých demografických dat a jednoduchých rizikových faktorů si můžete spočítat to desetileté riziko osteoporotické zlomeniny. Spočítá to s určitou přesností a pokud to riziko je vyšší třeba než 10-15%, tak samozřejmě to už je riziko, které se vyplatí určitým způsobem brát v potaz a snažit se ho snížit.
0: Posluchačské dotazy přichází.

0: přicházejí na řadu. Dobrý den, léčím se s osteoporózou 10 let, je mně 77, výsledky mám jednou dobré a po druhé ne. Proč se to pořád mění? Jinak se hýbu, jím hodně jogurty a tvarohy, chodím ven. Za odpověď děkuje paní Ludmila.
1: To je možná problém toho densitometrického vyšetření. Mělo by se provádět vždycky na stejném přístroji. Měl by to být ten stejně kalibrovaný přístroj. Pokud měříme jednou na přístroji jiné firmy, tak se může stát, že ty výsledky se mohou i významným způsobem lišit. No a jako každý měření je zatíženo určitou chybou. Jako jo, ten rozdíl do 3% není potřeba považovat za nějakým způsobem významný, takže to se často může lišit i ve smyslu plus nebo minus. Nemusí se vůbec nic dít, ta léčba může být pořád jako celkem jako efektivní tady v tomto případě. Děláte určitě, paní Ludmilo, dobře, že se hýbete, že máte zdravou stravu a já vám přeji, ať vám to dlouho vydrží a ať se nic nezlomí.
0: Mimochodem jsou to právě ty bílkoviny, které bychom měli od určitého věku dodávat?
1: Tak bílkoviny by měly tvořit součást naší stravy v každém věku, jsou strašně důležité právě pro zdravou svalovou tkáň, pro funkci našich orgánů a také pro tu funkci kosti, takže dostatek proteinu je jedna z těch základních věcí, které bychom měli v té stravě si hlídat.
0: Tak děkujeme za dotaz paní Ludmile a máme tady posluchačku z Jeseníku, která píše. Dobrý den, užívám už 12 let omeprazol na žaludek. V příbalovém letáku je informace o vlivu na zlomeniny krčku. Jak vyrovnávat riziko? Děkuji za odpověď.
1: Některé léky, které se používají na léčbu vředové choroby žaludku, tak mohou při tom dlouhodobém užívání mít také nějaké nežádoucí účinky. Samozřejmě není to riziko je spojeno určitým způsobem s užíváním léku, který jste zmiňovala, ale není nějak excesivně velké. Závisí to také na té dávce, v jaké ten lék užíváte. A já bych vám doporučil především se domluvit se svým ošetřujícím lékařem, který vám tento lék předepisuje, zda ho skutečně potřebujete, protože tyto léky patří mezi ty nejčastěji zbytečně preskribované, předepisované léky, které se píší automaticky. Samozřejmě oni dělají dobře, snižují tu aciditu žaludku a snižují riziko pálení žáhy, takže někdy si je člověk jako si vezme i takhle nějak intuitivně sám, ale někdy to dlouhodobé užívání je zbytečný. Zkuste to prodiskutovat s ošetřujícím doktorem, za ten lék skutečně potřebujete.
0: Od roku 2023 máme tady v České republice program zaměřený na včasnou diagnostiku právě osteoporózy a o tom se budeme bavit zápětí.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Děkuju ti.
1: My také děkujeme profesoru doktoru Pavlu Horákovi, že za námi přišel do studia Českého rozhlasu Olomouc, aby odpovídal na mnohé otázky týkající se osteoporózy. Další téma už jsem naznačila před chvílí. Máme tady program, který je zaměřený na včasnou diagnostiku. Prostě i v této oblasti ten čas hraje velmi důležitou roli.
2: Je to program, já jsem tedy měl to štěstí, že jsem stál u jeho zrodu a u toho, když jsme ho plánovali jako spustit, a vlastně podnětem pro tento program byla zpráva Mezinárodní organizace pro léčbu osteoporózy, která zjistila, že v České republice ta incidence zlomeniny je zvlášť vysoká a proléčenost té naší populace je poměrně velmi nízká. Takže nakonec jsme se setkali s gynekology praktiky a také za naši společnost odbornou těch metabolických chorob kosti. No a ve spolupráci s největšími pojišťovnami, především z VZP, a následně se přidali i ostatní pojišťovny, byl spuštěn populační program. Ten spočívá v tom, že je významným způsobem posílená role praktických lékařů a gynekologů v té časné detekci osteoporózy nebo rizikových faktorů pro tu osteoporózu tím, že vlastně u žen ve věku od toho přechodu se v určitých časových intervalech doporučuje provést vyhodnocení toho osteoporotického rizika a v 60 letech potom poslat tu ženu na densitometrické vyšetření. U mužů stejný postup, akorát je to posunuto asi o to desetiletí později. Takže tímto způsobem si od toho slibujeme, že ten záchyt osteoporózy a i ta proléčenost české populace bude vyšší. A myslím si, že ten program je zatím jako velmi úspěšný. Přidalo se k němu už více než 50% praktických lékařů a kolem 60% gynekologů, kteří provedli několik set tisíc vyhodnocení rizika osteoporotické zlomeniny a bylo provedeno více než 80 tisíc denzitometrických vyšetření v těch rizikových populacích. Takže myslím si, že to je program, který je velmi potřebný a velmi úspěšný.
1: S tím bude souviset určitě další dotaz, který přišel na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Mě gynekolog nikam na vyšetření neposlal. A to by měl, ne, mám 69 roků, zajímá Blanku od Javorníku. Je to povinností těch lékařů?
2: No není to, je to samozřejmě doporučení odborné společnosti, není to forma úplně, že by byl tím vázaný ten lékař, ale je to určitě věc, na kterou bych ho na vašem místě asi upozornil, že existuje taková možnost, aby vás poslal na to densitometrické nebo na to vyšetření, nebo aspoň zhodnotil to riziko osteoporotické zlomeniny, a stejně tak dobře můžete oslovit svého praktického lékaře, který taky s velkou pravděpodobností o tomto programu informovaný bude.
1: Další dotaz. Dobrý den, nikdy jsem neměla nic zlomeného, vždy mě lékaři říkali, že mám pevné kosti, pevnou kostru. Můžu na to spoléhat, ptá se Dobra.
2: Nevím, Dobro, kolik máte roku, to by byla možná dobrá otázka. Potom také nevím, jestli jste měla zlomeniny v rodině, u někoho se vyskytly. Je to na to, aby se to rozebralo s nějakým lékařem, ale možná pro ten začátek bych vám doporučil už zmiňovaný Frax Index a spočítejte si to sama, jaký to riziko zlomeniny asi máte, a s tím potom můžete pracovat dále.
1: Pane profesore, v různých článcích, které se týkají právě osteoporózy, jsem velmi často narážela také na vitamin D. Jakou roli hraje?
2: Absolutně zcela esenciální. Vitamin D je v podstatě hormon. Sice ty látky, ze kterých se tvoří, můžeme přijímat stravou, ale on se vlastně tvoří v našem těle, v kůži, po oslunění. Vlastně si ho syntetizujeme sami, tu aktivní formu vitaminu D. A ten má spoustu pozitivních efektů, nejenom tedy na kost a sval, ale také na další orgány, na imunitní systém. Lidi, kteří mají nedostatek vitaminu D, tak trpí více infekčními chorobami. Tuberkulóza se pojí taky se s nízkými hladinami vitaminu D. Víte, že i v té covidové době lidé, kteří prodělali závažný covid, tak častokrát se potýkali s tím, že jejich hladiny vitaminu D byly velmi nízké. Takže na to je potřeba myslet, protože v našich zeměpisných šířkách toho slunečního svitu nejméně 8 měsíců v roce není dostatek, abychom si ten vitamin D vytvořili. Takže musíme pamatovat na to, že je potřeba si ho doplnit i jako doplněk stravy a užívat ho jako prevenci nejenom osteoporózy, ale i další chorob.
1: Takže můžeme ho nasadit třeba i dneska bez toho konkrétního lékařského doporučení, nic tím nespůsobíme.
2: Existují volně prodejné formy vitaminu D, které bych doporučil, které si můžete koupit v lékárně a které můžete užívat. Samozřejmě nesmí se to přehánět, musíte se podívat na to, jaká je doporučená dávka toho vitaminu D, protože vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné v tucích můžete za určitých okolností i předávkovat. Takže pozor na to, podívejte se na tu doporučenou dávku.
1: Děkujeme za doporučení. Další dotaz. Hezký den, mám dotaz, pane doktore. Lékaři mi dali chodítko, mám problém s chůzí a nikdo mi neřekne, o co jde. Aha, tak to vy ale asi nevyřešíte. Asi zajímá našeho posluchače diagnóza, proč chodítko dostal.
2: Příčin může být samozřejmě celá spousta, může se jednat o postižení pohybového aparátu, ať už tedy kloubu, artrózu těch kloubů, nebo se může jednat také o onemocnění svalstva, neurologické choroby, takže těch příčin může být více, to vám nejsem schopný takhle prostě na dálku zdiagnostikovat.
1: Zajímavý dotaz poslal pan Bláha. Dobrý den, pane profesore, má osteoporóza nějaký vliv i na zuby?
2: Ku podivu ne. Zuby určitým způsobem nejsou tímto způsobem postiženy při té osteoporóze. Mají značnou míru autonomie toho svého vývoje, ale upozornil bych na určité riziko, které se pojí s léčbou osteoporózy. Na to je potřeba upozornit všechny pacienty, kteří užívají léky. Před zahájením léčby je potřeba navštívit vašeho zubního lékaře a poptat se ho na stav toho chrupu a zda neplánuje nějaké extrakční zákroky, tedy trhání zubu, protože to trhání zubu v té antiporotické léčbě může představovat určité riziko špatného hojení té zubní extrakce. Takže pokud je to možné, tak provést tady ty vytrhávání zubu nebo trhání zubu nebo tedy vůbec ty invazivní zubařské zákroky předtím, než zahájíte tu léčbu osteoporózy nebo ji potom na určitou dobu přerušit. Samozřejmě po poradě s tím zubařem i lékařem, který vám ty léky předepsal.
1: Máme tady pozornou posluchačku, která reaguje už na to, co jste říkal. Zmínil jste, že je to dědičné, moje matka má osteoporózu, mám 43 let, už teď se můžu nějak nechat vyšetřit, abych věděla, píše paní Hlásková.
2: Můžete, samozřejmě se nespadáte ještě do toho populačního programu. Samozřejmě můžete se nechat vyšetřit jako samoplátce na osteoporózu, můžete si objednat denzitometrické vyšetření, nestojí to za stolik peněz, jako, ale asi bych vám doporučil dopředu si ještě spočítat to riziko. Jak je vysoké skutečně.
1: To je ten zmíněný Frax index.
2: Ano, a pardon, ještě jednu poznámku. Ten Frax index už ve vašem případě si spočítat můžete, ale já jsem to neřekl. Ten Frax index platí od 40 roku, je validizovaný od 40 roku věku, jak pro muže, tak pro ženy.
1: Důležité upozornění profesora doktora Pavla Horáka, hosta Apatiky Českého rozhlasu Olomouc, ve které se bavíme a bavit určitě ještě budeme o osteoporóze.

0: Nahromadili se nám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dotazy, které se týkají osteoporózy, dnešního tématu apatiky, které probíráme s profesorem doktorem Pavlem Horákem, tak nebudeme otálet a rovnou se dostaneme k prvnímu z nich. Dobrý den, potřebuji na objednání se na vyšetření přístrojem na denzitometrii doporučení od lékaře nebo se na pracoviště mohu k vám objednat sama. Mám už přes 50 let, děkuje posluchačka Martina.
1: Tady jde o to, jestli bude to vyšetření, které vám bude hradit zdravotní pojišťovna, tak v tom případě potřebujete doporučení odesílajícího doktora. Musí být z toho patrný ten důvod odeslání, to znamená třeba přítomnost nějakých rizikových faktorů a nebo nějaká choroba, která může způsobovat osteoporózu. Takže to je ta věc, na kterou potřebujete žádanku, ale můžete si objednat taky jako samoplátce a na tu žádanku samozřejmě nepotřebujete. Můžete si objednat to vyšetření a přímo si ho zaplatit.
0: To je SMS-kové číslo 723 70 33 51, ale před chvílí nám tady blikal telefon, takže můžete určitě využít i naši linku 221 555 444 a zavolat. Mohou léky na cholesterol zhoršovat osteoporózu, ptá se Marie?
1: Ne, tady tahleta souvislost nikdy popsána nebyla, byť teda zajímavé je, že ty léky, které se používají na osteoporózu a které se používají na léčbu toho vysokého cholesterolu nebo těch poruch metabolismu lipidu, mají někdy společnou cestu, ale vzájemně spolu nějak neinteragují a vzájemně se nějak negativně neovlivňují.
0: Další, trošku další dotaz. Dobrý den, pane profesore, mám osteoporózu, je mě 58 roku, ale jsem po operaci páteře a mám problémy s chůzí, nemůžu se moc hýbat. Mám navíc asi 30 kilo nadváhu a nevím, co s tím, Lenka. Možná se bojí právě osteoporózy, jeho průběhu.
1: Je to takový komplexní dotaz, samozřejmě tam těch potíží u vás je asi více. Možná bych začal i s tou nadváhou, jako jo, ta vyšší tělesná hmotnost do jisté míry představuje takový protektivní faktor oproti osteoporotické zlomenině. U těch silnějších lidí většinou i ta kost bývá pevnější díky té zátěži na tu kost, takže ta osteoporóza nemusí být tak závažná, ale každopádně nevylučuje přítomnost toho kostního onemocnění, takže na vyšetření samozřejmě máte taky nárok a pokud ta osteoporóza je prokázaná, tak by se měla taky léčit.
0: Dobrý den, pořád mě bolí kolena. Jak můžu zjistit, že je to právě osteoporóza? Jinak řečeno, může být v kolenou, zajímá Daniela.
1: Víte, to jsou takové složité dotazy, kdy v podstatě problém, který se třeba řeší delší dobu, na něm nejsem schopný během krátké doby jako odpovědět, ale pokusím se stručně. Osteoporóza je většinou nebolestivá, kolenní klouby nepostihuje. Kolenní klouby jsou postiženy většinou buď osteoartrózou nebo artritidou, to bude pravděpodobně jiné onemocnění.
0: Teď jsem chtěla říct, že jste posluchače uklidnil, že tedy osteoporózu nemá, ale vy jste diagnostikoval něco dalšího samozřejmě. Pane doktore, v 19 letech jsem měl havárku, prasklou pánev, teď je mi 76 let, mám čím dál větší bolesti. Mám strach, že nebudu za chvíli chodit. Jsou na to léky?
1: Opět je to stav, který si zasluhuje podrobnější vyšetření, zrentgenování těch kostí, těch kloubů, posouzení přítomnosti artrózy, třeba kyčelního kloubu, který může negativně ovlivnit schopnost toho pohybu, vyšetření páteře, případně i ortopedické vyšetření, takže zasluhuje si to podrobnější vyšetření a podrobnější odpověď na vaši otázku.
0: Když už jste zmínil tu artritidu, tak já tady mám poznámku, která se jmenuje sekundární osteoporóza. Ta s tím souvisí?
1: Ta s tím může souviset. Myslím, že jsme sekundární osteoporózu zmiňovali ano. U těch mladších, jako jo, ona řada i těch takzvaně primárních osteoporóz má nějakou další sekundární, byť třeba menší příčinu. Artritida může souviset s rozvojem osteoporózy, patří mezi ta onemocnění, která mohou negativním způsobem ovlivnit tu kost a to už jenom třeba z toho důvodu, že ten člověk není schopný se více hýbat a není schopný větší pohybové aktivity, ale i taky ten samotný dlouhotrvající zánět v těle negativním způsobem ovlivňuje řadu věcí, včetně teda kostí, včetně svalů.
0: Už jsme tady zmínili vyšetření, mluvil jste o lécích, ale kdy nastupuje a jestli vůbec něco jako fyzioterapie pomáhá?
1: Fyzioterapie nastupuje, samozřejmě je absolutní nutností po prodělané zlomenině, tam je velmi nutné začít intenzivně a pod vedením zkušeného fyzioterapeuta cvičit, aby se napravily vlastně škody, které ta osteoporóza a osteoporotická zlomenina jako způsobovala, ale samozřejmě o nutnosti pohybu a té fyzioterapii jsme už mluvili, takže to platí u osteoporózy dvojnásob.
0: Co bylo nejdůležitější, bylo to, že jsme zmínili prevenci s panem profesorem doktorem Pavlem Horákem, přednostou 3. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, který byl dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. A my za to moc děkujeme.
1: A já moc děkuju za pozvání a budu se těšit někdy příště.
0: Určitě bereme vás za slovo. Dnešní Apatiku připravila a slovem provázela Dita Vojnarová. Hodně zdraví.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Přímo z místa.
4: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Dělníci staví v České Vsi na Jesenicku bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Univerzita Palackého chce zlepšit diagnostiku nespavosti. Odpoledne bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od zítřka výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, řekla to mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Vedení řetězárny v České Vsi na Jesenicku investuje do nového bytového domu pro zaměstnance. Hotový by měl být do konce roku. Investice firmu vyjde na zhruba 25 milionů korun. Rozhodla se pro ní kvůli dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a omezené nabídce bydlení v regionu. Vicegenerální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř.
2: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
0: Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci chtějí zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Začínají s novým výzkumem zaměřeným na rychlé rozpoznání spánkových poruch a hledají dobrovolníky z řad lidí se spánkovými obtížemi i zdravé populace. Výzkumníci upozorňují, že nekvalitní spánek se stává významným zdravotním i společenským problémem s dopady na psychiku, kardiovaskulární systém i ekonomiku. Dnes o tom informovali zástupci UP. Lidé bez domova v Krnově se budou moct zapojit do projektu Stravenka za práci. Dostanou poukázku na potraviny, pokud se zapojí do práce pro město. Půjde hlavně o zvelebování veřejného prostranství, vysvětluje Lubomír Rapušák z krnovské radnice.
3: Pokud se teda vše podaří a budeme se o to snažit, tak od června by tento projekt měl nastartovat a jsme sami zvědaví. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali. Sport.
0: Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vítkopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sára Bejlek. Už za chvíli čeká zápas Dalibora Svrčinu se Srbem Kacmanovičem.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo. Večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat má slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 275 u Horní Moštěnice ve směru na Ostravu. Stojí tam osobní auto s defektem. A na D1 také pozor na kilometru 270 u Žálkovic, opět ve směru na Ostravu. Je tam neprůjezdný levý pruh, leží v něm kus pneumatiky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme čtvrtek 7. května, 4 minuty po 11. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. V hodince mezi 10. a 11. jsme se věnovali osteoporóze. Pokud jste nezachytili povídání celé, už teď ho najdete v audioarchivu na webu olomouc.rozhlas.cz. A jaké téma jsme si zvolili pro tuto hodinu našeho vysílání? Obnovitelné zdroje elektrické energie začínají stále více plnit střechy našich domů i bytových objektů, ale třeba také továren. S majitelem jedné ze středních elektráren si za chvíli budeme povídat nejen o tom, co ho vedlo k jejímu pořízení.

0: Daniel Blaháček je majitelem fotovoltaické elektrárny už několik let. Co ho vedlo k jejímu pořízení a jak funguje toto zařízení v běžné domácnosti, pohled z praxe vám nabídneme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pořízení fotovoltaiky mě určitě inspirovalo pozitivní vztah k obnovitelným zdrojům. V podstatě od první chvíle jsem chtěl být součástí nějaké širší komunity ke sdílení těch zážitků a zkušeností s tím, jak vlastně obnovitelná energie funguje. Prvotní rozvoj fotovoltaik jsme viděli na polích, kde toho nejsem zdaleka příznivcem, a vlastně já jsem byl povinen tu první fotovoltaickou elektrárnu, respektive tu původní velikost fotovoltaické elektrárny, vybudovat, a po roce dvou zkušenostech, kdy jsem zjistil, že ta fotovoltaická elektrárna opravdu dává smysl a ta využitelnost té energie je v podstatě 100%, tak jsem doplnil zbývající část střechy a právě tu fotovoltaickou elektrárnu rozšířil, samozřejmě ruku v ruce to souviselo i s navýšením mikrozdroje z původních 10 na 50 kW.
2: Jak je to v zimě, protože vy už máte ty zkušenosti i ze zimy, jak je to tam vlastně s tou výrobou? Dokážu si představit, že ve dní, jako je dnes, že krásně svítí, že ten výkon jde skoro na plný CRS, ale když potom je tak jako pošmourno, tak jsme na nějakých 10%, platí to i v tom velkém.
1: Ano, to potvrzuju. Nejhorší pro fotovoltaickou elektránu, když ji pokryje sníh, pak lehce naprší a vytvoří se ta ledová krusta, pak jste téměř na nule. A já nejsem úplně příznivcem ometání fotovoltaické elektrány z důvodu nějakého poškození, takže já to nechávám volně odtát a opravdu v zimě ta výroba je nízká.
2: Ještě se zeptám na to bateriové úložiště, nakolik je to třeba použitelné ze zkušenosti třeba pro ten rodinný dům, kolik si myslíte, že jste schopný uložit, může to třeba fungovat celodenně, aspoň třeba v té tři čtvrtině roku, kdy teda svítí?
1: V podstatě, když se bavím s kýmkoliv, kdo si vybudoval fotovoltaickou elektrárnu, tak na to nabaluje další věci. Alfa omega, jestli dům po případě jakákoliv nemovitost topí elektřinou, pak ta spotřeba je velice vysoká a rychlá, ale já mám situované baterky tak, abych v létě mimo topnou sezónu vydržel přes noc zcela nezávislý a v podstatě ta nemovitost byla doplňována energií z těch baterií. Následně na to souviselo využití v létě, zlepšením komfortu, pořízením klimatizací a v posledním roce i pořízením elektromobilu, kdy pořád se ta využitelnost zvyšuje a já sám za sebe to beru jako velice kladný krok.
0: K obnovitelným zdrojům se ještě v této hodince dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc vrátíme a zkusíme se společně podívat na možnosti sdílené energetiky v praxi, kdy majitelé podobných elektráren dodávají energii přímým odběratelům.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme za 6 minut půl 12. a vy stále posloucháte Český rozhlas Olomouc. Výroba obnovitelné energie sice může pokrýt část spotřeby domu, pokud je jí ale moc, může to přinášet problémy způsobené neochotou energetických firem vykupovat přebytečnou elektřinu. Tento problém může vyřešit takzvaná komunitní energetika, kdy dodavatelé poskytují své přebytky přímo zákazníkům, například ve stejném městě. Jak to funguje v praxi, i to jsme pro vás zjistili a informace nabídneme už za okamžik.
1: Každý

0: Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Majitele fotovoltaické elektrárny na vlastním domě Daniela Blaháčka už jsme v této hodince našeho vysílání představili. Kromě malé elektrárny vlastní i větší zdroj na bytovém domě, kde často vytváří energii, kterou není schopen sám využít. To vedlo k tomu, že často dodával do sítě proud se zápornou cenou. Řešení našel v komunitním sdílení elektřiny, které by mohlo být řešením jak pro výrobce energie, tak i pro ty, co by chtěli ušetřit za její spotřebu. Podrobnosti nabízíme právě teď.
1: Ze začátku těch zkušeností bylo málo, ten trh s přebytkama se nějakým způsobem dynamicky vyvíjel. Ze začátku těch přebytků nebylo moc, jelikož ta elektrárna byla v méně než poloviční velikosti než je nyní. Díky průběhu té změny na trhu jsem musel hledat možnosti, kam s tou přebytečnou energií, jak ji efektivně využít, a jsem moc rád za vznik Enercomu. V poslední době o ty přebytky a přetoky se postará v rámci sdílení do naší komunity.
2: Bavili jsme se o tom, že vlastně ty přebytky velmi často vlastně byly, když to řeknu, sankcionovány. Kolik vám to vlastně vycházelo?
1: Když to nebylo v záporu, byl jsem za to rád. V konečném důsledku za ty přetoky jste byl sankcionován, protože ta spotová cena energie byla mnohdy záporná, takže nebylo výjimkou, kdy přišla faktura na 1 korunu.
2: Mluvil jste o Enercomu, který vlastně zařizuje v současné době jakousi novou síť, která by měla sdílet přebytečnou energii. Vy jste byl jeden z prvních dodavatelů. Byl ze strany Enercomu zájem o to, abyste vstoupil?
1: Jsem za to nesmírně rád, že ta vyrobená elektřina nachází uplatnění v našem regionu, a za jejich aktivitu velice děkuji.
2: Paní Lenka Krobotová z Masky Horní Pomoraví a vlastně zároveň i Enercomu, protože vy sedíte na dvou židlích, když to takhle řeknu, je ten, kdo vykupuje a organizuje. Tak jak to vlastně bylo s propojováním zdrojů, jako má tady pan Blaháček, a zároveň s těmi odběrateli? Kdo jsou vaši hlavní odběratel?
3: Jenom bych asi na úvod řekla, že Enercom Horní Pomoravě je spolek a zakládající členové spolku byly obce, pak samozřejmě nějaké fyzické osoby i podnikatelé, a pan Blaháček byl jeden z prvních. Navíc je to majitel prostě zdroje fotovoltaické elektrárny, takže vlastně byl tím jakoby průkopníkem, který prostě nám ty přetoky, to, co nevyužil na elektrárně, tak nám svěřil, a my to vlastně přerozdělujeme jakoby virtuálně, se snažíme spotřebovat dalšími členy, kteří třeba tu fotovoltaiku ten zdroj nemají.
2: Mohou se stát členy toho vašeho spolku, protože dnes jsou to hlavně obce, municipality a třeba obecní podniky, mohou se stát třeba i fyzické osoby, když to řeknu, kdybych já měl zájem třeba připojit svůj dům, kde do toho vstoupit?
3: Samozřejmě, i tady pan Blaháček je vlastně fyzická osoba jako členem, a jde to teďka hodně ruku v ruce, to uvažování vlastníků fotovoltaik na rodinných domech, protože prostě nemají kam ty přebytky dávat, výkup je za minimální ceny, a my bereme i samozřejmě tyhle malé elektrárny a rádi nasdílíme ty přetoky mezi členy.
2: V současné době je pro vás zajímavější odběratel nebo dodavatel?
3: Oboje. Musím říct, že teď aktuálně jako každý měsíc se to mění, vstupují noví členové, máme víc fotovoltaik, ale my si hýčkáme i tu spotřebitelskou základnu, protože pak přijde jeden podnikatel s větším zdrojem, který třeba o víkendu nevyrábí, to znamená přetoky vznikají a my je velmi rádi upotřebíme, a proto hledáme i jako spotřební odběratele.
2: Do tohohle vstupuje ještě jedna věc, a to je potřeba si asi uvědomit, že kromě tedy ceny, kterou zaplatím panu Blaháčkovi, tak

0: ale zároveň musíme do toho počítat vlastně cenu za přenos té energie. Jakou část z té celkové faktury tohle třeba činí?
1: To je u každého jako individuální. Prostě bych to zhrnula tím, že distribuci platíme všichni, protože prostě dráty k tomu, aby jsme tu energii přenesli, potřebujeme, ale ta úspora je prostě na té silové stránce elektřiny. Momentálně dodáváme svým spotřebitelům za korunu 50, výrobcům dáváme korunu, takže pořád jsou ty ceny úplně někde jinde než běžné ceny od obchodníků.
0: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Herce Igora Bareše znáte třeba jako divadelníka, jako herce, protože nejenom, že hraje v Pražském divadle na Vinohradech, ale hostoval v celé řadě divadel po České republice, samozřejmě i tady u nás na Moravě. Znáte ho také z různých seriálů a filmů v televizi a také v kinech, ale znáte ho dobře také jako hlas, protože je to vynikající rozhlasový herec. A právě s Igorem Barešem se můžete dnes v 19 hodin setkat v atriu Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově ulici číslo 19, tedy v sídle Českého rozhlasu Olomouc, a zjistíte o něm spoustu dalších zajímavostí. Třeba o tom, jaký má vztah k Hané a Jeseníkům, která byla nebo je jeho nejmilejší divadelní role a proč si tak oblíbil právě rozhlasový mikrofon. Podrobnosti najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Zveme vás k setkání s mimořádným hercem a také kamarádem Českého rozhlasu Olomouc Igorem Barešem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Víte, co je to žahour? Pokud ne, tak vás dnešní Babské rady Českého rozhlasu Olomouc naučí tuto ovocnou omáčku, která se jmenuje žahour, připravovat.

0: Hospodářské rady.
1: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, z kořice případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Slovenská kapela Elán a zpěvák Pavel Roth vás ještě hudebně doprovodí do 12. hodiny. Budou ještě součástí dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, kterým vás provázela Dita Vojnarová. Ve 12 hodin tady budou samozřejmě aktuální zprávy. Mimo jiné v nich budeme mluvit o tom, že lidé uctí v července památku obětí světových válek. Po 12. hodině tradičně písničky na přání. Nezapomeňte, že je 7. května a v kalendáři jméno Stanislav, případně Stanislava, tak přejeme všechno nejlepší. Už teď můžete posílat svá blahopřání na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Přeji vám příjemný poslech všech dalších pořadů, které pro vás připravuje váš Český rozhlas Olomouc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jízdenku na tramvaj či autobus Olomouc je možné koupit i v aplikaci Českých drah. Července na Olomoucku uspořádají večer lampionový průvod. Čeští hokejisté zahájí švédské hry proti domácímu týmu. Odpoledne bude oblačno, místy s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. České dráhy rozšířily svoji mobilní aplikaci Můj vlak o nákup jízdenek na olomouckou MHD. Cestující tak mohou při vyhledávání spoje a následném nákupu jízdenky zkombinovat vlak s městskou dopravou. Uvedla to mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová. Jízdenku na MHD si cestující podle ní můžou v aplikaci Můj vlak zakoupit i samostatně. Konec druhé světové války se dnes připomenou také v července na Olomoucku. Pětní akce začne u pomníku obětí obou světových válek v 19 hodin. Následovat bude lampionový průvod, který zamíří do sportovního areálu Olše, říká starostka Červenky Renata Dvořáková z KDU ČSL.
3: Začíná u základní školy, kde je pomník, tam je krátké zahájení. Potom mám krátký proslov, jak já jako starostka, tím jakoby památku padlých. V průvodu projdeme tu obec, dojdeme do Olší, takže vatra bude, tam bude ohňová show. Od půl paté tam bude skákací hra pro děti, takže si tam to svoje najdou jak děti, tak dospělí.
1: V jarním kole sbírky potravin darovali Češi přes 700 tun potravin a drogerie, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi, ale i seniori nebo lidé bez domova. V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí, pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se taky můžou objevit přeháňky. V sobotu se pak začne oteplovat, pokračuje František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Neděle bude nejteplejší den, očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté večer rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v 19 hodin proti domácím. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy a podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
5: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc z Evropy. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, přechodně zataženo, místy s přeháňkami i bouřkami. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13. Fouká slabý proměnlivý, přechodně místy mírný západní vítr. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumperskou na silnici 11 u obce Jakubovice leží sražená zvěř, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Příjemné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Pokud byste v těchto minutách procházeli ulicí Pavelčáková a zastavili se u budovy Českého rozhlasu Olomouc Pavelčáková 19 a prohlédli tím naším velkým proskleným průchodem dovnitř, tak byste viděli, jak se v proskleném atriu skládají křesla, židle, pódia, stolečky. To všechno se staví proto, že dnes tady u nás v Olomouci v 19 hodin i vy můžete být přítomni besedy s hercem Igorem Barešem. Zpovídat ho bude náš rozhlasový kolega režisér Michal Bureš a můžete to být také vy. Stačí, když přijdete, vstup je zdarma a čas 19. hodina. Ještě předtím Igor Bareš bude vystupovat v městské knihovně v Prostějově, ale tam už jsou všechna místa podle našich informací obsazena. Takže Olomouc se na vás těší, zítra pak Igor Bareš zavítá do Jeseníku, ale do té doby ještě času dosti, o tom si ještě jistě mnohé povíme. Teď už vás vítáme všechny v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Vy, kteří máte chuť pozdravit Stanislavy, kteří mají dnes svátek, anebo ty, kteří dnes mají narozeninový den, tak už volejte právě teď na telefon 221 555 444. Vybírejte písničku, posílejte je svým milým. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Volejte, vybírejte písničky, ale myslíme i na vás, kteří raději telefonujete SMS-kově, takže posíláte své zprávy a to můžete i dnes na telefon 723 70 33 51. První písničku už nám vybírala paní Jana Velké Losiny. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. No a chtěla bych pro všechny nechat bílou orchidej nechat zahrát.
1: Dobře. No a chcete i někoho jmenovitě?
2: No tak ne, všechny to poslouchají, no. A nejlepší kamarádka je paní Františka Čopková.
1: Z Velkých Losin?
2: Ano, ano, je to sousedka.
1: Výborně. No. Tak paní Čupkovou pozdravujeme od paní Jany z Velkých Losin a všem posluchačům posíláme Evu a Leška. Děvčata, tak ať vám chutná. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Krásné sváteční dny přejeme i vám. Ano, zítra máme sváteční den. Máme tady prodloužený víkend samozřejmě také. Tak nezapomeňte, že zítra budou zavřené obchody. Opravdu to platí. 8.5. většina obchodů, tedy těch prodejen s plochou nad 200 metrů čtverečních, podle zákona musí zůstat zavřeny. Takže si nakupte už dnes. No a v tuhle chvíli ale už míříme také k dalším vzkazům. Dobrý den, pošlete krásnou písničku pro paní Elišku z Václavova. Vždy jsem ráda, když ji slyším ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přeji vám, paní Elišku z Václavova, krásné květnové dny, prožité v pohodě a ve zdraví. A totéž přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví, paní Marie z Proskějova.

0: Tak jsme začali Bílou orchidejí Evou a Vaškem pokračovat. Budeme Michalem Tučným. Paní Ivana ze Sutkova písničku vybírala. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc. Písnička mě velice dojala, protože to byla oblíbená písnička mojí maminky, která má v nedělu výročí, to sem nepatří tak. A teďka budu teda říkat, přeju všecko nejlepší Milanovi Dočkalovi ze Sutkova, který má dneska životní jubileum. S Francem mu přejeme ze srdce všecko nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví. A ještě mu to přeje teta Fantová, paní Anička Minářová a ještě se přidává Jana. Takže bych mu chtěla hodně popřát, ať se má dobře. Děkuji
0: Přidáváme
1: moc.
0: Se.
1: A zdravím všechny moje známé, který je z Sutkova.
0: Ano.
1: Děkuji moc.
0: Přidáváme se i z Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme. Naschledanou. Pěkná písnička je také pro Staničku Zapletalovou. Slaví dnes svátek. Staničko, přejeme všechno nejlepší. Pevné zdraví a boží ochranu. Ze srdce sousedé Liba a Zdeněk. Pozdrav letí také do Senice na Hané milému Standovi Lexovi. Stando, přejeme vše krásné, šťastné, pevné zdraví, moře, lásky kolem tebe, pohodové dny, plné radosti a boží požehnání, přeje Hela s celou rodinou Přikrylovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc vítají v tuhle chvíli ve vysílání paní Lidušku z Jeseníku. Zdravíme naši pohádkovou babičku. Dobrý den.
3: Dobrý poledne, paní redaktorko. Já zdravím vás a všechny naše milí posluchače. Jenomže já dneska mám přání velké a chci pogratulovat k narození nám a jsou to Mařenka do Hrabišína, Silvínka do Bělé pod Pradědem a pan František od Brna. Chtěla jsem jim popřát všecko jenom to nejlepší. Hlavně zdraví, k tomu je potřeba štěstí a klid. A jsem moc ráda, že můžu ještě jim popřát. A chtěla jsem jenom říct a všem, že člověk nemůže žít, co žil. Ještě jednou, může jen v čase, co mu zbyl, vroucně jiný trát. A miluje jen ten, co oplátkou nic nežádá. A ještě bych chtěla poděkovat Silvínce za to, že mě umožnila prožít krásný odpoledne, které jsem strávila v penzionu České vsi s úžasnýma lidma u cymbálu. Špívalo se, bleskalo se a spokojenost byla znát na každém z nás. Silví, díky tobě a celému vedení penzionu a pěveckému sboru Radost, které byla pod Pradědem, který vznikl v roce 1989 pod vedením Haničky Zápecové. Ještě jednou mým milým narozeninovým přátelům všechno nejlepší a vám, paní redaktorku, děkuji. A zase se někdy těším na slyšenou.
1: Děkujeme za krásná přání, moudrá slova a moc vás pozdravujeme, paní Liduško. Děkujeme za zavolání. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: A já přidávám ještě SMS-kový pozdrav. Zítra bude slavit narozeniny pan Vladimír Moncman. Vladimíre, přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody. Manželka, dcery s rodinami, pravnouček Krištůfek posílá sladkou pusu. Blahopřejeme a pozdravujeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc zdraví paní Helenku z Uhelné. Dobrý den, vítejte po dlouhé době. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne. Já už dnes mohu trochu mluvit, tak bych chtěla poděkovat za přání, které mi přes vaše rady rozhlas posílali. Miladu z Přáslavíc, Zdeničku básničku, no já ji zbožňuju. To je, ta by byla kamarádka, kdybych bydlela blízko. Vycela básničky. Marci ze Zulové, Aničku paní Bartošovou z Vápne, Elišku z Václavova. Neznám tu paní, ale nechala mě pozdravovat, taky to oplácím. Láďu s kanárkama, jej, tak bych je ráda viděla ty kanárky, ale to musí být bordelíček, když oni rozházujou kolem sebe ty zrnička a podobně, má s něma asi trápení, ale když zaspívají, je to jedna nádhera. Potom ještě Škutálkovou Vlastu, která byla nějaká hodně nemocná, tak Vlastičko, dávej se dohromady. Je nás hodně už starších a bolavých, tak se seber a bude čiliv jako mě. Vějte se hezky, jo, ještě zdravím vaše všecky v rozhlase. Já jsem vás tam znala, ráda jsem tam kdysi chodila.
1: Ano.
2: No dnes už nemohu, takže aspoň takhle jsem ráda, že jsem s vámi.
1: Děkujeme.
2: Přes ten telefon. Děkuju moc.
1: Děkujeme za zavolání. Paní Helenko, moc zdravíme do Uhelné a jsem ráda, že už je vám zase trošinku aspoň lépe a že vás můžeme slyšet, tak se budeme zase těšit.
2: Ano. Už můžu mluvit.
1: No. Děkujeme.
2: Dobře,
1: moc.
2: Děkuji,
1: držte se. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Paní Helenka z Uhelné byla s námi ve vysílání, vybrala nám Dana Hůlku. Dáme si Ráj a tuhle písničku pošleme také milé mamince. Je to paní Eliška Kramárová z Kolšova. Dnes slaví nádherné úctyhodné narozeniny. Milé paní Elišce Kramárové, přejeme hodně zdraví, štěstí, boží požehnání Lenka a Laďa z Bludova. Pěkný pozdrav posíláme také pro Bohouška z Kadeckého k nádherným narozeninám. Bohoušku, přejeme štěstí, zdraví, lásku kolem tebe, užívej si nádherně víkend na chalupě, to ti přejí hřebíci. Blahopřejeme Bohouškovi Skalickému. Pěkný pozdrav letí také Teresce Morongové do Žulové. Tereska Morongová také slaví narozeniny, a to právě dnes. Teresko, přejeme spoustu zdraví, štěstí a lásku manžela a Vivien. Teresko, blahopřejí Nýznerováci. Ještě jeden vzkaz. Pěkná písnička pro radost a pro potěšení, ať zaletí manželům Broni a Vladimírovi Urbánkovým do Zábřehu, kteří denně poslouchají Český rozhlas Olomouc. Manžele Urbánkovi do Zábřehu moc a moc pozdravuje a krásný den přeje sestra z Postřelmova. A přece jen ještě jeden pozdrav. Dobrý den, pošlete hezkou písničku drahé mamince Božence Horníčkové a Zdeničce Šínové, kamarádce Jarmilce i Věrušce Halouskové s Adámkem, také Vlaskyčce Skutálkové. Posílám písničku pro radost, pro potěšení a přeji nádherné sluníčkové májové dny. Mějte se krásně, zdraví, Broňa.

0: Daniel Hulka nám dospíval svůj ráj. Já už teď vítám na telefonu Písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, opět po delší době také paní Hanku z Moravského Berouna, která se nám vrací. Paní Haničko, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu, hlavně ale zdravím paní Ježkovou, protože to je jednička. A posílám všem šuplikářům a budu rychlá jak paní Gottwaldová. Irence z Hulina, Petrovi z Přerova, Milence z Broumova, Františkovi z Javorníku, Jirkovi z Litovle a z Jeseníku a hlavně zdravím paní Marušku z Prostějova a Elišku z Václavova. Přeju jim všem hezké jaro, i když třeba dnešní počasí tomu moc neodpovídá, ale jak říkala naše pohádková babička, mějme se rádi, radujme se z každého dne, který nám prostě nepřinese nějakou špatnou zprávu nebo neštěstí.
0: Je to tak, určitě. No ano, jak říkáte, radujme se, užijme si třeba i trošku toho hudebního humoru a k tomu je Ivan Mládek a jeho banjo band zkrátka jako stvořený. A taky ta písnička, já se přiznám, že budu ji slyšet úplně poprvé, tak se těším, jmenuje se Lulu z Honolulu. Začíná a končí mluveným slovem, takže se nelekněte, že by se tam nespívalo, ale prostě patří to k téhle skladbě. A paní Haničko, vám děkujeme za originální výběr. Díky, že jste zpátky a těšíme se zase na vás. Držte se, opatrujte. Děkujeme, nashledanou.
1: Děkuju a pozdravuju všechny, kteří si na mě vzpomněli. Já jsem fakt neměla teď 3 měsíce ani šanci rádio poslouchat.
0: Tak jo, tak snad už teď to bude dobré. Jo, děkujeme
1: moc. Musí
0: to být dobré.
1: Musí. Držte se. Švejk říkal, že nikdy není tak špatně, aby nebylo hůř.
0: Ještě hůř. Moc díky a pozdravujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pěknou písničku posíláme k dnešnímu svátku, také do Dolního Újezda Stanislavu Házovi. Připojujeme také přání pro věrnou posluchačku a přispěvovatelku Staňku Zapletalovou do Oseka nad Bečvou. Užijte si oba dva krásně svůj svátek i další dny ve zdraví a spokojenosti. Tak to přeje Maruška a Vašík, blahopřejeme Stanislavu Házovi a také Staňce Zapletalové. Písnička letí také panu Milanovi Dočkalovi do Sudkova, má dnes narozeniny. Milane, přejeme hodně zdraví, spokojenost, přeje rodina Kočí a Franíková. Zdravíme do Turecka Alenku, hrajeme pro radost a potěšení. Vítáme tě doma u Karla z rehabilitace. Zdravíme rodinu Gottwaldovu, Pytlíčkovu, Navrátilovu, Šléhoferovu, Alenku z Jeřmaně, Jarušku Komárkovou, na všechny myslí Joži a Fana Sedláčkovi. Zdravíme Český rozhlas Olomouc s mou přítelkyní Svatuškou. 3 roky máme od seznámení právě dnes. Milá moje svati, moc tě miluju a vím, že jsem poznal lásku svého života. Tvůj Mirek. Pěkný pozdrav letí také k narozeninám Květě Novákové z Hvozdečka. Květi, přeji ti zdraví, štěstí, spokojený život a kolem sebe měj stále dobré a upřímné lidi. V dalším životě Boží požehnání a Panna Marie, ať tě chrání. Anna z Olešnic, blahopřejeme Květě Novákové.
2: Zahrajeme Lulu z Honolulu.
3: Ne, dejte pokoj. A já to jako neznám pořádně. Ale tak nějakou jinou zahraju.
2: Ne.
3: Tak dobrá, no.

brečí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu.

0: Už ne.
1: Dost. Až zítra zase bude Lulu.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Parešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
5: Přímo z místa.
6: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Český rozhlas Olomouc, v písničkách na přání už jsme se přehoupili přes 3/4 na 1 a míříme do Třince. Je s námi paní Jarmila, dobrý den. Haló, paní Jarmilo, slyšíte nás? Haló. Jejda. Tak to vypadá, jako by se nám paní Jarmila ztratila z telefonní linky. Tak paní Jarmilo, prosím, zkuste teď hned vytočit tu telefonní linku ještě jednou 221-555-444, protože písnička je nachystaná, tak abychom věděli, komu ji chcete poslat.
8: Ano, slyším.
7: No, kam jste se nám ztratila, paní Jarmilo? Dobrý den.
8: Já nevím, já to držím pořád stejně.
7: Je to nějaké začarované. Tak povídejte, ano. Komu budeme hrát Petra Reska.
8: Ano, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Všem Stanislavům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Především pan Stanislav Onderek z Rudoltic u Lanškrouna, který v úterý 5. května měl krásné narozeniny. Milý Staňo, každý den je stejný, ale dnes je jiný, protože slavíš na jmeniny i krásné narozeniny. Proto také připijíme na dálku dobré víno z pohárku. Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko ať ti neschází, rodina ať tě miluje a na oplátku ty zas je. K tomu mnoho lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Kazimír a Jarmila Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvou manželku Danku. Moc krát vám, paní Zorinko, děkuji za vyhledání písničky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
7: Moc pozdravujeme a díky za zavolání. Naschledanou.
8: Děkuji moc. Naschledanou.
7: My jsme blahopřáli Stanislavům, tak ještě připomínám, že je to jméno slovanského původu a znamená ten, který je upevňovač míru, ten, kdo slaví pevnost. Staňové, Standové, blahopřeji. Hezká písnička a hudební pozdrav posíláme dalším, které oslovujete také SMS-kově. V Českém rozhlase Olomouc dobrý den, chceme popřát k životnímu jubileu milému Františkovi z Maršova. Přejeme pevné zdraví, štěstí, muře lásky, Boží požehnání a panenka svatohostýnská Františku, ať tě opatruje a andílek chrání, tak to ti ze srdce přeje celá velká rodina. Milovaná Anička určitě by se připojila a také milé kamarádky Anička, Hanička, Libuška z Nového Jičína. Sladkou pusinku posílá malá Aneška. Blahopřejeme. Krásné májové čtvrteční poledne přejeme všem posluchačům. Ráda bych poslala krásnou písničku děvčatům na rybníček do Žulové, také Andulce do Vápené paní Vlaske do Krnova a všem, kteří poslouchají po dobrém obědě Český rozhlas Olomouc. Všem přeji krásné hřejivé sluníčkové dny. Zdraví Jitka. Krásný hudební pozdrav letí také paní Janě Tysoňové a paní Lidě Mouricové, které dnes slaví narozeniny. Tak holky, ještě jednou všechno jen to nejlepší. Přeje Silva, Janě Tysoňové a Lidě Mouricové. Blahopřejeme. Pěkný pozdrav letí k nádhernému životnímu jubileu také milé Danušce Rambouskové. Danuško, já ti přeji za tvé zlaté srdíčko, aby ti život pozlatil. Jarka s celou rodinou blahopřejeme Daně Rambouskové.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná.

0: Petr Rezek dospíval své přátelství. Na telefonu písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc ještě vítáme paní Majku Zjedlí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a i vás, paní Zorko. A tuto písničku posílám do Zábřeha na Redeník všem sestřičkám za jejich vzornou péči, za jejich cvičení. Jsem za to moc ráda. A ještě bych popřála panu Stanislavu Habichovi k svátku, ať se mu daří a hlavně ať je zdravej. A vy taky buďte zdravá a přeji vám krásnou službičku. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkuju tady za nás, za všechny a pozdravujeme i vás. Nashledanou, paní Majka Zjedlí vybírala Vaška Neckáře. Děkujeme také doktor Dan Didam. Písnička letí k svátku také Standovi a Staníkovi Blaškovým do Bernardic. Všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Staňo a Staníku srdečně přeje Anička z Vápené. Dobrý den. Tak, píše nám paní Eliška z Václavova, že by se chtěla moc omluvit všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, protože včera dala do vysílání mylnou informaci o oslavě 650 let Václavova. Bude to až za měsíc, nikoli v příští týden, píše paní Eliška z Václavova, v pořádku, takže za měsíc Václavov u Zábřeha slaví 650 let, budeme se těšit. Další pozdrav k svátku. Posíláme písničku Stanislavům do Bernardic. Přejeme hodně zdraví a pohody. Staníkové přejí kamarádky. Krásné blahopřání letí také do Uničova k svátku. Je to panu Stanislavu Poučovi. Přání všeho nejlepšího posílají Míla a František. Blahopřejeme. A krásné přání posíláme také třem Standům Juličkovým do Holešova. K svátku jen to nejlepší přejí Jonovi z Bušína. A ještě poslední vzkaz. Pěkné přání posíláme k svátku všech Staníků. Gratulace letí také do Bernardic panu Standovi Blaškovi a všem ostatním Standům. Jen to nejlepší. Hodně štěstí, lásky a pevné zdraví. Staníkové, to vám přeje Jitka. Český rozhlas Olomouc už také přeje hezký poslech poslední písničky a pak už zprávy ve 13 hodin a poté Alex a host, bezpečnostní poradce Andor Šán.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Jeseník plánuje přestavbu bývalé knihovny na byty. Pohonné hmoty v kraji dál výrazně zdražují. Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Jeseníku připravují nové prostory pro bydlení i lékařské ordinace. Vzniknou přestavbou bývalé knihovny. Investice si vyžádá téměř 40 milionů korun. Město se snaží získat dotace, říká místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
6: My předpokládáme, že náklady na konstrukci se pohybují kolem 36 milionů. Nyní již v podstatě čekáme na zajištění financování dotačních strojů. Pokud se zadaří a vyjde některý z těch dotačních titulů, ideálně všechny tři, se kterými kalkulujeme, tak se dá očekávat, že bychom mohli začít tento rok.
4: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál výrazně zdražují. Litr benzínu Natural 95 se teď prodává v průměru za 42,90. Před týdnem bylo o korunu 20 levnější. O 52 haléřů na litru pak v uplynulém týdnu zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 43 korun a 36 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější paliva v kraji prodávají čerpací stanice na Prostějovsku. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším ohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. V Olomouci dnes začíná týdenní hudební festival Dvořákova Olomouc. Úvodní koncert v sále Reduta od 19 hodin nabídne Novosvětskou symfonii pod vedením šéfdirigenta Žolta Hamara. Hostem bude klavíristka ukrajinského původu Anna Fedorova. Pokračuje dramaturgyně festivalu Ivana Kalina Tabak.
7: Poprvé v republice vystoupí špičková pianistka původem z Ukrajiny, žije však v Německu, Anna Fedorová, a zahraje brilantní rapsodii na Paganiniho téma Rachmaninova.
4: Sport. Čeští biatlonisté začali i s částečnými změnami v realizačním týmu přípravu na příští sezónu. Nové Městě na Moravě trénuje i nejzkušenější závodník z národního týmu Michal Krčmář, který Českému rozhlasu řekl, že ho na úvod přípravy ještě limituje nemoc.
8: Celý jaro jsem promarodil a opravdu jsem byl 3 týdny mimo a ještě vždycky po ránu a vždycky večer mě to trošku trápí, takže ten návrat jako není vůbec příjemný, ale věřím, že to nebude trvat dlouho a zase se budu cítit dobře a budu z toho mít ten pocit, který bych chtěl mít.
4: Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u obce Dolní Újezd směr Brno pracují silničáři. Levý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Zamlada velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Šándor, vítám vás, dobrý den.
10: Děkuji, Alex, za milé pozvání, děkuji.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické. Ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
1: To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačili. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že jo. A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 000, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
0: Nebo mu zavolá další novinář? Mizící a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak to bylo myšleno od začátku.
1: A já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani nechcete, ale nepovažoval jsem to za 13. komnatu, to určitě ne.
0: A máte nějakou?
1: Nemyslím si. Když řeknu, že ano, tak někdo ji bude chtět znát. Já myslím, že jsou věci, které ani do komnaty nepatří a měly by zůstat u mě.
0: Tak bylo něco, když jste říkal, že se vám některé momenty opět vrátily, co jste si třeba myslel, že vás velmi překvapilo, že jste si vybavil nějakou situaci, která vám vlastně někde zůstala schovaná v vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
1: Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi, byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství a já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele. A teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí. Komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
0: Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
1: Přesně. A nebo to nebude vůbec.
0: A nebo to nebude vůbec. Andor Sándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, vy jste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři, který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, to není váš způsob.
1: To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává, a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říct si, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to zatímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
0: Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu, to trvalo?
1: Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo, ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde, jak si na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem od samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte, jo. Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
0: A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to? Něco
1: ne.
0: Jako patří? Ani to ne?
1: Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako proč, já to přijde ubohý, takový malý, jako to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
0: A neopakovat ji nejlépe.
1: Ano, no přesně, a to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že ano. Ty chyby. Takže já to mám takhle jako docela asi jednoduchý. No, asi tak.
0: To máte veselý život?
1: Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
0: Dobře, a kdybyste říkal, že jste znětlivý, já jsem tak říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
1: Strašný kraviny, strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že je třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti mě vytočí. Ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo to zní komicky, ale že Evropská unie rozhodla, že víčka z podláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takový hlouposti,
0: ale... Spousta lidí na to nadává, ale vám to přišlo.
1: Já jsem to ocenil, akorát jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
1: Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být.
0: Takový. A svádí to k tomu?
1: Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo, aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý dvě hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a zvědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, protože já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je

0: lež nějaké nevěry. Je to prostě něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion. To jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
1: No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
0: To už asi ne, ale...
1: teď jste profláknutý.
0: Ano, já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být... A špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu roková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
1: No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
0: No děkuju.
1: I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: točili v tom seriále?
1: Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal, když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje. A on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na Policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení. Mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává. Budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo. To už si, tak já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo. A je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat. Strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná si zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou synopsi na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat a říkám, pánové, to byla vaše prostitutka, to nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
0: Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
1: 8 dílů.
0: Fikce, ale na základě skutečného obrazu, nebo reálného obrazu.
1: Ano.
0: No a vy jste tak, já nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku, když se k vám začaly dostávat?
1: To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem. Když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci. A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali a prezidenta na Hradě, Havla, a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem mu ukázal takovou záležitost a on se mi ptá, a máte to pod kontrolou? Já říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, jestli ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci. Velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, a vždycky mi říkal, tuž taky může říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi biska nechce nic říct. Tak jak to měl zařízený, tak to měl. Já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to ty první 2 měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli. Nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využívá?

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor. Jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok. A vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
1: Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem samozřejmě hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo? Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mi hrá jenom jednou rukou líp, než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby tří gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solový kytarista. Tak tam máme dvě dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, a je to jako super, to se úplně na to těším, už jsme to jednou vystřihli naživo. Ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt, a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel tři jsou z Tábora, jeden je ze Žďáru nad Sázavou, no z Přibyslavy a my dva jsme z Prahy, takže trénujeme v Táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
0: Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, ano. Je potřeba říct si ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?
1: Já jsem do ní dostal laso, nejsi, že dostal laso do Kiss Revivalu, ale když jsem byl po operaci, tak jsem to nezvládl, pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažerem, tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka, tím pádem zvu všechny, ať přijdou a myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku, bude 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání. A hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já takhle využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli a to mě jako těší. Jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
0: Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak je ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
1: Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího, jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc. Pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuju, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnuju své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě pán Bůh něco sešle, k čemuž se budu moct do toho zakousnout a tak to já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
0: Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím, skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě, nebo ne?
1: Taky jsem nepředstavoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
0: Ale armáda vás potřebovala? A vy jste skončil i s ní?
1: No tak, ale on si to asi ministr tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání, téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem a já nevím, co všechno.
0: A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
1: Mě asi rok a půl Mirek Kostelka jako ministr nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
0: Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát
1: ano,
0: scénáře,
1: přesně, ano,
0: besedovat, dělat podcast.
1: Je
0: toho strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Andor Šándor.
1: Pro vás Alex vždycky. Děkuju, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět. Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov chystá opravu venkovního bazénu, prosakuje v něm voda. Je světový den hesel, má upozornit na správné zabezpečení internetových účtů. Basketbalista Olomoucka zřejmě přijdou o domácí hřiště v Olomouci. Zítra má být oblačno až polojasno, místy s přeháníkami naměříme až 20 stupňů. Hezké odpoledne vám o zpráv přeje Gabriela Rámková. Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava. Důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Mluvčí přerovské radnice Lenka Chlupová uvedla, že město si nechá připravit projekt. Celkové náklady zatím nezná. Venkovní bazén pochází z 80. let minulého století a dosud zásadní opravou neprošel. Vnitřní areál plaveckého bazénu byl zrekonstruován před 3 lety. Dnes je světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si více krokové ověření, například pomocí SMS kódu.
3: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
2: Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit. Hudební setkání s živou muzikou a zpěvem pořádají dnes v Šumparku. Akce na hlavní třídě začne v 16 hodin, dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Návštěvníci se mohou těšit na neformální setkání s muzikanty z podniku Od Medvídka, kteří rádi přivítají každého, kdo se chce zapojit. Hudební nástroje jsou proto víc než vítány a doporučujeme vzít si sebou také vlastní židličku, stoličku anebo deku pro pohodlné sezení.
0: Sport.
2: Basketbalista Olomoucka zřejmě přijdou o domácí hřiště v Olomouci. Čajka Arena totiž už nebude splňovat přísnější podmínky pro nejvyšší basketbalovou ligu. BK Olomoucko se tak možná přestěhuje do Prostějova, kde už dříve působil, říká prezident klubu Libor Špunda.
5: Zpřísňují se pravidla pro Národní basketbalovou ligu. Čajka Arena tomu totálně neodpovídá. Se musí rozdělit prezóna, VIP zóna, hráčská zóna a my jsme ve školní dělocvičně. My hledáme nějakou jinou variantu, uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale určitě bychom chtěli v tomhle změnit, protože z té čajkárny mačkáme maximum a není to opravdu odpovídající nejvyšší basketbalové lize.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: V Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Velkého újezdu směr Ostrava havarovalo nákladní auto, pravý pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Na jedno setkání jsme vás na Šumpersko zvali ve zprávách, ale těch možností, co si dnes můžete všechno užít, je mnohem, mnohem více. Tak třeba na Jesenickou, přímo v Jeseníku, dnes v podvečer v Jesenické kapli od 17 hodin si můžete zažít absolventský koncert žáků základní umělecké školy Jeseník. No a třeba pokud byste měli chuť stavit se tady u nás v prostorách Českého rozhlasu Olomouc, tak právě dnes v našem proskleném atriu od 19. hodiny si můžete užít setkání s hercem Igorem Barešem, kterého bude zpovídat režisér Michal Bureš, a bude to o životě Igora Bareše, o jeho tvorbě, o jeho snech a přáních do budoucna, a také budeme blahopřát k jeho 60. narozeninám. A mimochodem, Igor Bareš bude zítra hostem tak v Jeseníku, takže i tam se s ním budete moci setkat. Setkat se s námi za chvíli budete moci také v našem vysílání, protože už za pár minut otevřeme hřebíky. Náš vědomostní kvíz, jaké tady máme ceny, jakou novou knihu, zdali se najdou i trička, tak o tom všem si povíme za chvíli. Už teď ale dávám k dispozici telefon 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jiškova.

0: Vsaďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Tady je Český rozhlas Olomouc. Zdravíme vás všechny, kteří jste s námi v tuhle chvíli na ledině v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu 221 555 444. O tom, že je potřeba žít tady a teď a nepromarnit v životě žádný okamžik, tak o tom je kniha Žiješ jen jednou od nakladatelství Kazda. Je to velice zajímavá inspirace pro každodenní život, pro ty všední dny, jak z nich udělat dny nevšední. Tak tuhle knihu můžete získat, můžete ale získat také triko, bloček nebo deštník a nebo třeba CDčka i audioknihu. Telefon k nám znáte 221 555 444. No a vstupujeme do hry. Jako první je dnes s námi na telefonu hřebíků. Kdo? Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, tady je František, já vás zdravím.
0: Aha, dobrý den, pane Františku. Jste dnes první, je to tedy na vás, držíme palce.
2: Děkuju. No tak já bych zkusil třeba 6.
0: Otázka číslo 6. Tak se ptám teď na jednu vývojovou etapu Země. Ta vývojová etapa Země se nazývá křída a patří kam, do jakého období křída. Trias, Jura, křída. Jsou to za A prvohory, nebo za B druhohory, nebo za C čtvrtohory?
2: To nevím. Já zkusím Ačko.
0: Prvohory, říkáte. Je to těžké, bohužel, ale ne.
3: Jauwais.
0: Jsou to prvohory, druhohory. Takže
2: druhohory, to
0: Bčko. Škoda.
2: Ano, jestli to nevadí příště.
0: Trefil jste na takovou záludnou otázku. Děkujeme.
2: A to nevadí, je to hra. Taky děkuji. Nasladěnou.
0: Pokračujeme dál. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, vítejte u nás.
4: Dobrý den, tady je Bavy Helena, chci to zkusit.
0: Pojďte
4: a
0: to
4: tak,
0: zkusit.
4: Bych to nevěděla, Františku.
0: Tak, to je takové trošku pohlazení po duši pro pana Františka. Děkujeme za to. A otázka, kterou vyberete?
4: 10.
0: Otázka číslo 10. Tak, tahle skupina, o které teď budeme mluvit, je z Olomouckého kraje, hudební skupina tedy, má v repertoáru takové písně jako Rypapa, Zůstaň nebo Máš mě na svědomí. Ta skupina ze Šumperka se jmenuje jak? Za A Koblížci, za B Alibaba nebo za C Opět a Radeček. Co vy na to?
4: Asi Cčko.
0: Opět Radeček, no jasně.
4: Dobře.
0: Určitě, je to tak. Pojďme dál.
4: 9.
0: Otázka 9. Jak se nazývají horniny, které vznikají přeměnou? Přeměnou, to slovo přeměna je tam důležité. Přeměnou původních hornin za vysokých teplot a tlaků. Takže takové horniny jsou za A metamorfované, nebo za B vulkanické, nebo za C magmatické.
4: No, já myslím, že tam teče magma a to potom z toho magma se stane.
0: Říkáte magmatické. Já jsem kladla důraz na to slovo přeměna. Přeměna může být také metamorfóza. Přeměna původních hornin za vysokých teplot a tlaků. To jsou horniny metamorfované.
3: Jauwais!
0: Škoda.
4: A vyletěla jsem jako čerč elektriky.
0: A je to dnes
4: dobře.
0: Nějaké těžké hned od začátku. Nevadí. Děkujeme za hru. Nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Paní Helenka byla s námi a další je na telefonu hřebíků. Kdo? Dobrý den.
5: Tady je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, pane Roberte.
5: Akorát se mě nepodařilo, tak doufám, že se hned pokazím. No.
0: Tak zkusme.
5: Sedmičku nebudu ani zkoušet.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
5: Tak začnu po pětku.
0: Otázka číslo 5 se ptá, kolik hráčů na hřišti má basketbalový tým. Takže jeden basketbalový tým má na hřišti hráčů za A 5, za B 6, za C 7.
5: Ty nevíš, kde je za B.
0: Říkáte šest hráčů je na hřišti od jednoho týmu v jednom okamžiku. Plný počet není šest, ale pět.
3: Jauajs!
5: Tak jsme v zadnici, no.
0: Nevadí. Děkujeme, pane Roberte, za hru. Těšíme se příště. Naschledanou a pokračujeme teď na telefonu Hřebíků s kým. Dobrý den.
6: Dobrý den, Alena, Moravskotřebovsko.
0: Zdravíme tam k vám. 1, 2, 3, 4, 7, 8.
6: Tak trojku.
0: Číslo 3 se ptá, co je to raptus. Raptus někoho chytl. No, raptus je to za A přemíra snů, za B záchvat zuřivosti, za C dušnost.
6: Dušno?
0: Raptus říkáte, že je dušnost. Někdy se také říká, někoho chytl rapl. Záchvat zuřivosti. Škoda.
3: Jauajs.
6: Nic se neděje.
0: Ne, já si nic dělat. Naschledanou, pěkný den. Přejeme také k vám. A teď už míříme za kým dalším na telefonu Hřebíků. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr.
0: Ze
7: Zlína.
0: Tak vítejte. 1, 2, 4, 7, 8.
7: Tak zkusíme tu jedničku.
0: Suchý Šlitr, dvojce, kterou u nás ve své době znal úplně každý. Kdo z těchto pánů byl mladší? Takže mladší byl za A Jiří Suchý, nebo za B Jiří Šlitr, anebo za C narodili se ve stejném roce a stejném měsíci.
7: Tak já si myslím, že za C.
0: Že se narodili ve stejném roce, že to měli tak na stejno. Pánové Suchý a Šlitr. Tak to ne.
3: Jauajs!
0: Jiří Suchý byl mladší. Ročník 1931. Jiří Šlitr se narodil v roce 1924. Škoda! Tak děkujeme za hru, zdravíme na Zlínsko, naschledanou a krásný den. A teď se zastavíme, kde a u koho. Dobrý den.
8: Vlastimil Opavsko.
0: Pane Vlastimile, takže 2, 4, 7, 8.
8: Dvojka.
0: Za jaký klub chytal legendární český brankář František Plánička? Plánička, tak to byl Baník Ostrava, nebo za B Sigma Olomouc, nebo za C Slavia Praha?
8: Slavia.
0: To je jasné, ano. Roky 1923 až 1939, výborně. Tak jak pokračujeme?
8: To další, čtverka, to máme volnou.
0: Dobře, čtverka. Kde se nachází město Glasgow? Město Glasgow najdete za A v Irsku, za B ve Skotsku, nebo za C v Austrálii?
8: Skotsko?
0: Glasgow je totiž největší skotské město a po Londýnu a Birminghamu třetí největší ve Spojeném království. Výborně. Tak a následující tedy je sedmička. Pokud si chcete dát sedmičku, kdo je autorem knihy Válka s mnoho zvířetem? Válka s mnoho zvířetem. Autorem této knihy je za A Vladimír Páral, za B Václav Hrabě, za C Václav Havel.
8: Tak dám za B.
0: Dáváte Václava Hraběte? Kniha vyšla v roce 1983. Je parafrází Války s mloky Karla Čapka, autorem Vladimír Páral.
3: Jauajs!
0: Škoda. No, tak jsme se nějak dnes nepropracovali k výherci, ale nevadí. Těšíme se příště, děkujeme za hru. Naschledanou.
8: Naschledanou.
0: Hřebíky dnes končí bez výherce, ale věřím tomu, že zítra na ten sváteční den to určitě bude lepší. Tak zkuste s námi soutěžit opět po 14. hodině.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Hanácký symfonický orchestr ve spolupráci s olomouckými pěveckými sbory připravil na neděli slavnostní koncert. Bude poctou českému romantismu. Jaké skladby zazní, přiblížíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal 6. ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Olomouc a my vás teď budeme zvát a zároveň bych řekla, že vás tak možná zalijeme velice příjemným optimismem a takovou tou energií, která se nebojí tvořit něco nového. Ale vezmeme to hezky po pořádku. Na slavnostní koncert, který bude poctou českému romantismu, si můžete totiž zajít v neděli večer do Olomoucké katedrály svatého Václava. Připravuje ho pro vás Hanácký symfonický orchestr, který doprovodí pěvecké sbory. Na co se můžete těšit? Tak to nám teď přiblíží tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dirigent a také hráč na hudební nástroje Bernard Izard, který je s námi. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Tak nejprve o vás, na co vlastně všechno tady hrajete, kromě dirigování ještě?
1: Tak já primárně jsem violončelista, aktivně hraju a chci hrát i do budoucna aktivně, protože je to nedělná součást toho být muzikantem. V minulosti jsem hodně hrával na kytaru, měl jsem kapelu, ano. Takže to taky. A klavír ovládám tak nějak i kvůli tomu, že je to v rámci dirigování celkem potřeba, takže těch nástrojů je takhle jako více, ale primárně jsem teda violončelista.
0: Vy jste student konzervatoře Brno, Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a zakladatel Hanáckého symfonického orchestru. To je docela odvážné založit takové symfonické těleso, symfonický orchestr. Jak jste k tomu přišel?
1: Odvážné to zřejmě je. Já si myslím, že jako spíš taky jde o to, že člověk má nějaký životní vize nebo cíle, které chce jako zrealizovat, a říkal jsem si, že zrovna já jsem takovej docela svérázný člověk a všechno chci mít po svým a tak rád zakládám takový projekty, jo, to je tak to jako jsem vždycky dělával i dříve s těma kapelama, takže to mám trošku v nátuře a baví mě věci tvořit, dávat dohromady lidi, spojovat.
0: No a když budeme mluvit ještě hlouběji o Hanáckém symfonickém orchestru, tak kdo ho tedy tvoří, kdo jsou členy a jak velké to těleso je?
1: Tak těleso je v základu velké symfonického rozměru, což znamená většinou kolem 60 lidí, ale nemusí to tak být pokaždý. My jsme třeba loni začínali na prvním koncertě jenom se smyčcovou sekcí, takže děláme i menší komornější koncerty. Může být i třeba symfoniák kolem třeba 40 lidí, to fakt záleží, co se zrovna hraje, jo, jaký ten repertoár vybraný, podle toho se uspůsobí to obsazení. A jinak, co se týče toho organizování toho orchestru, tak primárně teda zatím ho vedu jako takhle já na sebe, protože jsem vlastně živnostník, že jo, takže všechno si tak trošku dělám takhle po svým, ale mám samozřejmě i nějaké pomocníky, lidi v týmu, kteří mi hodně pomáhají a ulehčují mi tu práci.
0: A vlastně hráči v orchestru jsou vaši spolužáci tedy?
1: Jsou to spolužáci, jednak z konzervatoře, které znám, a také i z Akademie muzických umění, kde ta aktuálně studují. Jsou to spolužáci, jak třeba mého věku vrstevníci, nebo starší, nebo i mladší už právě. Takže případně jsou tam i nějaké výpomoce občas, když nám chybí nějaký nástroj, tak bereme nějaké kolegy z filharmonie nebo z divadla. I to se může stát. Ale každopádně drtivá většina.

0: na orkestru tvoří mladí muzikanti.
1: My jsme v úvodu říkali, že nedělní koncert bude poctou českému romantismu. Jaké skladby zazní?
0: Tak zazní skladby od našich nejslavnějších autorů české romantické hudby, a to je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Josef Suk. Konkrétně teda od Bedřicha Smetany zazní jeho slavnostní předehra C-dur, která byla zkomponována vyloženě pro základní kámen stavby Národního divadla, a potom zazní pohádka opus 16 od Josefa Suka, která vlastně to je orchestrální svita, která vznikla ještě ze scénické hudby ke hře Radus a Mahulena. A na závěr zazní slavné dílo Te Deum opus 104 od Antonína Dvořáka, které vlastně vzniklo ještě před odjezdem do Ameriky.
1: Tady velmi atraktivní program. Do Olomoucké katedrály svatého Václava přijdou vlastně účinkovat s Hanáckým symfonickým orchestrem také pěvecké sbory. Tak kdo se k vám připojí a v kolika členem obsazení se vy představíte, tady Hanácký symfonický orchestr tentokrát?
0: Tak kromě teda toho orchestru se s námi zúčastní celkem 3 hostující sbory. První bude akademický sbor Žerotín pod vedením pana sbormistra Pavla Koňárka. Druhý sbor mládežnický Belcanto, který spadá pod sbor Campanelu pod vedením sbormistra Filipa Volmuta. A třetí sbor se jmenuje Olio, který bude pod vedením Jany Sinkové.
1: A vy se představíte v plném počtu, tedy 60 členy orchestru?
0: Mělo by to tak být, skutečně jsem čítal, že je nás přes 60 v orchestru, takže bude nás tam celkem dost.
1: Tak to bude opravdu hodně, jak dlouho jste se cvičovali?
0: Tak
1: s pěveckými sbory.
0: Sbory už to cvičí nějakou delší dobu, záleží jak který, protože některé sbory třeba už to zpívali, takže už to jenom opráší takzvaně. Některé to třeba dělají poprvé, takže tu už cvičí třeba i nějaký týdny, měsíce. Nicméně orchestr zpravidla to se hrává na 2 zkoušky, protože muzikanti jsou většinou zvyklí se tento repertoár učit za kratší čas.
1: Tady ještě jednou připomeňme, Olomoucká katedrála svatého Václava, je to neděle, od kolika hodin?
0: V neděli to bude 10. května v 19 hodin.
1: V 19 hodin máme svátek maminek, takže můžeme vzít své maminky a třeba s nimi zajít na takovouhle krásnou událost. Co byste vzkázal třeba všem těm posluchačům, kteří váhají, zdali na takovou klasickou hudbu, na takovouhle hudební událost zajít nebo ne? Tak proč ano?
0: Tak jakož jsem rodilý Olomoučák, tak z mé strany je to minimálně takový dárek pro naše město, abychom si mohli ten večer zpříjemnit. I nehledě na to, že to teda den matek, tak jsem to chtěl takhle věnovat našemu regionu, našemu městu, abychom si užili tu krásnou českou hudbu našich proslulých autorů.
1: Vneseme trochu krásy do svých životů, třeba i prostřednictvím Hanáckého symfonického orchestru, dále pěveckých sborů a také díky zakladateli orchestru a dirigentovi Bernardu Izardovi, který dnes byl také tady hostem u nás v Českém rozhlase Olomouc. Tak děkujeme a jak se vám daří, nashledanou.
0: Já taky moc děkuji za pozvání a těším se na viděnou na některých našich koncertech, třeba v neděli,
1: třeba
0: právě
1: v neděli.
0: 10. května v 19 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donuceni odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve sváteční dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dona Luis v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a my v tuhle chvíli už míříme k dalšímu putování krajem od pradědu na Hanou. Průvodce Mirek Kobza nás tentokrát zavede do Štárnova. Je to část Přemyslovic nedaleko Konice a vydáme se tam nejen v čase přítomném, ale také v čase, kdy předchůdcem této obce byl zájezdní hostinec s hvězdou ve znaku. Však má po něm dnešní obec také jméno. A vlastně hospody tam byly dokonce dvě, ale více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osadu Štárnov na Konicku najdeme na náhorní plošině Zábřišské vrchoviny ve výšce asi 450 metrů nad mořem. Tato plošina se vypíná nad hluboce zařezané údolí řeky Romže a odpradávna patří k nedalekým Přemyslovicím. Jejich součástí byla i zdejší půda, a to až do vzniku zdejší osady v 18. století. Počátky osídlení této krajiny souvisí s kolonizací Konicka ve 14. století. Patrně už v té době existovala stezka vedoucí z Prostějova přes Kostelec na Hané a Konici do Jevíčka. V roce 1651 koupil Přemyslovice hrabě Jan Baltazar Fetter z Lilie, který postupným skupováním dalšího majetku de facto obnovil rozsáhlé konické panství. To se snažil všelijak zvelebovat, a tak krátce před svou smrtí v roce 1661 vybudoval právě na náhorní plošině mezi Přemyslovicemi a Konicí hospodářský dvorec. Víme, že se v něm choval hovězí dobytek, zejména jalovice a také 600 ovcí. Vedle dvorce byla z popudu Jana Baltazara vystavěna také formanská krčma. Ta dostala jméno U modré hvězdy a poskytovala zejména přípřež pro brzdění vozu při cestě dolů do Konice. V roce 1699 koupil konické panství klášter Hradisko u Olomouce. Z rozhodnutí císaře Josefa II. Byl však v roce 1784 zrušen. Hospodářský dvorec byl už o dva roky později rozparcelován a na jeho pozemcích se usadili nově příchozí obyvatelé ze Zábřiska a také z Moravskotřebovska. Každý osadník dostal něco přes 17 měřic polí a celkem se jich tady usadilo 16 rodin. Zbytek polí zůstalo obci a budovu statku odkoupili na půl dva místní obyvatelé. Prchnost si nadále ponechala ve Štárnově právo šenku. Prvním rychtářem se stal Jan Pešl a obec dostala podle hospody jméno Štárnheim. Česky byla označována nejprve jako Hvězdov, teprve později se objevuje pojmenování Štárnov. Osada Štárnov byla samostatná až do roku 1849, kdy byla na čas spojena s nedalekým Křemencem. Tam byla už od roku 1788 škola a docházely tam i místní děti. Už v roce 1895 byla na rozhraní Dolní Zavadilky a Štárnova postavena pro obě obce jednotřídní škola. Farním chrámem byl pro obyvatele i nadále kostel v Konici. Lidé z vesnice se živili hlavně zemědělstvím. Přivýdělkem pro ně bylo domácí předení, tkalcovství a také později šití papučí či krejčovina pro prostějovské textilní továrny. Mnoho místních také vypomáhalo za peníze v přemyslovickém velkostatku. Od roku 1911 je obec už opět samostatná. Až v roce 1960 se stává součástí Přemyslovic. Ve Štárnově dnes najdeme kapličku se zvoničkou a křížem v centru obce a pak téměř totožnou kapli opět se zvonicí a křížem na křižovatce v bývalé Dolní Zavadilce. Naproti hasičské zbrojnici můžeme spatřit zbytek původního dvora, dnešní dům číslo popisné 15, a o kus dál pak velkou lípu, která je dominantou celé vesnice. Škola je přebudována na mateřskou školku a kromě toho najdeme v obci také krásné hřiště. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze Štárnova u Konice, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

trénovanách Českého rozhlasu zvali na koncert v rámci Dne maminek na nedělní tady v Olomouci. Ale máme tady i další pozvánky k oslavě Dne matek, které budou připadat na tuto neděli. Slavit můžete Den matek třeba už v sobotu v Nákle, v tamní farní zahradě od 14 hodin a 30 minut a je tam připraven bohatý program. Pro maminky připravili střeleckou soutěž, vystoupení mateřské školy Náklo, zábavné soutěže a hry pro děti i dospělé, tombola. No a k dobré náladě bude hrát Nákelanka. Tak to vše v Nákle ve farní zahradě v sobotu od 14 hodiny a 30 minuty. No a ještě jedno pozvání na další setkání je pro vás připraveno. Pokud byste se dnes chtěli zapojit do festivalu Most pro Tibet a v rámci tohoto festivalu si užít zajímavou besedu s mniškami přímo z Tibetu a povídání třeba o tréninku mysli, tak můžete přijít dnes na Střelnici 12.12. Tahle akce Mostu pro Tibet začíná v 17 hodin. Tak se můžete třeba i dozvědět o trénování mysli leco zajímavého. Teď Petr Nájď a za chvíli už také nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zhruba rok potrvá oprava vodní nádrže v Šišně na Přerovsku. Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat své emoce. Horoleskyně Dina Štěrbová převezme korunu královny olomouckého Majálesu. Zítřejší počasí má být oblačné až polojasné, místy zaprší, teploty do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci povodí Moravy pracují v Šišmě na Přerovsku na opravě tamní vodní nádrže. V červnu 2024 poškodili bleskové povodně, které způsobily přívalové deště.
3: Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosu, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
3: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
3: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. A to se má pozitivně projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založeny i vzdělávací plány ve školkách.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
2: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárem Tic. Za praní špinavých peněz za zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Královnou olomouckého Majálesu se dnes stane horoleskyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme v areálu letního kina, kde se letos koná hlavní program Majálesových akcí. Pokračuje za pořadatele Ondřej Martínek z Olomoucké univerzity.
6: Kromě korunovace, kterou absolvuje společně s loňským králem Petrem Fialou z Niagy až Dorp, čeká na návštěvníky i beseda s ní po korunovaci. Korunovace je od 16:30 a beseda bude od 18 hodin.
0: Sport.
2: Tenista Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě v prvním kole. Kecmanovičovi ze Srbska podlehl 2-6, 3-6. Duel proti 70. hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. Byl dnešním prvním ze 7 českých zástupců na kortu.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Držíte se na dálnici D35 u Velkého Újezdu směr Ostrava. Řeší se tu nehoda nákladního auta. Pravý pruh je neprůjezdný a opatrně i v Olomouci v ulici Pražská havarovala 3 osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jak zaměstnat, anebo lépe řečeno zabavit mladé lidi. Tak o tom si za chvíli budeme povídat v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Vedení města Krnov se totiž snaží vymyslet více aktivit pro mladé. Často se schází na veřejných prostranstvích, no a na to si častokrát stěžují místní lidé. A to hlavně kvůli hluku. Jak na to jdou tedy v Krnově? Detaily přidáme za chvíli v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Marika Gombitová a Miroš Birka nám dospívali v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc v tom čtvrtečním. Vy už teď možná letíte někam na prodloužený víkend, možná už vyrážíte na cesty a pokud ne, tak pojďte se ještě na chvilinku zastavit a vypravit se s námi v našem odpoledním vysílání třeba do Krnova. V Krnově se totiž snaží rozšířit možnosti, kde se mohou ve městě bavit mladí lidé. Jde třeba o podporu sportovních aktivit. Radnice teď řeší stížnosti obyvatel na hluk a nepořádek, který mladí lidé dělají. Scházejí se na veřejných prostranstvích a děje se tam kdeco.
1: Určitě bychom jako neměli zapomínat na to, že taky jsme byli mladí, ten prostor jsme taky chtěli a prostě to město stejně tak, jak patří všem, tak patří mladým dospělým, patří bezdomovcům, patří prostě všem.
2: Lubomír Rapušák mě vzal do takového vnitrobloku kousek od městského divadla. Na první pohled to tady vlastně vypadá úplně obyčejně, jenom se občas povaluje, dejme tomu nějaká plechovka, nebo tam vidím obal od Kinder vajíčka, ale jinak je tady vlastně poměrně pořádek.
1: Tady, kde stojíme, je problém, že tady postávají skupiny mladých lidí, kteří ale nedělají nic zásadního, jenom prostě tady jsou a baví se. Je to jakási přirozená potřeba.
2: To pak vadí místním hlavně v nočních hodinách. Krnov se s tím ale snaží něco dělat. Město má například 3 nízkoprahové kluby. Každý víkend taky pronajímá tělocvičnu na cvičení. Vznikla i pracovní skupina a městu se snaží vyjít vstříc i evangelická a českobratrská církev.
1: Ty církve využívají nějaký prostor jako klub pro setkávání mladých lidí, takže za to jsme moc rádi.
2: Mladí ale nejsou jediným problémem. U divadla se scházejí i klienti armády Spásy. Těm se teď například snaží poskytovat zázemí nedaleké nízkoprahové centrum.
1: Rada města schválila realizaci projektu Stravenka za práci. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali. Chceme tyto lidi zapojit do zvelebování města, do uklidových akcí.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí.
2: Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, co už se změnilo přímo u divadla. Na mapě mi taky ukázala další problémovou lokalitu.
3: Podobná lokalita se nachází u autobusového nádraží a prodejny Albert.
2: I tam město chystá bezpečnostní opatření. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ráno z místa.
1: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

Tady je Český rozhlas Olomouc a s vámi také kapela Krištof a Richard Krajčo. Před námi je prodloužený víkend zítra. Máme 8. května a jak víte, máme sváteční den. Státní svátek slavíme Den vítězství nad fašismem. No a při té příležitosti se bude konat také celá řada akcí. My vás o nich průběžně budeme informovat a informujeme v našem vysílání. Podívejme se teď třeba na Přerovsko a Proskějovsko. Tak například zítra si Přerov připomíná 81. výročí Přerovského povstání a Den vítězství. Sérií pětních akcí, začíná to všechno už ve 9:45 dopoledne, to se koná pětní akt u pomníku padlých letců na třídě generála Janouška. V 10 hodin pak vzpomínka u památníku vstupu vojsk Rudé armády u bývalých kasáren, v 10:15 pěta u pomníku obětí druhé světové války v Kabelikově ulici a v 11 hodin v Žalatovské na městském hřbitově. Mezi 11:15 a 14 hodinou bude na Žalatovské ulici připraven také bohatý doprovodný program. Město Hranice zve zítra od 10 hodin k památníku obětem fašismu u smuteční obřadní síně městského hřbitova. No a pětní setkání připomene všechny statečné občany, kteří bojovali proti fašismu i v domácím odboji. Celý pátek bude v Hranicích také od 9. do 16. hodiny otevřeno veřejnosti mauzoleum na městském hřbitově a mezi 14. a 16. hodinou přístupná také stálá expozice Posádky Hranice ve velitelství 7. mechanizované brigády v Hranické ulici. Také v pátek od 13. hodiny, to už míříme do Tučína, se v areálu koupaliště v Tučíně bude konat hudební festival Tučínský špekáček 2026. Těšte se na trampskou, folkovou, country a bluegrassovou hudbu. Tak tedy Tučín zítra na koupališti už od 13. hodiny. Podívejme se také na zítřejší akce na Proskějovsku. Zítra například se koná pěší pouť k paně Marii Dubské, která povede z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou za účasti olomouckého biskupa monsignora Antonína Báslera. Program začíná v 8 hodin ráno požehnáním poutníků v kostele na nebevzetí Panny Marie v Kralicích. Následuje cesta se zastávkami v Hřebíbořicích, na Svárově, v poledne pak mše svatá v chrámu očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou a ve 14:15 návrat autobusem do Proskějova. V pátek zve také sbor dobrovolných hasičů Nová dědina u Konice na pětní akt ke dní vítězství. Ve 13 hodin vyrazí od hasičské zbrojnice pochod k pomníku, u kterého můžete uctít památku padlých. Tak to je Nová dědina u Konice. Zítra vás také zve zahrádkářský spolek Neroste to Krakovec na přátelské posezení k 750. výročí první písemné zmínky o obci Krakovec. Ve 14 hodin to začne májovou pobožností u kapličky Panny Marie u Rybnička s posvěcením nové sochy, ve 14:15 pak krátká zmínka o historii obce, pak bude u Rybnička připraveno posezení s občerstvením od 15 hodiny vystoupí také pan Josef Sýkora, hanácký hudebník, vypravěč s humornými hanáckými písněmi za doprovodu kytary a veselým vyprávěním. A pro děti bude připraven skákací hrad. Tak to je Krakovec. Další akce, třeba Plumlov, kemp Žralok. Od 15. hodiny zítra se tam chystá hudební květnové odpoledne s kapelou Jožini z Bážin. No a cymbálová muzika Ječmínek, tak ta vás zve do komunitního centra ve Vrchlického ulici v Konici na přátelské posezení u vínečka. Je to zítra od 16. hodiny, tedy Konice. Ještě jednou Konice, 18. hodina před tímto komunitním centrem se bude konat také pětní akt ke dní vítězství. No a ještě pozvánka na zámek Ptení, ten zítra a také v sobotu ožije festivalem Beltane. Program začíná vždy v 16:33 a vystoupí celá řada kapel a umělců

si v Šumperku můžou od tohoto týdne nově využít pouliční půjčovny jízdních kol. Za kolik službu zaplatí a kde bicykly najdou, povíme za chvíli v našem vysílání.

0: Dobré zprávy teď přinášíme ze Šumperka. V Šumperku začala tento týden fungovat sdílená jízdní kola. Zájemci mají k dispozici zhruba 40 bicyklů, půjčovat si je mohou pomocí mobilní aplikace. A další podrobnosti nám teď přináší do odpoledne Českého rozhlasu Olomouc náš kolega Josef Čermák. Vítej, hezký den.
1: Pěkný den, bike sharing neboli sdílená kola fungují v Šumperku od tohoto týdne. Ve městě je ve spolupráci s radnicí provozuje jedna z firem, která zajišťuje sdílená kola pro další desítky měst v České republice a taky v zahraničí. Kola jsou městského typu, mají košík, GPS a taky nastavitelnou výšku sedla. Celkem jich je v Šumperku k dispozici zhruba 40, rozmístěná jsou na přibližně 20 stanovištích. Lidé tak sdílená kola najdou na frekventovaných místech, jako je centrum města, vlakové a autobusové nádraží, školy, sídliště anebo sportoviště. Důvody, proč vedení radnice provoz sdílených kol v Šumperku umožnilo, přibližuje místostarosta Karel Hošek z TOP 09.
2: Chceme lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak se po městě pohybovat na kratší vzdálenosti, například do práce, do školy nebo za službami. Sdílená kola jsou přirozeným doplňkem městské dopravy a zároveň přispívají k lepšímu životnímu prostředí.
1: Doplním, že podle informací z dnešního rána si už mobilní aplikaci na půjčení kola v Šumperku stáhly stovky lidí a jen za včerejší den systém zaznamenal podle místo

0: starost Jehoška na 160 výpůjček.
1: Jak mobilní aplikace k půjčování sdílených jízdních kol funguje?
0: K půjčení sdíleného kola vedou ve skutečnosti dvě cesty. Tou první a nejběžnější je právě mobilní aplikace pro chytré telefony, kde se člověk zaregistruje a přidá svoji platební kartu. Lidé, kteří aplikaci ale nechtějí či nemohou využít, si kolo mohou odemknout přes zákaznickou linku. Tady je ovšem podmínkou předchozí registrace na webu, již zmíněnou aplikaci pro chytré telefony si lidé mohou stáhnout přes odkazy zveřejněné na webu města Šumperk. Jakmile aplikaci mají, mohou si na jednom ze zhruba 20 stanovišť vybrat své kolo. Další kroky popisuje mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
2: Kolo si uživatel vybere přímo v mapě v aplikaci, naskenuje jeho QR kód a zámek se automaticky odemkne. Po skončení jízdy kolo vrátí na oficiální stanoviště a uzamkne páčkou nad zadním kolem. Na jeden uživatelský účet je možné půjčit si až 4 kola současně, což ocení například rodiny nebo skupiny přátel.
0: Půjčování sdílených jízdních kol bude v Šumperku fungovat do listopadu v pilotním režimu. Vedení města si bude průběžně vyhodnocovat data o množství výpůjček na jednotlivých stanovištích a pak v návaznosti na to rozhodne, jak bude bike sharing v Šumperku nastavený v příštím roce.
1: Půjčení sdíleného jízdního kola je ovšem placená služba, takže kolik za ní lidé v Šumperku zaplatí?
0: Město aktuálně provoz kol dotuje, první čtvrt hodina jízdy je proto zdarma. Konkrétní částky přidává místostarosta Karel Hošek, Stop 09.
3: Díky podpoře města je služba celé dostupná široké veřejnosti. Prvních 15 minut každé jízdy je zdarma, což pokrývá většinu běžných cest po našem městě. Od 16. minuty se účtuje 25 korun za každý další započatých 30 minut.
0: Ještě dodám, že sdílená kola by lidé měli vracet pouze na oficiálních stanovištích, která jsou vyznačená v aplikaci. Zavrácení kola na jiném místě než na oficiálním stanovišti totiž může provozovatel služby naúčtovat zvláštní poplatek.
1: Obyvatelé a návštěvníci Šumperku tedy mohou od tohoto týdne nově využívat pouliční půjčovny jízdních kol. A mluvili jsme o tom s Josefem Čermákem. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

Tady je Český rozhlas Olomouc. Další sérii typu na ten zítřejší sváteční volný den pro vás máme z Jesenicka a také Šumperska. Tak třeba přímo v Jeseníku zítra zavítá Český rozhlas Olomouc do Jesenické knihovny. V hudebním sále se od 15. hodiny můžete setkat na přátelské hodince s hercem Igorem Barešem. Zpovídat jej bude náš kolega režisér Michal Bureš a také s Igorem Barešem můžete oslavit jeho čerstvé šedesátiny. Tak tedy Jeseník, knihovna s Českým rozhlasem Olomouc zítra od 15 hodin. No a zítra můžete přijít třeba také ve Velké Kraši na 15. hodinu k pomníku na pietní akt Odkaz Viktora Dadáka. Zimní zahrada sanatoria Priznic v Jeseníku nabídne zítra divadelní hru. Jmenuje se Ani spolu, ani bez sebe. Bude v podání amatérského divadelního spolku Kantoři a podívat se, přijít můžete do sanatoria Priznic zítra v 19 hodin, tedy v Jeseníku. No a ještě pohled na Šumpersko, tak třeba například zítra můžete spolu s Teje Sokolem Leština vyrazit na turistický dálkový pochod Leštinská třicítka. Prezentace účastníků je od 6:30 do 9 hodiny na hřišti v Leštině. A zítra vás také zve mikroregion Mohelnicko a obec Mírov na tradiční turistickou akci po stopách švédských vojsk. Od 14. hodiny se všichni účastníci vydají ze švédské cesty u sloupu Nejsvětější Trojice, kam se dojde z Mírova směr Krchleby. To vše bude doprovázeno také celou řadu kvízů, úkolů, budou tam připraveny hry pro všechny věkové kategorie, takže i tenhle turistický pochod mikroregionu Mohelnicko si můžete spolu se svými ratolestmi určitě užít. Ještě jeden tip a ten je z Petrova nad Desnou. Tam pro vás sbor dobrovolných hasičů na zítřek připravuje den záchranných složek. Začne ve 14 hodin na louce u vlakového nádraží, tedy Petrov nad Desnou. Za malou chvíli už vám nabízíme ovšem také další zajímavosti na téma Pražský orloj. Co jsme se z učebnic o něm nedozvěděli, povíme za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Non-stop jede také vysílání Českého rozhlasu Olomouc i z přátelených regionálních stanic ve večerním programu. V tom nejbližším čase vám ale nabízíme ještě pár tipů pro tuhle chvíli také z Olomoucka, abychom nezůstali nic dlužni. Tak třeba zítra tady v Olomouci bude stadion TJ Lokomotiva Olomouci dějištěm 54. ročníku Velké ceny města v atletice. Dopoledne v 10 hodin je na programu Malá cena Olomouce, hlavní závody té Velké ceny pak začínají ve 13 hodin a můžete se těšit na českou atletickou špičku tady v Olomouci na Lokomotivě. Zítra bude na Státním hradě Šternberk od 10. do 15. hodiny otevřena historická kafírna. Je to docela unikátní záležitost, dozvíte se tam zajímavosti z dějin kávy a také můžete ochutnat různé druhy kávy a vidět ukázky pražení v lichtenštejnské kuchyni. Tak tedy hrad Šternberk. No a zítra se třeba také v Uničově na hasičské louce u dopravního hřiště koná akce Uničovský Florián aneb 10 let mladých hasičů. A znamená to, že od 14. hodiny pro děti budou v Uničově připravena soutěžní stanoviště s odměnou. V 17 hodin pak bude připravena skapěna, do které se děti mohou ponořit. A v 19 hodin pak už pro dospělé volná zábava s reprodukovanou hudbou. Tak také v Uničově přejeme dobrou zábavu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy. Proč? I o tom budou nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin. Pak humoriáda s Martinem Zounarem a po 17. hodině i o čem se mluví na téma financování rozhlasu i televize.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Firma v České Vsi staví bytový dům pro své zaměstnance. Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy na podporu kultury a médií. Hokejisté odehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Zítra čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V České Vsi na Jesenicku vznikne bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Hotový má být ještě letos. Firma za jeho stavbu zaplatí zhruba 25 milionů korun. Generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř věří, že ubytovna pomůže přilákat kvalifikované pracovníky, kterých má podnik nedostatek.
2: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
1: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí na pochod do Prahy. Vyjádří tím podporu kultuře a veřejnoprávním médiím. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Řekl to za organizátory Matyáš Urban. Studenti vyrazí 31. května z Olomouce a do Prahy půjdou například přes Litoval, Moravskou Třebovou, Pardubice nebo Nymburk. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 100 tun víc než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíc, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
3: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na 3,5%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Od jejich sazeb se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Sport. Čeští hokejisté dnes odehrají první zápas švédských her. V 19 hodin nastoupí proti domácímu týmu, který zatím vyhrál všechny zápasy evropské hokejové tour. Čerstvou zkušenost z českého turnaje s nimi má Michal Kempný, který v minulé sezóně navíc ve Švédsku hrál.
4: Jsou silný v osobních soubojích, jsou silný na puku, dokážou se udržet na puku, ať už to je v útočný, v obraný třetině. Sami jsme to mohli vidět teďka vlastně v Českých Budějovicích, hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou, jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak upívání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u hranic směr Ostrava havarovala 4 osobní auta a ve Štambarku v ulici Olomoucká se řeší nehoda nákladního a osobního auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
7: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzhůru celá zem, dej si kafe, a ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady humoriádu a musím říct,
8: hodil jsem na Leničku, katou jsem hodil očku a že jo, víme.
7: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
6: Ano, a teď o zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoula je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutrochu, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel si. Sice
1: dojel jsem se tady pořádku, tebe, a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzsky to zašlo. Dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že... Ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Že? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákuli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. Na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle, já jsem jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náručí a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialová, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další, a nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01104.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravě.cz.

0: Pavlenkudrnou.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900, a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn, fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
1: Taky,
2: hezký
1: taky.
2: Den,
1: děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, David, dávám Bčko.
2: Dobře,
1: Davide.
2: Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Stachová.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a volím Luďka Sobotu.
1: Dobře.
5: Tak jo, mějte se krásně.
1: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne. Tady je Petr nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuju.
6: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano,
2: a co dáte?
1: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju.
2: Děkujem.
1: Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Champier. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalton.
9: Tady Champignonová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 16:00, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů, madam.
9: Ozdobu králové, máte.
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
7: Prosím,
9: to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to...
7: Okamžitou.
9: Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
8: Pan Rivalten, nemilý,
7: velice se mě těší.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Prosím. Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Tady se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: No, jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Denně?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: No, přece.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
7: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
7: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
10: Tohle to mi nesmí to dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
7: Já vám nerozumím.
10: To nevadí.
7: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
10: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
7: Dobře, kdybyste dovolili, já musím přejít k věci.
10: Prosím.
7: Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
10: Tak lehké to není.
7: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
10: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
7: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
10: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
7: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
10: Nemusíte, mně stačí šek.
7: To mě úplně.
10: Mně taky.
7: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
10: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
7: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
10: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
7: Oh, vy jste velice laskavá.
10: Vezměte sebou ženu.
7: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
10: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
7: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
10: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
7: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
10: Co?
7: Že ruku líbám.
10: Komu?
7: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
10: Promiňte, já nemám paní.
7: A ta dáma, která tady...
10: Tu... Jo, myslíte vaši paní?
7: Mojí paní, já jsem vdovec.
10: Co? Co se jí stalo?
7: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
10: Do hrobu?
7: Do hrobu, do ruky.
10: Co to?
7: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
10: Klid?
7: Policii, zavolejte policii. Nechci, ne.
10: Klid, prosím, klid.
7: Policii, zavolejte.
10: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
11: ano.
1: Nějak?
11: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
11: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
11: Ono, když
1: to, jako že zapomenout to, když, na to, že hraješ. A
11: no no to nehraješ, jo, tak si říkáš, že no. To ti se řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, ty, jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dí, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
11: no
1: se ten text,
11: no.
1: Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
11: Ne, to se nedá naučit.
1: Nedá.
11: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapi s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem je úvěr, už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme, jako, že, a přitom, a to je nádherný, to

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Martinem Zounarem, Humoriádě. Jdeme dál, co vybereme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tady mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbrda, no to je trojka. Ježíš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: To byla pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli...
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká chutnalo, ano, říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jak je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky, jsem vegan, já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty seš bohyně, ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, no, ty to umíš,
2: no, takže tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, to ještě zaplať pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk, Manut,

0: jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by se opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
2: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
3: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
2: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
3: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam, no sem, no sem.
4: Kouknou, paninko.
3: No.
4: Jdou sem.
3: No.
4: Hrajte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
2: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hrajte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
3: No tak podívejte, kuci. Nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Rostoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budeme povídat, hezký ono to není.
4: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
3: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklen.
2: Šmuciklen, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku.
3: Jo, jo.
2: Šmuciklen.
4: Jo, jo. A to musíme oslavit. Franto, pojď sem. Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no.
1: Takže je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra, babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je,
2: no,
1: Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hynomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám.
3: Dobrý den.
2: Co
4: voláte? Dobrý den.
3: Já jsem
4: z Rokycana, hlasu Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zounala, protože je svým prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Ačko,
2: dobře, no tak jo, tak nakonec byl to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říká si, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže ne pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, půdl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
7: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. 1 hraboš, 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že 1 káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z nás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila, vám chodila, že bych jednula z baštín.
7: Ne, green špíc, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, aspoň jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká, měli bychom se vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry, pozor.
3: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
3: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Limon, Linomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor, to on krásně kreslil, pan Linomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zazpomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsem tady dělal úplně hudební doprovod.
2: No, panovka, tohle to prostě krásy, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se, že ho zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
1: ano. Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás,
2: dobrý
4: Patriku
2: den.
4: I Martina,
2: zvolená
4: a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte ho
1: mít. Děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku, ticho.
5: Ticho.
2: Pro boha.
7: Ticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: Pojď, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Hele, to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, vyrušte představení a buďte ticho.
5: No tak.
6: Další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař,
5: prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
8: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
8: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
1: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radio.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání ohňů. Lidé by neměli používat ani veřejné grily. V Olomouci Lošově za hranici vysadili stovky stromů. Vznikl tu i mokřad. Července na Olomoucku uspořádají večer lampionový průvod. Zítra má být oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Naměříme až 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zákaz rozdělávání ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku. Reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požárů ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje i na veřejný gril v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Také v Otrokovicích je na celém území zakázáno rozdělávání ohňů na volném prostranství, a to i na místech, kde je to běžně povolené, včetně veřejných grilů. I zdánlivě bezpečná místa mohou být v těchto dnech velmi riziková.
0: Opatření se vztahuje také na používání dalších tepelných strojů, jako jsou vařiče nebo hořáky. V Kroměříži zase bude kontrolovat veřejná ohniště městská policie. Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň u zdejší hvězdárny vytvořila remísky, které poskytnou zázemí živočichům a stanou se místem pro procházky obyvatel i turistů. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval kromě výsadby zeleně i vybudování mokřadu, řekl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Konec druhé světové války si dnes připomenou také v července na Olomoucku. Pětní akce začne u pomníku obětí obou světových válek v 19 hodin. Následovat bude lampionový průvod, který zamíří do sportovního areálu Olše, říká starostka Červenky Renata Dvořáková z KDU-ČSL.
3: Začíná u základní školy, kde je pomník, tam je krátké zahájení. Poté mám krátký proslov, jak já jako starostka, tím jakoby památku padlých. Průvodu projdeme tu obec, dojdeme do Olší, takže vatra bude, tam bude ohňová show, bude skákací hra pro děti, takže si tam to svoje najdou jak děti, tak dospělí.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčina požáru se stále zjišťuje. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. Na místo budou dohlížet dobrovolní hasiče a zaměstnanci Národního parku. Přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa, dodává mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené. Sport.
0: České florbalistky do 19 let zvítězily ve skupině mistrovství světa juniorek nad Slovenskem 8-3. Češky si tak druhou výhrou na šampionátu v Itálii zajistili postup do sobotního semifinále. Zítra budou ještě hájit první místo ve skupině v duelu se Švýcarskem. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku u obce Kladky osobní auto narazilo do mostku, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Také dnes s Tomášem Kedziorem přeji dobré odpoledne. Pracovníci Povodí Moravy zahájili v Šišmě rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před 2 lety ji poničily bleskové povodně. Vydáme se přímo na místo. V 17:30 začne pravidelná čtvrteční rubrika O čem se mluví. Tentokrát na téma financování veřejnoprávních médií. Bude také předpověď počasí a já přeji dobrý poslech.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Jeseníku připravují nové prostory pro bydlení i lékařské ordinace. Vzniknou přestavbou bývalé knihovny. Investice si vyžádá téměř 40 milionů korun. Město se snaží získat dotace, říká místostarosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník.
3: Pokud se zadaří a vyjde některý z těch dotačních titulů, ideálně všechny tři, se kterými kalkulujeme, tak se dá očekávat, že bychom mohli začít tento rok.
2: Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava. Důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová uvedla, že město si nechá připravit projekt. Celkové náklady zatím nezná. Venkovní bazén pochází z 80. let minulého století a dosud zásadní opravou neprošel. České dráhy rozšířily svoji mobilní aplikaci Můj vlak o nákup jízdenek na olomouckou MHD. Cestující tak mohou při vyhledávání spoje a následném nákupu jízdenky zkombinovat vlak a městskou dopravu, uvedla to mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci chtějí zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Začínají s novým výzkumem zaměřeným na rychlé rozpoznání spánkových poruch a hledají dobrovolníky. Více k tomu ve zprávách 18. A v Olomouci nezačíná týdenní hudební festival Dvořákova Olomouc. Úvodní koncert v sále Reduta od 19 hodin nabídne novosvětskou symfonii pod vedením šéf-dirigenta Žolta Homara. Hostem bude klavíristka ukrajinského původu Anna Federova.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteoroložka Eva Richtariková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji?
2: Bylo poměrně hodně oblačnosti a odpoledne už se začaly tvořit přehánky, případně také bouřky, takže i nyní například na Štembersku nebo na Šumpersku prší a také v oblasti Jeseníku. No a teploty během dne vystoupaly až na 23 stupňů Celsia a foukal mírný jižní-jihozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: No byl to takový pěkný jarní den, jak bude pokračovat, to znamená počasí večer a v noci?
2: Očekáváme, že stále ještě nás bude ovlivňovat frontální rozhraní, to znamená počítejme lokálně s přehánkami, případně s nějakým občasným deštěm a zpočátku ještě i v večer nebo v noci se můžou vyskytovat bouřky, ale během noci už by být dále neměly. Teploty pak klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, povane už pouze slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a během...
1: Ano, zítra máme svátek, to jsem chtěl říct. Jaké bude počasí? Sváteční?
2: Bude už o něco chladněji a srážek bude během dne spíše ubývat. Bude zpočátku ještě více oblačností, stále počítejte lokálně s přehánkama, případně v horských oblastech tam můžou být srážky o něco četnější, ale zejména v pozdějších odpoledních a večerních hodinách už budou srážky definitivně ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Teploty budou mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 8 až 12 a vítr povane pouze slabý severních směrů nebo proměnlivý.
1: Je před námi další prodloužený víkend, tak zkusme jenom naťuknout sobotu a neděli, alespoň stručně.
2: Srážek už by mělo výrazně ubývat, neděle pak bude úplně bez srážek a většinou jasná a teploty budou během víkendu v maximech sice stoupat, ale rána očekáváme chladné místy i s přízemními mrazíky.
1: Meteoroložka Eva Richtariková ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vy posloucháte Den v kraji a my se podíváme za chvilku do obce Šišma. To je na Přerovsku. Před dvěma lety tam měli bleskové povodně a byla to opravdu hrůza. Český rozhlas Olomouc byl na místě, přinášel reportáže a také se tam vrátí. Za chviličku se podíváme na rekonstrukci tamní vodní nádrže.

0: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V obci Šišma, to je na Přerovsku, začala po dvou letech po bleskových povodních rekonstrukce tamní vodní nádrže. Dělníci musí stabilizovat její hráz a spodní výpusti. Postaví také nový bezpečnostní přeliv. Opravy vodohospodáři plánují i v okolních obcích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích.
1: Ta voda měla obrovskou sílu.
2: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
1: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavaly auta po vesnici, šlo v podstatě o holej život.
2: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
3: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
2: Když se podíváme, v garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
3: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí, takže jako pořád větráme.
2: Dva roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
2: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
4: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
2: Starosta Kristek je za to rád.
1: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
2: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: V půl šesté začne rubrika O čem se mluví, vysíláme ji každý čtvrtek. Tentokrát je tématem financování veřejnoprávních médií. Hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník a Martin Baxa.

0: rozhlasu, Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
2: Přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
0: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadu organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
2: Nerozumím. Opravdu ne a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje. V tuto chvíli máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále. A je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
0: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
1: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že tomu nerozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou.
2: Ale já fakt to si teda myslím,
1: že tomu beru a že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska jejich nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník, a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako ministr kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Oto Klempíř a záměrně říkám připravil Oto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci Ministerstva kultury.
0: Pardon, jak je špatný. S tím zákon o médiích veřejné služby.
1: Já jsem říkal co, pardon?
0: O mediálních službách.
1: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulice. Dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
0: Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
2: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný. Já až jako nemám takovou potřebu to hájit. Prostě kolegové motoristé z Ministerstva kultury něco vyslali do světa. Teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme jako seriózně. Materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje s

0: Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to zná hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste ji zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně, začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
0: Máme.
1: V čem nefunguje?
0: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někde řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu řeknu přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není je tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok, 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát za pravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti, jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně tak, jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí. A také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší části dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO.
1: A to jsou vlastně peníze, to poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, který ze kterého se musí ten, se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, minister o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
0: To není pravda.
2: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli,
0: ano,
2: abych tady
0: na vysvětlení.
1: Matoucí je, že oba jste Martinové, ano, ale snad to bude srozumitelné.
2: Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchačky a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
1: Ale tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
0: No jsme, a teď já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny zákona.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano? Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
0: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přeci je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jako by tou otázkou, nedovedu si představit, jako že třeba by rok čekali a nic nedostali, nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou a tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
1: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků ustoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
2: Hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byly systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
1: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
2: Samozřejmě bydla jako velmi vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení jejich nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena několikaletá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
1: já
2: pravda.
1: Nechci úplně zabíhat do detailů, v každé té zemi to funguje trochu jinak. Mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
2: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... můžeme se o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média zkomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a v právnické osobě platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
1: Což už jste říkal.
2: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
1: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
0: No tak neměníme to dneska ani zítra, to ještě nějaký pátek potrvá.
1: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
0: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
2: tempo od 1. ledna příštího roku. Tak
0: jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironicky, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď dva dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
1: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
0: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za dva. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to politické vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů, a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlém, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
3: O čem se mluví?
1: Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
0: Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme a víte, v tom jsme konzistentní.
1: Já to chci dovysvětlit,
0: že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
1: Protože dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší se to.
0: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
1: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
0: Já bych, nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
1: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
2: Když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální...
1: Já se obávám, že do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
2: No a jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
0: Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
2: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit, to je jako bez pochyby pravda.
1: Rozumím, vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné, na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby, to znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
0: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické z Doplasně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
1: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
0: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné, tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že prostě se někde nacházejí. A možná teď řadu lidí naštvu, ale
1: když to je přesně to, k čemu mířím. Narazil jste na něco takového také?
2: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců, nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně, úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituce je možné nějaké úspory provést, to je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
1: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám dvě minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
0: Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, takže budu první, kdo bude stát na barikádách a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
1: Z pohledu Martina Baxy?
2: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. Prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně a jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
0: A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
1: Takže na závěr dnešního pořadu, o čem se mluví, shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
1: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
0: A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
1: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
3: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Univerzita Palackého chce zlepšit diagnostiku nespavosti, hledá dobrovolníky. Na 20 stanovištích v Šumperku je možné půjčit si jízdní kolo. Centrální banka zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky. Zítřejší počasí má být oblačné až polojasné, místy zaprší, teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vědci z Olomoucké univerzity začínají s novým výzkumem o poruchách spánku. Jeho cílem je zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Výzkumníci hledají dobrovolníky se spánkovými obtížemi i zdravé jedince, kteří vytvoří kontrolní skupinu. Studie má také ukázat přesnější data o tom, jak Češi skutečně spí a jak časté jsou různé formy spánkových obtíží. Ty totiž podle vědců mají dopady na psychiku, kardiovaskulární systém i ekonomiku. V Šumperku začala tento týden fungovat sdílená jízdní kola. Zájemci mají k dispozici zhruba 40 bicyklů. Půjčovat si je můžou na zhruba 20 stanovištích pomocí mobilní aplikace, kterou si stáhnou přes odkazy zveřejněné na webu města. Prvních 15 minut jízdy je zdarma. Pokračuje mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
5: Kolo si uživatel vybere přímo v mapě v aplikaci, naskenuje jeho QR kód a zámek se automaticky odemkne. Po skončení jízdy kolo vrátí na oficiální stanoviště a uzamkne páčkou nad zadním kolem. Na jeden uživatelský účet je možné půjčit si až 4 kola současně.
4: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dřív i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka zároveň čeká i vyšší růst inflace. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si více krokové ověření, například pomocí SMS kódu.
6: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus. Sport.
4: Čeští hokejisté už za hodinu rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí proti domácímu týmu. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy a podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
7: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc z Evropy. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Jeseníku je uzavřena ulice Lipovská kvůli bracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 8. června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný podvečer, čtvrteční podvečer po zprávách v 18 hodin vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Dvě důležitá telefonní čísla, která určitě dobře znáte, pro jistotu ale zazní 221 555 444. To je číslo, na které už jste někteří z vás zavolali, jak vidím. To vás spojí přímo se mnou a vybereme si spolu v rámci pořadu Hrajeme pro radost nějakou píseň, kterou máte rádi, lidovou, cymbálovou, dechovku a tak dále. Můžete posílat také SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51. Většinou je takové pravidlo, že přejete svým přátelům, posíláte jim písně k narozeninám nebo třeba k svátku, který dnes slaví všichni Stanislavové, tak pokud jste na nějakého zapomněli, já jsem vám to teď připomněl a určitě mu můžete poslat píseň.

0: Jako první dnes po 18. hodině zazněla Moravěnka a jejich píseň Tichý večer, což vůbec nesedí na to, co se právě teď bude dít, protože tento večer s Českým rozhlasem Olomouc určitě nebude tichý. Je připravena další píseň a na telefonu první naše milá posluchačka paní Vlasta z Konice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosila bych o zahrátí dnešním narozeninám naší milé švagrové Marušce Valentové ze Slavětina. Přejeme jí hodně štěstíčka, hodně zdravíčka, to je nejdůležitější. To jí přejí švagrová Vlasta Pipa a švagrová Drahuška z Luké. A jestli bych chtěla popřát zítřejším narozeninám Drahušce Kláskové z Velkého Týnca, hodně štěstíčka, hodně zdravíčka, to jí přeje Vlasta a strejda z Konice. A vám moc krát děkuji za krásné přijetí.
0: My děkujeme za zavolání, zase někdy, budu se těšit.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou. No a já k tomu připojím další přání k dnešním 680. narozeninám. Písnička potěší paní Elišku Kramárovou z Kolšova. Hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání jí přejí děti s rodinami. Mám tady žádost o písničku od Moravanky či Mistříňanky. Zatím tam žádná taková není, ale určitě na ní dojde, takže věřím, že udělá radost. Ale udělá jí radost možná i Záhořané a Valašsko, rád tě mám.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Věřím, že spousta z vás, našich milých posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, mají rádi kromě hudby, kvalitní hudby, kterou vám snažíme se nabídnout, také tanec. No a ten jeden takový si můžete teďka zatančit u vašich rádií, protože připraveno je tiché tango, tak uvidíme, jestli bude opravdu tiché. A pro koho bude, to už prozradí paní Ladislava ze Šumvaldu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych tou písničkou chtěla poslat své tchyni, která dneska slaví 80. narozeniny, a chtěla bych popřát hlavně to zdravíčko a štěstíčko a přejít to syn Panouš s rodinou, Pavel, syn s rodinou a syn Petr s rodinou. Tak a to by tam asi bylo všechno. Děkuji moc.
0: A já se k přání samozřejmě připojuji a vám děkuji za zavolání. Naslyšenou. Hrajeme také paní Jiřině Hásové z Bludova k jejím dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a všechno dobré přeje Lidka z Valašska. Písnička také potěší všechny hodné a smutné lidičky, kterým třeba nikdo nenechá zahrát. A písnička bude také i pro tu posluchačku, která tuto krásnou zprávu poslala, paní Helena Zamykalová z Olomouce.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
2: Zveme vás na den otevřený.

0: otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ano, jak bylo řečeno, máme přichystán pro vás v sobotu 16. května den otevřených dveří, tak věřím, že se tady třeba potkáme. Kdo je další, kdo se dovolal do studia Českého rozhlasu Olomouc, vybrala, prozradím, píseň Morava, krásná zem, a je to paní Jiřinka Zesudková. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. Písnička poletí do Zábřeha, kde bydlí můj syn Stanislav Urbášek. Milý synu, a ti srdce zlaté a ty ruce mozolaté, za tvé pohlazení a péči, které zároveň léčí, zdraví, štěstí, pohodu v tom životním pochodu. Tvým jmeninám hodně štěstí, zdraví a za Radkou krásné žití, ať si zdraví a ona taky. A přeji ti hodně, hodně zdraví, protože ty si to zasloužíš od své maminky ze Sudkova. Děkuji moc. Zdravím všechny přátelé a známé, který znám. Je to Anička z Bludova, Maruška do Kolšova, Liduška s Alenkou do Jeseníku, Kristu do Šumperka, a to je tak všechno. Děkuji moc,
2: ráda,
3: pane Viléme, a ta písnička je i pro vás a moc všem, díky, který nikdo nezahraje, a Láďovi do Tovačova. Děkuji a nashledanou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou. Písničku hrát budeme také dědečkovi, panu Františku Bláhovi z Kosova, k jeho dnešním krásným 87. narozeninám. Dědečku, přejeme ti hlavně pevné zdravíčko, ať si stále tak fit a aktivní jako doposud. To všechno ti přeje dcera Zdenička s vnukem Vikym a Míša s Léňou ze Zábřeha.
4: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná,

0: Oblíbená píseň nám právě teď připomněla, že Morava opravdu je krásná zem, a to i pod pradědem, kam se vydáváme právě teď za panem Josefem z Malé Morávky. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, já vám děkuju moc, že jste mě vybral a chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku manželům doroštění panu Jiřímu a Janě pod Pešíříkovým. A chtěl bych se zeptat, no jestli ještě paní Jirenka Zulína, jestli nás slyší někde, nebo jak to s ní vůbec je, že jsem už dlouho neslyšel, jestli by nám mohla se nějak ozvat. Potom pro paní Marušku a Dojivové a Olizika a zahrát manželům a k smanovým do dlouhé loučky. Pane, to vám moc krát děkuju a buďte zdraví všichni a se vám daří a nám už je dobře, nám trošku zapršelo.
0: No tak to se máte, v Olomouci zatím nic velkého, uvidíme, jestli to...
1: Ale ne, to lepší troška, když to nějakou začít
0: to
1: musí.
0: Pravda.
1: Mějte se fajn a moc vás všechny zdravím.
0: Mějte se krásně, díky za zavolání, naslyšenou.
1: Vy taky, pane, to ne.
0: Písnička potěší opět také paní Elišku Kramárovou z Kolšova, ta totiž dnes slaví 86. narozeniny, takže posíláme zdravíčko, štěstíčko a boží požehnání, napsali děti s rodinami a Český rozhlas Olomouc se samozřejmě k tomu přání připojuje. Teď už zazní Babouci a píseň Proč ten bledý měsíček. Měsíček už za malou chvíli vyjde, určitě stmívat se bude, máme večer, no a pokud byste chtěli také poslat SMS vzkaz přímo ke mně do studia, tak dávejte dobrý pozor, telefonní číslo zazní právě teď.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: to hráli Babouci, píseň Proč ten bledý měsíček. Jak jsem říkal, uvidíme, jestli ten dnešní měsíček bude bledý. Každopádně teď si pojďme nalít vína spolu se Sokolkou ze Šakvic. Víno už si prý nenalije pan Josef z Lipníku nad Bečvou, že? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Díky za vybrání písničky a věnuji Jirkovi Zemánkovi, protože je chudák teď sám, tak pro radost bych mohl nechat zahrát. Děkuji.
0: Písnička je připravená, věříme, že radost udělá. A třeba i vám. Rádo se stalo. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Písnička poletí také do garáže, do České Vsi. Zdravíme Láďu Stovačová a Jindřišku z Chropině a zveme vás na zahradu. Zdraví všechny kamarády Roman a Jindřiška ze zahrady v České Vsi. Písnička potěší také Vrátíka ze Štenberka, ať mu udělá pohodový a klidný večer, to přeje paní Maruška.

0: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům, proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Festivalová sezóna pomalu, ale jistě začíná. Ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme ještě na konec loňských prázdnin, kdy se konal šestý ročník Mohelnického folkfestu. Poslechneme si tentokrát kapely Hluboké nedorozumění a Cymbál Klasik, které začínaly sobotní program na velké scéně. A taky se vypravíme na druhou scénu Morava, kde dostali příležitost si zahrát Krua i duo Matlášek Štajgl. A všechna tato folková muzika zazní v pořadu na cestě 10. května po 15. hodině. Poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v našem vysílání, pořadu Hrajeme pro radost. Pokud byste náhodou třeba zapomněli, co vlastně máme teď za měsíc, tak ta další píseň vám to připomene, protože je to píseň Byla noc krásná, májová. Máme květen, pro jistotu připomínám, a na telefonu máme také Aničku z Bludova. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního a milovníky dechovky. Dnes slaví narozeniny 2x40 paní Jiřinka Házová z Bludova. Jiřinko, celý tvůj život byl samá práce. Přeji ti, a ten den dnešní je krásný, plný lásky, štěstí a do dalších let zdraví, štěstí, pohodu a užívej si důchodu. Písničku posílám Františku od Brna k narozeninám a přeji hodně zdraví, pohodu a vše, co si přeje. Ivanovi od Opavy to samé, manželům z Malé Morávky, Marušce, Brantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince Urbáškové do Sudkova, Marušce Wagnerové do Bludova, paní Marci do Žilové, Marušce Procházkové do Košova a do Bohuslavic. A do Bludova, všechny Bludováky zdravím. Děkuju, mějte se hezky.
3: Vy také, naslyšenou. Přáníčko posíláme z další písní mému miláčkovi k svátku. Štěstí, lásku, zdravíčko, máš zlaté srdíčko a také políbení na líčko, krásnou oslavu přeje tvá Anička. No a píseň letí také za Zdeňkou do Pískova. Příjemné odpoledne u dobré kávy jí přejí přátelé.

0: krásná noc májová ještě není, to si budeme muset pár hodinek počkat, ale věřím, že to čekání vám zpříjemní poslech Českého rozhlasu Olomouc stejně, jako tak činí pro paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilémku, já vás srdečně zdravím a přeji vám všem krásný podvečer moderátorům i pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku pro krásný večer a k svátku. Napřed Elišce Puškarové do Štemberka s manželem Pepíčkem. Pepíčkovi přeji brzké uzdravení, hlavně pevné zdravíčko. Jejich synovi Staňovi přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku a též hodně zdraví, protože ho také moc potřebuje. Dále do Senice na Hané kamarádovi Staňovi Dostálovi také všechno nejlepší a pozdravuji Faninku, manželku jeho, do Moravského Berouna Haničce a Helence z Uhelné též krásné uzdravení a jsou v pořádku. A Marušce Faltinkové přeji nastávajícím narozeninám všechno nejlepší a také hodně zdraví do dalších roků a všem posluchačům i vám, pane Vilémku, krásný podvečer a další dny. Děkuji pěkně a nashledanou.
0: Vám také přeji vše nejlepší, naslyšenou. Přát budeme k životnímu jubileu milému Františkovi a buď Maršovi, anebo Františkovi z Maršova. Věřím, že on sám ví, že to přání je pro něj. Přejeme ti pevné zdraví, štěstí, moře lásky, boží požehnání, panenka svatohostýnská, ať tě opatruje a andělíček, ať tě chrání a také, co si přeješ, ať se ti splní. To ti z celého srdce a velké lásky přeje celá rodina, také milovaná Anička, která už se na nás dívá odjinud. Přání je také od nejmilejších kamarádek Aničky, Haničky z Prahy, Libenečky z Nového Jičína a sladkou pusinku posílá také malá Aneška.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Domažlice sú pěkný městečko, to jsme právě, to je píseň, kterou jsme právě teď slyšeli. Pěkné, ne úplně městečko, ale město je také Opava, odkud pochází a volá pan Ivan, že? Dobrý den.
1: Jo, pěkný podvečer, pane Vileme. Já dneska musím oplatit za pozdrav paní Aničce z Budova, pěknou písničku od jejich místní kapely Budověnky. Takže jo, pěkný poslech. Dále zdravím paní Anku na Lipině, paní Marušku a pana Štěpána, prostě všechny posluchače. Krásný majový večer a mějte se hezky a děkuju za vyřízení.
0: Rádo se stalo.
1: Zase někdy příště. Děkuju.
0: Budu se těšit. Naslyšenou. No a poslední SMS-kový vzkaz, který jsem do studia dorazil. Píseň posíláme do Babic s Kopičkovým. Příjemné odpoledne jim přeje švagrová. Bohužel pan Ivan byl posledním posluchačem, který dnes promluvil do našeho pořadu Hrajeme pro radost. Připravený Andělíček od kapely Bludověnka, jak už bylo řečeno. No a potom samozřejmě zprávy v 19 hodin a po nich půl hodinka s Karlem Gotem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět. Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Firma v České Vsi staví bytový dům pro své zaměstnance. Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy na podporu kultury a médií. Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali přes 700 tun zboží. Zítra čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V České Vsi na Jesenicku vznikne bytový dům pro zaměstnance tamní řetězárny. Hotový má být ještě letos. Firma za jeho stavbu zaplatí zhruba 25 milionů korun. Generální ředitel řetězárny Jiří Uhlíř věří, že ubytovna pomůže přilákat kvalifikované pracovníky, kterých má podnik nedostatek.
4: Vznikne 9 bytů, toho bude 7 bytů 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Předpokládáme, že bychom mohli ubytovat 15 až 20 zaměstnanců. Chceme to udělat tak, že cirka 50% těch kapacit nabídneme stávajícím zaměstnancům a 50% těch kapacit bychom chtěli využít k tomu, abychom našli zaměstnance z jiných regionů.
3: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturu Olomouc vyrazí na pochod do Prahy, vyjádří tím podporu kultuře a veřejnoprávním médiím. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Řekl to za organizátory Matyáš Urban. Studenti vyrazí 31. května z Olomouce a do Prahy půjdou například přes Litoval, Moravskou Třebovou, Pardubice nebo Nymburk. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 100 tun víc než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíc, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
5: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
3: Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit. Sport. V maďarském Segeru začne zítra světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích dlouhých 500 a 1000 metrů se představí i olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává dva cíle.
6: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té pětistovce, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, hlavně na horách. K večeru pak ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumperskou v Olšanech se řeší nehoda dvou vozidel, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Tak divně mlád zpíval na začátku roku 1967 tehdy 27-letý Karel Gott díky textu, kterým hudbu Bedřicha Nikodéma opatřil Zdeněk Borovec. Mimochodem, rodilý Vídeňák Nikodém jako mladík napsal několik tramských evergreenů, aby si kolem 50 připsal i velké hity z oblasti populární hudby. U 10. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. Hrát si budeme singlové a televizní nahrávky z období, kdy měl zpěvák řadu závazků v zahraničí, podepsal smlouvu s Polydorem a odjel na několika měsíční angažmá do Las Vegas. Po 4 letech přišel o Zlatého slavíka, zvítězil Valdemar Matuška. Na druhou stranu nabité zkušenosti byly k nezaplacení. Ale pojďme si hrát. Zakletý zámek.

Kvůli vám, jak nazval Jiří Štajdl originál Born to Lose, písnička, která v roce 1967 vyšla v lehce odlišné verzi i na třetím albu Hlas můj nech tu znít, kterému se budeme věnovat příští týden. Posloucháte 10. díl pořadu Roky desky a hity Karla Gotta a je třeba si přiznat, že právě nové velké hity Karlovi tehdy trochu chyběly. Asi ten nejúspěšnější si našel v repertoáru rakouské hvězdy Uda Jürgense, se kterým dokonce bylo zvažováno společné turné, ale Las Vegas dostalo přednost. Nicméně jisté přátelství mezi oběma zpěváky vzniklo. Právě Udo napsal písničku, kterou Jiří Štajdl otextoval jako Nevadí.

0: kterým bychom měli vzdát hold. A to bych chtěl vlastně říct. Jinak svůj příběh o hrdinství. Každý děláme nějaký hrdinní činy ve svém životě a toho odhodláme se, ale měli bychom vzpomínat na takovýhle velký hrdiny.
1: V tom s vámi naprosto souhlasím a právě proto je...
0: To jsem zmínil, tak to jsou ty lidi, na který bych chtěl vzpomenout. Já sám žádný velký hrdina nejsem, ale tak tohle jsem chtěl jenom říct.
1: Vašku, právě proto je tématem té aktuální noční linky odvaha. Jak už jsem říkal před malou chvílí, konec konců, i já bych chtěl vzdát tímto hold všem těm odvážným, ať už to byl, jak vy jste říkal, první, druhý, třetí odboj, nebo právě ti, kteří před 81 lety šli na barikády a...
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A projevili odvahu.
0: I tohle byla odvaha. Já volám, ne poprvý samozřejmě, ale... I tohle byla odvaha, zavolat k vám do vysílání. Tak...
1: To pro mě není moc velké vyznamenání, když se mě bojíte.
0: Já vím, že ne, teď jsem to strašně snížil. Já vůbec ne.
1: Naopak, vy jste tomu dodal lidský rozměr, řekl bych.
0: Ano, děkuju.
1: Vašku, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc, krásný máj.
0: Jsem rád za vaše vysílání a přeju vám, držte se.
1: Děkuji.
0: Český rozhlas to je pro nás, nebo pro mě, velký průvodce mýho života, fakt si to ocením, co pro vás děláte. Děkuju.
1: I tohle byl odvážný čin z mého pohledu v aktuální situaci.
0: To...
1: Děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Je tu noční linka a povídáme si o tom, kdy jste projevili odvahu, nebo někdo z vašich blízkých. Máte-li takový příběh, volejte, číslo je 731 800 900, anebo napište jako František, který tentokrát napsal. Asi tak v roce 1983 jsem šel v Židlochovicích na svačinu okolo pracoviště dělníků, kteří tam zrovna nebyli, ale stál tam autogen, to je kyslíková a plynová bomba. Z té plynové bomby šlehal oheň, protože hadice asi nějakým způsobem upadla a plyn hořel přímo u ventilu. V blízkosti nebylo nikoho, kdo by plyn zastavil. Tak já jsem šel zrovna okolo, když jsem to uviděl, a bez váhání jsem k těm bombám přiskočil a ventil jsem zavřel. Plyn přestal hořet a když jsem přišel do kantýny, kde pracovníci od toho autogenu pracovali, tak jsem jim řekl, co se na jejich pracovišti dělo. No, byli z toho vyděšení. Já jsem to nebral jako nějakou odvahu. Akorát jsem možná předešel nějakému problému. Františku, to jste teda předešel velkému problému. Já vám děkuju za tuhle vaši odvahu. Někdo si jako odvážný čin představuje něco, co je posléze zvětšněno nějakým hrdinským filmem. Někdo vidí odvahu v těch malých, drobných, obyčejných, ale také odvážných věcech, ke kterým dochází skoro každý den. Jak jste na tom vy?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trochu rychlejší verze než ta od Gina Kellyho, ale pořád to bylo Zpívat jako déšť, tentokrát od Jiřího Korna. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o odvaze přichází popovídat paní Jiřina. Dobrý večer vám přeju, paní Jiřino.
1: Dobrý večer.
0: Posloucháme.
1: Haló. No já bych jenom chtěla říct, že odvahu měla moje maminka.
0: Řeknete k tomu víc?
1: Ta měla... Měla 13 dětí sama. Tatínek nám umřel, když jsme byli maličký. A dožila se 99 let.
0: To je úctyhodné. Mám tím na mysli to, že byla sama na 13 dětí a o všechny se postarala.
1: Ano.
0: Chcete k tomu povědět něco víc, nebo to necháte takhle?
1: Nechám to takhle. Ale vidím ji jako hrdinku, protože když dneska vidím ty některý mámy, jak se špatně starají o děti, tak to je hrůza.
0: Jak jste na tom s odvahou vy?
1: Jo, moc nemám.
0: Nepřipadnete si odvážná? Nepostavila jste se někdy, neříkám fyzické přesile, ale třeba argumentačně někomu, kdo... možná bych mohl použít expresivní výrazy, kdo na vás takzvaně vyjel, nebo vám třeba nadával. Ne?
1: Jo, to jsem odvážná. To já se ubráním vždycky. To jsem odvážná.
0: No prosím, tak nakonec přece jen. Ale vy chcete, abych to z vás tahal, že jo?
1: Ne.
0: Smím se zeptat, odkud telefonujete?
1: Ze Selbu.
0: Odkud, prosím, já jsem nedobře rozuměl?
1: Ze Selbu.
0: Ze Selbu?
1: No, z Německa.
0: Já si říkám podle telefonního čísla, že to nebude přímo od nás, tedy z České republiky, ale je dobře, že nás posloucháte v tomto případě zřejmě přes internet nebo přes digitální rádio asi, že?
1: Ne, rádio. Každý večer.
0: Tak vás každý večer budu pozdravovat. Příště to zase bude Noční linka vysílaná z Brna v úterý 12. Tak si na vás taky vzpomenu. Mějte se hezky. Dobrou noc, paní Jiřina.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Telefonáty a vaše psaní na téma odvaha. To je téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. No a když jsem zmínil ono psaní, tak tedy rozhlas.cz/linka, kam napsal i Pavel, cituju: Já jsem sice nic odvážného nevykonal, ale notnou dávku odvahy projevuju, když si dokážu stát za svým názorem, což se mnoha lidem nelíbí. A nejvíc mé kamarádce, kvůli čemuž mezi námi dochází k hádkám. A od ostatních se setkávám zase mnohdy s nepochopením, což mě trochu mrzí. Ale já nechci být žádný utápnutý podpantoflák a navíc jsem ve znamení býka. Takže to mám v povaze. Tož dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A odvaha, to je téma našeho dvouhodinového povídání, tedy vašeho povídání, protože vaše příběhy tvoří Noční linku. Bez nich by Noční linka nebyla Noční linkou. A já mám teď vlastně na výběr, jak vám představit našeho dalšího posluchače. Na výběr ze dvou možností. Nejdřív říkal, že je starý vlk a potom se představil jako Jindra. Jindro, tak dobrý večer, starý vlku.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům krásný večer a vlastně dá se být i klidnou noc. Já nevím, jestli je to odvaha nebo ne, teda, ale tenkrát před 20 lety jsem pracoval u státního orgánu a jako šofér. A napadnul nás z finančních problémů, nás tam napadnul ze zadu. Takový obrovský chlap, okožený boty, vykopnul skleněný dveře a vletěl tam a děvčata začaly křičet, proč nás chtěl napadnout. Chtěl to tam začal zvlášť, že to všechno rozmlátí. No, byl jsem tam, tak jsem tam vletěl, zavřel za sebou dveře a řekl jsem tak a dál se nedostaneš, kamaráde. Dostal jsem v momentě ránu, to byla bomba, jak zděla. No a na nic jsem nečekal, jo, a nikdy jsem se ničeho nebál. Jo, taky ne. Podařilo se mi toho chlapa, on byl o hlavu větší než já, byl o hodně silnější, to je asi o těch 30 kilo. A spacifikoval jsem ho, srovnal jsem ho, zložil na zem a držel jsem ho na zemi tak dlouho, než přišla policie, ochranka. Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale mám ten dojem, že jsem tenkrát zachránil třeba někomu i život, protože ten chlap měl v ruce sekeru a byl nebezpečný. Tak nevím, jestli to byla odvaha nebo ne, ale víte, já jsem to nikdy o nikom nějak jsem to dál neřešil. Nečekal jsem nějaký pochval nebo něco, ale byl jsem rád, že jsem zachránil úřad, že jsem zachránil lidi a hlavně majetek taky. Ale hlavně ten lidský život, protože ten chlap byl nepříčetnej. Jednalo se čistě o finanční problémy, no. Nebo říkat, kde se to stalo, nebo něco, no, ale je to Ústecký kraj. A tak nevím, jestli to byla odvaha nebo něco, ale byl jsem šťastný s tím, že jsem mohl něco udělat a někomu něco zachránit.
0: Vaši skromnost, Jindro, tedy skromnost v tom smyslu, že se sám vlastně usvědčujete, že sám přemýšlíte o tom, zda to byla po odvaha nebo nebyla odvaha, vaši skromnost chápu. Ale já si myslím, že polemizovat o tom je naprosto zbytečné. Pro mě to odvaha byla a je. A dokonce snad i hrdinství, protože právě tak, jak jste řekl, vy jste zachránil možná lidské životy.
1: Ano. Já mám ten dojem, že protože jsem za sebou zavřel dveře, říkal, dál se chlape nedostaneš. Jo.
0: V ten moment jste byl připraven, já vím, že to možná nebude znít hezky, ale
1: život. Ano.
0: Obětovat život?
1: Protože mám ty lidi, já jsem s nima sloužil a měl jsem mě rád, všecky. Jo. Ochotní lidi, všecko a to, tam jsou samý, povětšinou u nás byli samý mladí lidi. Už je to 20 let a pryč, přes 20 let a je mi dneska 82, ale stále dá se víc v činný službě a stále ještě pracuji. Jo, jako převod. No, ale já bych to nevydržel bez té práce a bez těch lidí taky ne. Protože lidi, to víte, lidi někdy jsou na sebe zlí. Ne někdy, hodně jsou na sebe zlí. Ale ono, když tím projevíte trošičku takového toho soucitu, protože doba je zlá, tak ty člověk měl trošičku sám na sebou zapřemýšlet, že i já někdy vyletím, že jo. A potom to čeká i mrzí, ale nebojím se do dneška někoho a v těch takových příběhů jsem měl být, teda, jo, protože jsem se nikdy nedal. Ale jsem rád, že to je poprvé v životě, že jsem něco takového řekl. A říkám, už je to všecko promlčený, tak to víc můžu.
0: Já vám za to moc krát děkuju. A říkal jsem to vlastně v úvodu noční linky, že možná dnes poprvé řeknete, jakého odvážného činu jste se dopustili. Takže to je přesně šité na vás. Jindro, já vám za to moc krát děkuju. Věřím, že vám poděkovali i ti, které jste tehdy, ano, zachránil. Ale pokud by to snad nebyla pravda, tak za ně za všechny děkuju já.
1: Ne, v životě bych nelhal. A jelikož jsem sloužil ústavní orgán, tak v životě bych nelhal. A za prvé a za druhý jsem starý trend, podjak živá. A moje žena se jmenuje Žabža. A máme rádi přírodu šíleně, zvířátka, což tady na baráku máme hodně zvířátek a zachraňujeme. Zase tady děláme jinou věc, hlavně moje paní, zachraňujeme zvířátka, který jako zase, jak se dáví lidi zlí, vyhoděj, no tak je zachraňujeme a zase pouštíme dál do svýho života.
0: To, co s vaší paní děláte, bych označil jako další druh odvahy. A moc krát vám za to děkuju, Jindro.
1: Děkuji vám všem hezký večer a děkuji, že jsem vás slyšel.
0: Díky.
1: Poprvé v životě jsem se odvážil teda něco takového.
0: Jak se nám ta odvaha proplétá, že?
1: Ano.
0: Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat.
1: Ne, to není strach, víte, ale aby se člověk jako nevychloubal nebo něco takového, to bych v životě nesnes, ale říkám, že to všechno promlčené, tak už něco víc můžu.
0: Děkuji vám za váš příběh. Děkuji za upřímnost.
1: Hezký večer vám, všem posluchačům. Naslyšenou.
0: Pohled na web rozhlas.cz/linka. Mimochodem, vaše příběhy, které se tématu týkají, budou uveřejněny na zmíněné adrese po 13:00 zítřka, tedy 8. května, takže ještě chviličku vydržte. Tedy pokud se podívám na zmíněný web rozhlas.cz/linka, tak vidím, že a třeba tady Mirek z Prahy si dělá dokonce žebříček nejlepších moderátorů. Děkuju, Mirku, ale netýká se to odvahy, co jste napsal. Tady vidím jeden příspěvek od Bohumíra. Na starší třešni odešla poměrně silná větev. Chtít ji odřezat znamenalo vylézt po žebři 4-5 metrů vysoko a řezat po částech, jinak by to mohlo ohrozit venkovní sprchu. Tak se debatovalo, kdo to jednak udělá a jak. To víte, nikdo se k tomu neměl a já téměř v 80 letech jsem si moc netroufal. Už byla plná chorošů a zavazela. Tak jsem pod ní chodil, dumal, co a jak by se to dalo. Vzal jsem žebřík a elektrickou pilu a šel na ni. Pila o váze 4 kila. Na 3x jsem to letos zvládl a uklidil. Hleděl jak vyšinutí. Zvládl jsem už víc ošemetných věcí a pokaždé říkám, že je to naposled. Bohumíre, i za vaše psaní děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a chtěl bych vás ubezpečit, že skromnost, ano, je to hezká vlastnost, ale skromnost v tomto případě nebude na místě. Jen se pochlubte tím, jakým odvážným činem jste se zapsali do rodinné kroniky. Ludmilo, týká se ten příběh o odvaze vás nebo někoho blízkého? Ano. Dobrý večer.
1: Ano, týká, dobrý večer. Zdravím vás, Borku, zdravím všechny účastníky Noční linky.
0: Děkuju.
1: A nevím teda, jestli to budete považovat za odvahu, ale já jsem to považuju.
0: Tak každý vidíme odvahu v něčem jiném, to se taky může říct.
1: No, já jsem se dokázala sama rozhodnout, že se rozvedu. Ale opravdu to mě stálo hodně cíl. A musela jsem prodat svůj byt sama. Sama jsem na to byla, přes realitku. Musela jsem si sehnat nový byt tady v Brně. Musela jsem dítě do školy přihlásit. A teď všechny to, co se to kolem toho týkalo, přepisy, odpisy, elektriky, všechno. Takže toto pro mě byla velká odvaha, protože já jsem dělala 17 roků ve školce a všichni ty ženy, co tam se mnou dělali, mě říkali, ty to dokážeš? Já říkám, dokážu, já už mám toho života pokrk. Tak já jsem to dokázala odvahou jsem měla toto udělat. A teďka teda už jsem hodně dlouho sama a myslím si, že jsem udělala dobře, nelitu toho. Jo? Tak je to odvaha nebo
0: nejde? Já bych řekl, že je. Nechtěl jsem vás přerušovat, protože taky tak trošku přemýšlím, jestli vůbec je vhodné a vkusné se vás zeptat, co jste vlastně už nemohla vydržet a co vlastně vás k tomu vedlo. No, ale to nechám na vás. Já říkám, že to odvaha je...
1: Můžu to říct klidně. Strašně odbíl. A nepovažoval mě za vhodnou, aby si mě vážil. Ale musím vám říct, že když jsem vdávala tu poslední dceru, tak na svatbě bylo a řekl mě na té svatbě, říkal, já ti děkuju za to, že jsi mě tu dceru dala, protože to byl můj druhý manžel. Jsem neměla štěstí. A říkal, já jsem si toho nevážil. Já jsem měl uvařený, uklizený, všechno. Nikam se nechodila, že by se stoulala. A jedinou dceru, co jsi mě dala, a kdyby jsi nebylo tebe, tak bych ho neměl. Takže moc krát ti děkuju. On za mě třeba přišel do nemocnice a řekl mě, že já jsem měla problémy s plotínkama. Byla jsem na operaci a on mi říkal, že se tam válím, že já jdu dom, že je potřeba zavažovat okurky.
0: No, alkohol dělá s lidmi, nechci říct kouzla, protože to by znělo ještě pozitivně. No, alkohol,
1: to je metla. A chtělo, aby se ho vzal zpátky, jo? Jako on zůstal v Tišinově a teda v Brně a já jsem říkal, ne, já vůbec neuvažuju o tom. A měla jsem teda přítele, ale nebydlili jsme spolu. A když ten přítel poslední Vánoce, je to už teda 16 roků a on dostal prostatu a cítil asi, že zemře. A to byly Vánoce, kdy teda tady u mě byl a říkal mě, ty měla by se usmířit s tím svým starým. Budeš sama, kdo ti pomůže s těma tvýma staroučkama, jako s rodiče, protože už měli přes 80. A já jsem mu říkala, ne, já vím, proč jsem se rozvedla a nikdo se nepolepší. Mohl by mě tady zlatě říkat, že to nebude jinak. Takže a ten normálně zemřel v březnu, od těch Vánoc, zemřel v březnu a ten můj, teda ten, co jsem se s ním rozvedla, ten už taky nežije, taky zemřel. A ten zemřel teda na infarkt. A to říkal, že kouřil potom a ještě srdíčko a obil toho samonasíracího furt nadává a furt a pořád.
0: Ludmila.
1: Takže to byla odvaha ode mě, že jsem se dokázala odpoutat tady od tohoto života.
0: No, nemyslete si vy, kteří posloucháte a připadne vám to možná banální. To je velká odvaha. Odvážit se změnit od základu svůj život se vším všude, no, tak jak to Ludmila popisovala.
1: No, je to pravda.
0: Děkuju.
1: Jako moje rodiče jsem nemohla jsem zatěžovat svoje rodiče starý. No,
0: někdy jsme k odvaze donuceni okolnostmi, chcete zřejmě říct. A ono to taky má určitě nějakou váhu. Ludmilo, děkuji vám, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký máj.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem spojujícím vaše příběhy je pro dnešek odvaha. Petr, který čeká na čísle 731 800 900, až dospívá Dalibor Janda, což se právě stalo, už nám může říct, jestli ten příběh o odvaze je příběhem jeho nebo někoho jemu blízkého. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Slyšíme se?
0: Já vás slyším výborně, poslouchám. Je to příběh váš nebo někoho z vašeho blízkého okolí?
1: Je to můj příběh. Měl jsem přítelkyni, krásnou ženu a jednou dne jsem si uvědomil, že ta žena není moje citová společnost. A tak jsem si řekl, že budu mít rád muže.
0: Já vás poslouchám.
1: A bylo to hodně velké. Bylo to těžké. Ale společně s mojí rodinou jsme to přežili a řekli jsme si, že do toho půjdem. A je to velké vítězství a chtěl bych poslat poselství pro všechny, kteří to tak mají, aby se nebáli přiznat svoji identitu a aby se nebáli být svý, protože je to svoboda. Vlastně nás to obohatí. Říct si, že jste tím, kým jste. A je to hezké.
0: Není co promíjet. Petře, není co promíjet. Mě zajímá, jestli vám, teď to řeknu hovorově, jestli vám v tom okamžiku, kdy jste provedl ten takzvaný coming out, jestli vám spadl kámen ze srdce.
1: Velký.
0: Všiml, zjistil jste svoji orientaci až teprve při vztahu s tou zmíněnou krásnou přítelkyní, nebo to ve vás, řekněme, nějakými náznaky bobtnalo, doutnalo už dřív, třeba v dětství, v mládí. Ale vy máte mladý hlas, vy jste ještě pořád mladý, tak si to nevysvětlujte špatně.
1: Děkuju. Jste milý. Nejde asi o mládí, ale je to o životní zkušenosti, nějaká etapa života vás přivede do stavu, kdy si zjistíte, že je čas. Je čas to přiznat a je to opravdu osvobozující.
0: Nelitujete toho, že jste... Nevím,
1: jaké je posluchačstvo tohoto kanálu, ale je to fajn.
0: Já bych řekl, že naši posluchači jsou vstřícní, inteligentní, empatičtí. Já myslím, že vás velká část, obrovská část podle mě, ale dobře, řekněme, velká část z nich chápe. Protože přetvařovat se celý život, z toho člověk, nevyklouzne ve zdraví, řekl bych.
1: Děkuji za vaše slova. Je to ulevující. A ano, je to tak. A posílejme tuto zprávu dál, ať lidi ví, že to tak je, že to není tak těžké, jak se může zdát. Že se dá s tím žít a dá se to prezentovat dál a není potřeba to tajit a je fajn s tím žít. A je fajn to přiznat a je fajn být svůj. To je moje poselství k odvaze. To je odvaha. Je to odvaha. Nemyslíte?
0: Souhlasím s vámi. Petře, já teď mám pár čistě technickou, vlastně jenom jednu čistě technickou otázku. Vy jste měl za život, než jste přiznal hlavně sám sobě, ale zejména okolí, svoji orientaci vícero žen. Trvalo to jak zhruba dlouhou dobu?
1: Já jsem moc žen neměl.
0: A myslíte, že to bylo právě tím, že ve vás něco říkalo, že tímhle směrem ne?
1: Můžu to říct naplno.
0: Řekněte to.
1: Chlapi, kteří máte rádi chlapy, nebojte se. To je odvaha. To posílám zprávu.
0: A abychom byli vyvážení, jsme na veřejnoprávní vlně. Platí to i na ženy. Ženy, které máte rádi. Rády ženy, nebojte se, ano?
1: Přesně tak. A samozřejmě, a ženy, které máte rádi, ženy, nebojte se.
0: Petře, děkuju. Sebral jste několikrát odvahu k tomu coming outu, zejména.
1: Mám vás rádi. Máme rádi vaši linku.
0: Děkuju.
1: Jste skvělý.
0: Děkuju mockrát. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A krásný květen. To se samozřejmě to přání týká i vás. Krásný květen, krásný máj. Mimochodem víte, že před zhruba 200 lety ještě květen nebyl květnem, že se začal používat podle pana Jungmana, tuším až někdy, teď nevím, jestli to bylo rok 1820, na začátku 19. století. No, půjdu si to raději najít, abych tady nemlžil, ale taky se podívám na to, co píšete na rozhlas.cz/linka. On je totiž nejvyšší čas jednak vám nabídnout písničku, ale taky se podívat, jak to vypadá s vašimi příspěvky. Tak dejme tomu, že po písničce Tomáše Linky v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý večer, ale vlastně taky dobrou noc, či možná pro některé i dobré ráno. Do nového dne a do další části noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, vás přivedla písnička v podání Tomáše Linky. Tak to byl půlnoční kovboj a půlnoc ta už odbyla. Už půl minuty platí nové datum. A já vás vítám v pátku 8. května, v tom svátečním dni, který začínáme další hodinkou našeho povídání na téma odvaha. Proč tomu tak je, tedy proč je tématem právě odvaha? Ano, má je lásky čas, ale taky je to měsíc, ve kterém vzpomínáme těch událostí před 81 lety a je mnoho dalších a dalších událostí, které bychom si společně s květnem mohli připomenout a tak nějak z toho vyvodit další příběhy o odvaze. Ale dovolím si tu další hodinku začít tím, co napsala Daniela z Prahy na rozhlas.cz/linka, což je jedna z možností, jak dát vědět, jakou odvahu jste v životě prokázali vy. Teď ale k tomu, co psala Daniela. Zcela upřímně se přiznávám, že mi odvaha od dětství chyběla. Jako malá jsem se bála maminky, protože se vždycky dozvěděla o každé mojí lumpárně. Posluchačky starší jistě prožili stejně jako já 48. 50. léta, povolání otce do PTP, nemožnost řádně studovat. Prostě jsem té společnosti nerozuměla. Dnes taky dění kolem sebe nerozumím, ale jednou v životě jsem ve svých 24 letech neskonalou odvahu projevila. Dnes vím, že to byla odvaha pošetilá, ale když se kolem vašeho pracoviště stahují tanky, když doba praská nejistotou ve švech a mnoho lidí čeká, co se od vás dozvědí, to je jistě velká odvaha. Nejen moje, ale všech rozhlasáků, kteří v 68. týden nepřetržitě vysílali, aby jim to bylo řádně spočítáno. Možná je to smutné, ale život mě poučil, pokračuje Daniela a končí: takové nasazení a takový elán už jsem nikdy nezažila. Dobrou noc, Daniela. Danielo, já vám děkuju za vaše psaní. A dvojnásob děkuju za to, že jste to, co jste napsala, napsala právě v těchto dnech. A řekl bych, že nejen vy, jako bývalá rozhlasačka, ale i mnoho těch, kteří teď poslouchají noční linku, rozumí tomu, proč to říkám. Děkuju za vaši podporu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Pokračuje noční linka na téma odvaha.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém dni, vážení přátelé. Po včerejšku, kdy měl svátek Stanislav, je dnešek dnem svátečním a je to den vítězství, který si připomínáme 8. května. A musím říct, že v noční lince, kterou posloucháte mě, Michal, náš první volající v novém dni, vlastně postavil před nelehký úkol, protože za jednu z největších odvah, já vím, že to teď možná trošku schazuju, ale on sám říkal, že za jednu z největších odvah považuje to, že se vůbec odhodlal dovolat do rádia. Michale, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý den, teda dobrý večer,
0: nebo dobré ráno, prostě zdravím vás.
1: Dobré ráno, spíš.
0: Michale, vy si myslíte, že jste nikdy v životě neprokázal jinou odvahu, než tu, kterou
1: ale
0: jsem zmiňoval?
1: Odvahu, jo. Já třeba, ale jednou, no já vám takový trošku to odlehčím, nebo nadlehčím, nebo něco. Ono to nebude, no o odvaze to moc asi nebude. Ale řeknu vám takový příběh, co se mě opravdu stalo, jako ve třeťáku, mě nějaký dobrák zapálil vlasy a já jsem se ohnal, já totiž nevidím vůbec, víte, a tak...
0: A to se stalo na ulici, nebo to bylo...
1: Ne, to se stalo naštěstí ve třídě. No jenže on tu facku, kterou měl schytat, on schytal někdo úplně jiný. No, takže to moc sice o odvaze to není, ale spíš o tom, že jsem se teda dokázal postavit, jako aby mě to aspoň uhasil.
0: No já myslím, že to je odvážné. Kort při vašem handicapu, tedy pokud to tak můžu označit. A no, to byla speciální třída, řekněme?
1: To byla speciální a v podstatě dá se říct, že ano, teďka už vlastně jak je inkluze, tak už nejsou a mě velice, ale to by jsme převedli úplně kam jinam.
0: Ale to jste byli teda pěkný čísla, to vám řeknu. Zapálit někomu ve vyučování vlasy.
1: To bylo mě, no. Ne, to bylo naštěstí o přestávce.
0: Aha.
1: Ale já teda jsem chtěl lidi spíš trošičku, protože je to moc navážno, tak jsem chtěl spíš trošku pobavit, ale vám jsem chtěl poděkovat speciálně za načítání, za skvělé načítání zvukových knih, které určitě víte, že jste načetl docela hodně, si myslíme.
0: Moc krát vám děkuju. A pokud tak posloucháte třeba i radioknihy, dejme tomu na plusu.
1: Jo, audioknihy, ano.
0: Tak už brzo se tam objeví další radiokniha, i když možná bych to neměl prozrazovat, ale řeknu vám, u té jsem se teda hodně nadřel, protože mě to hodně zasáhlo. Říká vám něco jméno? Olga Hepnarová?
1: Trošičku malinko asi, ale moc ne, aby se přiznal teda, protože
0: No vlastně poslední popravená žena v 70. letech, to je ta, která najela automobilem do lidí čekajících na zastávce v Praze. No, takže to bude předmět té další radioknihy. No. Ale to jenom tak na okraj. Michale, já vám děkuji za vaši pochvalu, ale děkuji i za to, že jste částečně odlehčil dnešní noční linku na téma odvaha.
1: No, trošku by to chtělo, protože, ale opravdu třeba, jak ten pán volal, ten byl teda skutečně celkem jako, protože u nás byl vlastně podobný případ. U nás se žena zamilovala do ženy po té, co se svým mužem splodili syna. A ona to v podstatě taky je to od ní veliká odvaha. A že to přiznala vůbec.
0: S tím souhlasím.
1: Že se s tím chlapem prostě necítila dobře, tak to šla prostě. Jo, protože mi nebo v toto lidi se o tom vůbec nesmělo mluvit, že jo? Nebo nesmělo, no, já nevím, asi ne.
0: Nemluvilo se, ono se nemluvilo o vícero věcech.
1: No ano, to je pravda, no já. Teďka vlastně to, co já doufám, že se nestane a to, co chtějí udělat s tím rádiem, protože to byla katastrofa. Jsem to dneska poslouchal, ten rozhovor s tím, jak vedl Tomáš Pancíř, no to by byla katastrofa.
0: Já jsem rád, že to říkáte vy, protože já už z podstaty věci nemůžu využívat prostředku Českého rozhlasu k tomu, abych komentoval tu nastalou situaci, ale děkuji, že jste to řekl vy.
1: Jasně, protože prostě a jednak pro nás jako prostě rozhlas je prostě nejenom veřejná služba, ale já v podstatě poslouchám rozhlas s přestávkama od svých 5 let, takže... Jsem si vzpomněl Silvestra 88, což byl teda skvělej. A teďka mě to mrzí, je to strašně upadá, žádný je strany, nic se nenatáčí. Prostě je to lidi to asi buď to nechtějí oni, nebo to nechtějí dramaturgové, já nevím. No.
0: Víte, ono někdy, ale tady už se dopouštím hodně velkého odbočení od tématu, takže omlouvám. Ono to může být z několika důvodů, možná, že v tom hraje roli několikero faktorů. Já nevím, jestli jste sledoval tu situaci okolo třeba rozhlasových či televizních poplatků. Konkrétně u rozhlasu se 20 let neměnily poplatky a když si vezmete v úvahu inflaci a tím pádem potom náklady na výrobu věcí a tak dál a tak dál.
1: Přesně tak, já vůbec si netroufám.
0: Asi víte, co chci říct.
1: Jako jenom kolik musí stát provoz těch vysílačů.
0: To je to tak. Michale, děkuju, já se omlouvám za to odbočení od tématu. Vrátíme se k odvaze už v dalším telefonátu. Za ten váš děkuju. Mějte se hezky. K tomu, co je tématem noční linky napsal, vyjádřil se i pan Franz písemně na rozhlas.cz/Linka. Cituju. Odvaha? Já to vidím v takzvaném kritickém myšlení, vyhodnocení situace. Kdo umí, ten umí. Říká se též využití zdravého selského rozumu. To jest skočit či neskočit například z 10 metrů do vody. A o tom to je. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Jo, a modlete se všichni, aby zapršelo. Jinak pojedeme do obilnice Evropy a budeme prosit, aby nám prodali obilé na chleba. Franci, děkuju za váš zhuštěný vzkaz. Já myslím, že si to nakonec všichni přebereme a že se už teď těšíme na další telefonáty, nebo aspoň na tu možnost zavolat na tohle číslo. To už mluvím o vás, kteří máte svůj příběh o odvaze.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já teď budu trošku indiskrétní. Hanka, která nás čeká se svým příběhem na telefonu 731 800 900, si tuhle písničku s Mirkem Žbírkem, ano, taky, tuhle dokonce zaspívala, že jo? Hanko, já vás zdravím, já jsem vás slyšel, když jsem přijímal váš hovor. No, bylo to slyšet. Tak, Hanko, já vás vítám ve vysílání Noční linky a protože jejím tématem je odvaha, tak se ptám, jestli ten příběh o odvaze je o vaší odvaze nebo o odvaze někoho vám blízkého?
1: Je to jako rodinný příběh, jednak bych chtěla poděkovat. No, to odvaha je někdy, no, já skáču. Chtěla bych poděkovat pánovi, který volal tehdy, nevím, půl hodiny zpátky, protože dnes výročí konce války a můj dědeček lítal u 12. perutě z Vrav a není to, že by si to ty lidi vybrali, ale prostě to byla ta doba.

0: A byl velmi skromný, takže se o něm opravdu nevědělo. On teda se vrátil z války, nepadl. Ale nemluvil o sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice. A bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili. Takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 312. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu
0: ano,
1: vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války, začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale, ano. Mm-hmm. Ano, něco málo, to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti, ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta, opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika, jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali. Ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi, tou dobou, nebo to, co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžké, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, nebo v práci, ano.
0: Ano, jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, někdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no. A většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu, jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila

0: Nikdo pořád ji tlačili, pořád byla tlačená, jo, zmizela na nějaký dny, což jsme netušili, co se děje, ale nepodlehla. A děkuji za to, jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byl takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvonila, že jo, ani jsem nevěděla pořád něco se děje, vykřikovala jsem, ale uchránit si dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila. A poznala jsem svého muže a stalo se. Otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni mě vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiš.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuji za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cenný. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání, tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, no, dobrý hezké
1: večer,
0: ráno.
1: Já vás zdravím. Je to příběh mýho táty. Ten zkovával ve válce u nás rok a půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej. Ale řeknu vám na happy end, jo. Po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor. Jo? Takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Neboli tak, jak jsme nedávno říkali v Noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí. Dál už to ten, on potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou sestřenici. Ale hrozně hodnej pán, hrozně, a taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co?
0: Jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec?
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo? Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Jenže ona vždycky mlčela. Jo? A vím, ale to už my jsme byli dospělí všechno, když ještě tatínkový bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jakože se říct, že Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla mu partizánský důchod. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo. A což jako opravdu chápu, že to jako, jo, ale jako jak se potom postavili věci k tomu, tak to bylo docela dost ostrý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: Jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako, když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj zase navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba anebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tohle tím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně prostě, a když pořád večerí tam na těch vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali. Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, jenom prostě furt koukali dopředu.
0: Jo. Chápu, jako neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď se vemte, když doma, že jo, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v květnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem a ať si každej váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby, i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde se mi předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo, byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň a náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, když jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme byli do lesa, já to do dneska vidím, ten les byl plný vojska německého. Sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít, a takže jsme přišli k tetě, no a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě. Rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nás, nejmenší dceři, sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádnej se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšiml, nikdo se nás nevšiml. Ano, a v tom Letkově se nestřílelo, střílelo se až v Plzenci. Takže taky měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, to bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já ten les stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, že se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na vojáku. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no ale doufejme, že už si jen takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni. Protože, jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat, protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety. Cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové. Píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černočernou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom De Profundis, je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma Noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borko, vám i všem posluchačům.
0: Tak, už jsem vás zesílil, máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to je jenom, já jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak, Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel, takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet, takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala a samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla celé to oddělení i s těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci, prokázala jste odvahu?
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jano. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, všem posluchačům a zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky to vychází tak, že teď v Noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře Noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon. Halo?
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže, když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti učitelským zbytovům. A právě, když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle dohodli jsme se, a šli jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme napalovali ty svíčičky a taky jsme tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všetat převístěli kvůli tomu, že se tam chodili my?
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoničková nebo kdo, aby se týklo nedávno měli srát po 50 letech a sešel se nás tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Růžičová to být nemohla, ta v té době chodila na Gimpl. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten Palach, tak ten hrot není sedmý, ale myslím, že devátý, a zakončím jenom tím, že od toho odbrama Zoubka, ta socha, co tam na to takhle vypadá, ten hrot trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takové tu dlaň a tý dlaně je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla k tomu říct. A jsem moc ráda, jsem si kleče dolo a to vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já jsem vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že je to není pravda, živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě varno, že se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuji, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Naschledanou.
0: Děkuji za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům. Chraňme si odvahu. To denně a stále. Opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji, bylo to pro mě sice trošku rébusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

ty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůže.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrevil.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrevil.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme! Je!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A když jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím? Kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčí. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve dvě... za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou.
1: No, tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti nim?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
4: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku.
4: A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nadevše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který sedře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já.

přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil: tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám, ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout: pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá: tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky.
Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blox všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Priznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Priznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Priznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Priznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívám, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet. I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I k krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.